vír, enemy sú near, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír, na sobě no vír, enemy sú near, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: tengo la sentir nada, tengo la.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Kejčem, jo.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

sorry. Sorry.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

si mi ztratila, našel jen otázky. Zpěsil jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Radio Wave.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné dobré ráno, vstáváte s rádiem Wave, je krátce po 8 hodině, přinášíme první zprávy, ve studiu už je Anna Gažijová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: V kauze Dozimetr bude dnes u soudu vypovídat jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Bývalý náměstek před 5 lety v případu podal trestní oznámení. Jeho výpověď má teď trvat 2 dny. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení Ministerstva zahraničních věcí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. V estonském Tallinnu se dnes koná summit šéfů vlád pobaltských a severských zemí. Na programu jednání je mimo jiné bezpečnost Ukrajiny a Evropy, spolupráce v obranném průmyslu nebo využití umělé inteligence. Neformální regionální formát severobaltské spolupráce funguje od roku 1992. Český armádní pilot Aleš Svoboda by mohl příští rok vyletět do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by také měl být pilotem kosmické lodi Dragon americké společnosti SpaceX, která má zamířit na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Jeho zařazení ale musí ještě schválit mezinárodní partneři projektu.
1: Sport.
2: Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je 2-2 na utkání. Série na 4 vítězné zápasy bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne se na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území 22 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná úterní ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

shake it. Krásné, dobré ráno všichni, kdo posloucháte Radio Wave, Joey Valence a taky Bray nám teďka na tracku What's Up společně s JPEG Mafiou vykouzeli určitě dobrou ranní náladu. Je 8 hodin, skoro 10 minut v úterý 9. června. Posloucháte ranní vysílání Radio Wave, příjemný poslech vám přeje Krištof Šimek. Čeká nás spousta zajímavých ranních věcí. Není tady Bořek, Bořek je nemocný, to se prostě v životě občas stává. A já budu dělat všechno pro to, aby tady skoro jako byl. Tudíž vám třeba teď řeknu to, co by Bořek normálně říkával, že má dnes svátek Stanislava, že je 160. den roku podle gregoriánského kalendáře. No a taky čím je třeba dnešní den významný, tak přesně před 20 lety začalo mistrovství světa ve fotbale v Německu, což je poměrně logické téma pro tento týden, protože už ve čtvrtek začne mistrovství světa, a to konkrétně v Mexiku a v Severní Americe. Takže na to se samozřejmě také trošku zaměřím, ale my to tady s Bořkem probíráme den a den za sebou, takže možná to nebude dneska tak dominantní částí vysílání. Pojďme naopak třeba k novým trackům v playlistu Radia Wave. Tentokrát nabízíme třeba severolondýnský klubový producent Pigment, který totiž vydal na konci května EPčko Ginseng. No a na něm jsou 4 skladby pojmenované po rostlinách s regenerativními účinky. Vedle ženšenu a kopřivy je na desce i skladba věnovaná kořenu sumy, což je, pozor, amazonská bylina, která se využívá ke zmírnění únavy nebo k podpoře imunity. Suma Root, tak se jmenuje ta skladba, je to novinka v playlistu Radia Wave, dáme si ji právě teď. Tak hezké ráno.

0: Na Radio Wave nám dohrál Alfie Templemana skladba Broken, teď je 8 hodin, skoro 22 minut, posloucháte ranní vysílání, no a teď pozvánka taky k poslechu aktuální audioknihy. Vypravěč autobiografického románu píše dopis matce, která si ho nikdy nepřečte. Neumí totiž číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání v USA zatíženém chudobou a rasismem, o queer zkušenosti a první velké lásce. Knihu Na zemi jsme na okamžik nádherní, poslouchejte až do 26. července. Knížku autora Oceana Vuonga do českého znění připravil, respektive namluvil, zahrál herec Viktor Zavadil. No a vy tedy můžete třeba právě na našem webu wave.cz hned na první pohled vidět, že je tady nová audiokniha, kterou tedy můžete až do skoro konce července poslouchat, takže ideálně, že teď v rámci plánování prázdnin vám tahle ta kniha, audiokniha může dělat společnost třeba při nějaké cestě na dovolenou, ať už jedete úplně kamkoliv. Takže wave.cz, to je to místo, kam vyrazit za spoustou informací, v tomhle případě za novou audioknihou, která vás třeba navede do aplikace Můj rozhlas, kde můžete těch několik dílů poslouchat. Kebauše, taky Media Service, anebo teď Angel, a taky Method Man, Chub Hill sami a skladba Keep It Moving.
1: Alright, Method Man feature, check. Dope production by Anabolic Beats, check. All that's left is the hook. So like, should we have you do it? I'll do it. A-N-G-I-L-L, man. Sounds cool, right?
2: You must be kidding me.

0: Až budu velká a chci být Aneta Charitonová, tak se jmenovala deska, ze které je skladba Magic, tedy Anet X a taky Carlo. V 8 hodin 33 minut posloucháte ranní vysílání Radia Wave, no a teď je pozvánka k tomu, abyste Wave poslouchali i dneska v pozdějších hodinách tohohle dne, protože ve 20 hodin tady bude Impact, pořad Adély Šponerové, a tentokrát nabídne rozhovor s objevem roku domácí hudebnicí Marie April, která... Uvidíme, jak to ještě bude vypadat dále, ale dříve to vypadalo spíše na akademickou dráhu. Teď ale tedy je čerstvým objevem roku v rámci cen Anděl. No a tuzemská hudebnice Marie April loni vydala debutovou desku, která se jmenuje Tangerines, na které se mimo jiné vyrovnává se ztrátou starší sestry a dospíváním. V rozhovoru s Adélou Šponerovou mluví o tom, že bojovala s úzkostmi, že se to stane znovu. Tak tohle všechno říká právě uměl v nejnovějším Impactu, kterou můžete znát i třeba teď z aktuálních spoluprací s kapelami, s kapelou Gufrau, nebo třeba s Matem 213. Mat 213 dneska v pozdější fázi téhle hodiny, někdy kolem 8 hodin a 46 minut, přijde do playlistu. No a teď právě taky Marie April, když vás lákám k tomu, abyste poslouchali dneska večer ve 20 hodin aktuální Impact, rozhovorový formát, tentokrát s Adélou Šponerovou, hostkou tedy Marie April.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

8 hodin 44 minut posloucháte ranní vysílání Rádia Wave, no a tahle ta hudba v podkresu nám prozrazuje možná největší informaci včerejšího dne, minimálně pokud se zajímáte o vesmír, protože armádní pilot, český armádní pilot Aleš Svoboda by příští rok měl letět do vesmíru. Včera odpoledne, podvečer o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027. No a Svoboda už v květnu dokončil základní výcvik pro misi na Mezinárodní vesmírné stanici. Předtím uspěl při výběru astronautů v konkurenci téměř 22 600 lidí. No, pokud budou úspěšně dokončeny všechny přípravné a schvalovací procesy, měl by se tedy Aleš Svoboda v roce 2027 stát prvním ryze českým astronautem v historii. Tak to uvedl premiér Andrej Babiš. První český, respektive československý kosmonaut, tak tím byl Vladimír Remek, který v roce 1978 letěl k sovětské stanici Saljut 6. Veškeré informace, podrobnosti o tomhle tématu najdete na našem zpravodajském serveru Českého rozhlasu iRozhlas.cz v záložce Věda a vesmír. No a my budeme samozřejmě držet palce. Velká škoda, že tady dneska zrovna nesedí kolega Bořek Joura, protože to je největší milovník všeho, co se týká vesmíru, a tahle informace, když jsem mu ji včera posílal, s ním rozhodně zacloumala. Takže podrobnosti tedy na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a teď už můžeme ve vysílání Rádia Wave přejít k další novince. A nejdeme daleko, zůstáváme v Česku, zůstáváme v Praze u hudebníka Matěje Čecha aka Mata 213, který vydal novou desku, která se jmenuje Retroskepse, no a naznačuje ve všech rozhovorech a vlastně i v těch textech, že tak trošku cítí proměnu, že rok 2025 byl úspěšný, ale zároveň, že se v něm choval trošku jako blb, takže prochází nějakou proměnou, uznává nějaké věci ze své minulosti, které asi nebyly úplně nejlepší, no a také přichází se spoustou futuringů, takže Tokyo Drift, Gufrau, Rohony, Lifer, nebo právě zmíněná Marie April, kterou jsme hráli před pár minutami. Teď ale dáváme skladbu 2016, na ní je Mat sám, no a je to píseň o stárnutí a vyrovnávání se s plynutím času. Další novinka v playlistu Rádia Wave.

před 9:00 nám na rádiu Wave dohrává Marika Hackmana skladba All Night. Za chvilku už další zprávy s Anou Gažijovou. Do té doby ještě dvě zastavení na domácí scéně. Dan Zhun a taky Arleta.

0: Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Arleta Private Poison dohrává přesně v 9 hodin, to je čas, kdy už je ve studiu znovu Anna Gažijová a přináší další zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Koalice dnes projedná změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o nich budou jednat i generální ředitelé obou institucí. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávali peníze ze státního rozpočtu. Předtím má začít platit poslanecká novela, která by od poplatků osvobodila například část seniorů nebo některé firmy. Veřejnoprávní média se změnami dlouhodobě nesouhlasí. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Projekt tak může podle závěru komise pokračovat. Vyplývá to z výsledku předběžného vyšetřování. Soutěž na dostavbu vyhrála jihokorejská společnost KHNP. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Dětský ombudsman řeší ukončení testování kombinované výuky, do kterého bylo zapojeno 16 základních škol a víc než 400 žáků. V programu se střídala prezenční a online výuka. Ministerstvo školství projekt předčasně ukončilo s tím, že vzorek škol není dostatečný pro vyhodnocení. Původně měl běžet ještě 2 roky. Rodiče i školy krok kritizují a část z nich podala žalobu k soudu.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mbuková.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte oblačno až zataženo, během dne se na většině území vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 17 až 22 stupňů Celsia, ve východní polovině 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje úterní ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: The Help a teď taky Kalina skladba One nám otevřeli další vysílací hodinu Radia Wave 9 hodin 8 minut z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze. Vás stále zdraví Krištof Šimek, posloucháte ranní vysílání Radia Wave, ve kterém teď míříme za další novinkou v našem playlistu, protože s ní přichází londýnská zpěvačka Lola Young. Ta si užila velký průlom díky singlu Messy, který uspěl taky na sociální síti TikTok, no a vynesl jí hlavně cenu Grammy. Pak ale přišel kolaps na pódiu z vyčerpání a taky problémy s alkoholem. Nový single, který se jmenuje From Down Here, vznikl ze spolupráce s Jamesem Blakem, no a podle Loly Young ohlašuje začátek nové etapy její kariéry, kdy si uvědomuje nějaké sebedestruktivní sklony, ale zároveň často vzpomíná na euforické momenty svého starého života před tou zásadní změnou. Každopádně tahle ta skladba, která vznikala s Jamesem Blakem, vznikala z naprosto čisté random inspirace den po předávání Grammy, kdy se právě s Jamesem Blakem Lola Young potkala ve studiu. Vznikla skladba From Down Here, nová tvorba Loly Young a novinka v playlistu Radia Wave.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

Strach a úzkost v podání Matyášovo kamarádu na Radio Wave v 9 hodin a 18 minut posloucháte ranní vysílání. Majonéza, tak se jmenuje nová deska domácí kapely Něco Něco. No a pokud se dneska budete pohybovat někde, konkrétně v Brně, tak v kabinetu Mus dnes večer na vás čeká právě křest téhleté nové

záležitosti na domácí hudební scéně. Od svého vzniku v roce 2019 něco žánrově oscilují mezi indie, rockem, synthpopem a taky postpunkem. No a jejich melodie jsou častokrát velmi chytlavé a refrény neméně chytlavější, takže vás roztančí, zároveň vás umí dojmout. České texty se tahleta kapela učí a zároveň se jimi tedy prezentuje. Teď tedy aktuální deskou Majonéza, ta se tedy pokřtí dnes večer. Nebudou tam sami něco, tahleta kapela si přizvala hosty, no a vystoupí domácí hudební projekt Meluzína, který také dobře znáte. Nejen proto, že třeba jste spjatí s Ústí nad Labem, kde se tahle dívčí formace dala dohromady, ale zároveň taky třeba díky Rádiu Wave, protože Meluzína se představila třeba ve Startéru. Takže teď už pojďme k té hudbě, něco dnes večer pokřtí novou desku. My si dáme jejich trošičku starší věc, ale nejdeme do žádné dávné historie, nějaké 2-3 roky zpátky, za skladbou Co vlastně chceš.

0: cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Americká kapela Future Islands, skladba Seasons Waiting on You, otvírá k desky Singles z roku 2014. Zároveň skladba, kterou jste možná na sociálních sítích viděli v různých úryvcích, protože pokud občas sledujete americké talk shows, ať už ty menší nebo větší, můžeme zmínit Jimmyho Fallona, Stephena Colberta nebo třeba Davida Lettermana, tak vždycky, když je tam prostor pro hudební ukázku, dávají právě moderátoři prostor nějakým novějším anebo naopak už velmi známým hudebním projektům. V roce 2014 v březnu se takhle představili Future Islands se svojí právě novou deskou Singles a dali tenhle ten track Seasons Waiting on You a je to za mě teda jedno jako z nejupřímnějších vystoupení vůbec v rámci teda žánru, kdy skutečně vidíte, jaká emoce na vás přechází právě z toho, kdy sledujete v uvozovkách jenom vystoupení v rámci americké talk show. Opravdu to zkuste, pokud se to ještě neviděli, najít si Future Islands live u Davida Lettermana, stojí to za to a strašně moc mě to baví. To je teď jenom takový dovětek ke tracku, který jsme si pouštěli. Teď v playlistu přecházíme za Fulcrumem, taky Baby Tate nebo později za Robin. Teď taky ale přecházíme k pozvánce na dnešní šatníky Veroniky Duškové. Po 18. hodině můžete poslouchat setkání právě vedu s marketačkou a influencerkou Anou Marií Harmáčkovou. No a dozvíte se, jaké to je přijít o celý šatník v důsledku změny velikosti, a to z 5XL na L až XL. Jaké šatníkové výzvy Aně přinesla její hubnoucí cesta, s jakými kousky se nedokázala rozloučit a proč si oblečení přestala nechávat zužovat švadlenou, i tenhle pohled na módu oblečení dneska nabídne Radio Wave v novém dílu šatníků v 18 hodin. No a samozřejmě poslouchat můžete i kdykoliv ve své oblíbené podcastové aplikaci.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: folkrumová skladba Quit Play na vlnách Rádia Wave krátce před 9:39. Teď nás čeká ukázka z cestovatelského magazínu Casablanca. Za Pavlem Sladkým totiž dorazil poutník a průvodce Tomáš Gavlas, který přešel Líkýskou stezku. Tento 500 kilometrů dlouhý trail v Turecku je novým objevem mezi dálkovými hajkry. No a co nabízí, to se právě dozvíte v Casablance, kterou si dáme v krátké ukázce. No a samozřejmě v plném znění na rádiu Wave na jeho webu a třeba taky ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Bloudil jsem hodně, a co jsem potkal lidi, to byl takový společný téma, že ta stezka fakt není úplně dobře značená a je tam spoustu odboček, mnoho odboček a netušíte jako kudy jít, nebo fakt je to značený, takže to ztrácení jako na denní bázi, ale už tak jako intuice pak přijde, člověk vždycky jako každou stezku nějak jako navnímá, jakou logikou je značená, tady tou jako nelogikou občas. A už cítíte, že se blíží takový ten bod a v žaludku cítíte takový ten intuice, jako tady to úplně nesedí, takže vytáhnete navigaci a zkontrolujete, jestli jste dobře. No. Takže.
2: No a je to vždycky problém zabloudit?
1: Zabloudit. Jako je, občas to je blbý, protože tam fakt se jde pak jako nějakým prostě chroštím, jsou tam hadi, já jsem potkal prostě spoustu fakt jako dva metry a jako delší hadi prostě takový jako, tak není to úplně příjemný, jako. Nebo tam, když jsem se ztratil já víc, tak to nebylo jako úplně příjemný.
2: Já jsem tím chtěl nahodit obecně to téma toho bloudění, když je člověk na trailu a jeho veškeré povinnosti se jako se stávají z toho, že tráví svůj čas tím, že přes den jde, večer spí a něco málo jako aktivit k tomu, potká pár lidí, prohodí pár slov a jeho život se trošku jako zredukuje na tyhle jednoduché věci, tak jestli když někde sejde ze stezky, což je jakoby proti plánu, dejme tomu, ale jako, v čem je ten problém vlastně někdy?
1: Jo, já jako obecně jsem toho taky zastáncem, nebo takového jako pomalejšího chození bez jako zaměření jako na výkon a na cíl. Jako to, když takhle vědomě tam člověk dá, tak to mám rád, jako. Ale tady mě to jako většinou jako rozčíl, když jsem se ztratil. Že to bylo fakt jako relativně častý. Já se zasním občas a pak jako se objevím někde úplně jako daleko, až tak to bylo hornatý, tak nahoru dolů. Takže tentokrát mě to úplně jako radost nedělalo, to ztrácení, no, se přiznám.
2: Já jsem se nedávno přistihnul při takovém jako zajímavém pocitovém vývoji, kdy jsme šli s kamarádem někde v horách a celkem hned na začátku té cesty jsme blbě odbočili, kde ještě steziček bylo víc a bylo víc variant, tak jsme se prostě nechali jako svést jinam. Byla to cesta právě na začátku, takže jsme se snadno zakecali, bylo ještě hodně věcí, co jsme potřebovali a chtěli probrat. Takže jsme nesešli až zas tak daleko, třeba šlo o jenom půl kilometru, ale s nějakým převýšením, takže se nám vracet nechtělo. Takže já jsem byl nejdřív rozmrzelej, že jsme hned na začátku udělali nějakou botu. Pak teda jsme se rozhodli, že budeme pokračovat, půjdeme jinou cestou a napojíme se na náš plán někde jinde, tak jsem se s tím tak jako smířil. A pak se ukázalo, že ta nová varianta je ale mnohem náročnější než to, co jsme měli původně v plánu, takže ten den bude delší, těžší a víc jako vyčerpávající hned na začátek, takže jsem byl zase znova rozmrzelej a pak jsem se na konci dne, když už jsme tak jako docházeli do našeho zhruba plánovaného cíle v nějakém bivaku, tak jsem se sám utěšoval tím, že jsem si říkal, teď mě to možná trošku prudí, že jsme to takhle rozkufrovali, ale až se na to přece budu dívat za půl roku zpátky na ten náš tady prodloužený víkend jenom v horách, tak to přece bude úplně jedno. A jako to, že jsem teďka u takže jako v rámci jednoho bloudění to pro mě bylo takhle jako nahoru, dolů s tím, jestli mě to štve nebo ne.
1: Zajímavý. No něco na tom je, ale nesmí to být moc, si myslím, jako, že to pak člověk začne jako rozčilovat, když se ztrácí jako hodně, no, že ty emoce jsou pak jako, a nebo objeví nic jako hezkýho, objeví jenom to rozčílení vlastně.
2: No je to taková hra sám se sebou někdy, jak moc ty věci chceme mít pod kontrolou, což samozřejmě, zvlášť, když je člověk třeba jako někde vysoko v kopcích, tak je asi dobré mít tu situaci trochu pod kontrolou, protože jde o nějaké vlastní bezpečí, ale to bloudění není vždycky jenom otázka bezpečí, ale prostě taky jenom toho, že se mění plány.
1: Tak. A je důležité říct, že to k tomu patří vlastně, že to jako, že představit si jít na cestu a jako, že nebudu bloudit, to je jako nepravděpodobný.
2: A není to prohra. Já teda možná ještě, kdybych jako jeden emotivní zážitek do toho mohl přihodit, tak já, když jsem se na nějaké takovéhle cesty vydával dřív a bylo to pro mě buď poprvé nebo úplně jako nějaká první zkušenost, tak jsem si říkal, bloudím, tak jsem asi neschopnej, tak možná tohle není pro mě. Možná když nejsem schopnej nebloudit, tak bych to neměl dělat, tohleto. A pak nějak mi to chvilku trvalo, než jsem se vlastně jako uklidnil a zjistil, že bloudí všichni a že tak. To, a že to někdy hodí i hezkou zacházku a vidím něco, co jsem neměl v plánu a je to super.
1: Jo. Jak by řekl Masaryk, tak to patří ke kšeftu vlastně. Tomu poutnickému.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Hrává i nám Japanese Breakfast a skladba Be Sweet na vlnách Rádia Wave v 9 hodin 51 minut. No sladcí na sebe rozhodně nebyli Aich a Central C. Tihle dva se před časem moc neměli rádi, zástupci tedy britské rapové scény. No a my si právě Aichův diss nazvaný A Guy Called dáme právě teď, ještě před 10 hodinou, taky třeba I Love You Honey Bunny, no a potom další zprávy Rádia Wave.
1: Influencers, they ain't contenders, jump in the booth for something to do. Yeah. Took the brick straight back to the ends and a little bit of bush got put in the zoo. Roll round with all of your helpers looking like elves, it's funny and true. You got more money than all of your elders looking

0: bitches.
1: Listen, just remember this, yeah? I made millions off my rapping ability. You made millions off capping and imagery.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Hey, hey, I like long walks with my nigga to the bank.

0: Přesně v 10 hodin dohrávají I Love You Honey Bunny a skladba Kintsugi. Teď další zprávy Rádia Wave a Anna Gažijová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychlením povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo o obranné spolupráci. Nejméně 35 lidí nepřežilo zemětřesení na Filipínách. Na 200 dalších je zraněných. Jih asijského souostroví zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Úřady pokračují se záchrannými pracemi a konečný počet mrtvých tak může ještě narůst. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnost mohly pomoci získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů.
1: Sport.
2: Basketbalisté New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a vedou tak už jen 2-1 na zápasy. Příště proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne očekávejte na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území 22 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje úterní ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave. Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Earl Sweatshirt, taky Mike a skladba Lead byly na vlnách Radia Wave. Pokud jste pozorně poslouchali zprávy od Anny Gagiové, tak jste slyšeli, že basketbalisté New York Knicks poprvé ve finálové sérii prohráli. A tak teď v uvozovkách tečou, jejich soupeř teče San Antonio pouze 2-1. Já o tom basketbalu, ale a taky o NBA chci mluvit v souvislosti s neuvěřitelně drahými vstupenkami, kterých si všímají všechna česká média. A pokud byste se vy chtěli vypravit na jeden z těch finálových zápasů, tak v New Yorku ty ceny začínají úplně nejníže, někde kolem 8 000 dolarů, ale takové ty opravdu hezké vstupenky někam dolů ke kurtu můžou atakovat i hranici 200 000 dolarů a více. A je to v uvozovkách pochopitelné jen možná proto, že New York Knicks je tým, který je ve finále poprvé od roku 1999, má obrovskou fanouškovskou základnu na těch fotkách z domácích zápasů v letošním playoff. Vidíte spousty a spousty celebrit, lidí, kteří si můžou dovolit takhle drahé vstupenky. Spousta hráčů ale už také naznačila, že je trochu trápí ta příliš vysoká cena vstupenek, protože si potom myslí, že se na ten zápas nemůže dostat úplně každý. Na druhou stranu, když se potom člověk podívá na to, jaké peníze a jaké smlouvy podepisují profesionální hráči v NBA, tak se na to asi někde vzít musí. 2-1 tedy aktuální stav téhleté série, uvidíme, kolik zápasů nakonec nabídne, celkově jich může být až 7. Já bych si jenom dovolil nabídnout takové malé okénko v rámci basketbalu do Česka, protože i v Česku teď momentálně probíhá finálová série mezi Pardubicemi a Nymburkem, no a včera došlo na jeden možná jako z nejlepších momentů v rámci basketbalového zápasu, protože Nymburk vedl v tom finálovém čtvrtém utkání 198 půl vteřiny před koncem. Opravdu půl sekundy chybělo k tomu, aby všechno už dopadlo pro nymburské dobře. No a pak se stalo tohle. Půl vteřiny před koncem rozehrávali Pardubice z půlky a Luboš Kovář, hráč, dokázal trefit z velké dálky trojku a vyrovnal tak tuhletu sérii, takže na takovéhle neuvěřitelné basketbalové momenty dochází skutečně i v naší nejvyšší soutěži a tam si dovolím odhadovat, že vstupenky na zápasy budou mnohem levnější. Tak třeba, pokud máte rádi basketbal, zbystřete a podívejte se na aktuálně probíhající finálovou sérii basketbalové nejvyšší soutěže v rámci naší republiky. Tolik o basketbalu a sportu, míříme za novou skladbou od Tavlou, taky potom Future Islands nebo English Teacher.

0: Olivia O'Brien je Gone Girl na vlnách Radia Wave. 10 hodin 20 minut posloucháte teď už dopolední vysílání. No a místo parkoviště vytvořili městské hřiště. Mluvím o třech studentech z fakulty architektury na ČVUT, kteří předělali ulici Kolejní v Dejvicích a ukazují tak taktický urbanismus v praxi. Ve městě podle nich často chybí prostory pro mladé dospělé a oni to chtějí pomoci zlatých českých ručiček změnit. Alena Harciníková se s fasádami s nejnovějším z pořadu Rádia Wave vypravila přímo za nimi. Celý díl poslouchejte na našem webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších streamovacích platformách. My si dáme teď ve vysílání Rádia Wave krátkou ukázku.
1: Já jsem četla, že se taky tomuhle urbanismu říká kutilský, což mě se hodně líbí a je to taková moje mise, že bych to chtěla jako zavíst víc než taktický, jako ten pojem, protože mi to připomíná naší českou náturu a zlatý český ručičky, ale taky mě to přivedlo trošku k pocitu, že k tomu kutilství nebo k tomu taktickému urbanismu potřebujete něco umět, protože já když se tady koukám na všechny ty tvary a na všechno, co jste tu udělali, tak si říkám, že tohle bych asi nezvládla. Tak je to opravdu tak, že potřebuju mít nějaký jako manuální schopnosti, nějakou manuální zručnost na to, abych něco takového mohla udělat?
2: Tak my jsme určitě nějaké ty základy mali, ale tiež se nám stalo, že jsme se dost věcí naučili, až keď jsme si to zkoušeli vlastně vlastními rukami. Či už jsme trošku zle namontovali basketbalový koš a potom jsme museli ho znovu primontovat a pomáhali nám přitom asi další 5 ľudia, kteří museli držet každý nějakou konstrukciu. A keďže jsme si zabuli vrtačku doma, tak jsme to robili ručně a trvalo nám to asi pol dňa a na další deň jsme vlastně zistili, že ten koš je namontovaný zle a s vrtačkou jsme to zvládli za pol hodinu. A vlastně člověk se to naučí aj počas toho procesu, čiže nie je to úplně tak.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Danny Brown, jeden z nejlepších koncertů pro spoustu lidí, jeho pražská zastávka, tedy minimálně skladba Ten Turn na vlnách Rádia Wave, krátce po půl jedenácté. No a velký koncertní zážitek to určitě bude taky letos 4. října v pražské O2 aréně, protože do Prahy se dostane A$AP Rocky, jeden z nejvlivnějších a nejvýraznějších rapperů současnosti. Přichází se svým Don't Be Dump Tour. Pokud patříte mezi jeho fanouškovskou základnu, víte, že jeho na jeho aktuální desku se dlouho čekalo, byla několikrát odložena. Teď tedy už je nějakou tu dobu k poslechu a A$AP Rocky nevynechal Prahu při své tour. Každopádně, pokud lístky jste nestihli koupit, tak už to bude trošku složitější, protože o ten koncert byl enormní zájem a je samozřejmě vyprodaný. Když se koukám na všechny ty důvěryhodné weby, kde se dají kupovat lístky i třeba z druhé ruky, tak se ty ceny běžně pohybují kolem 5-6 tisíc, takže takové moje osobní varování, s tím mám ze svého času zkušenost, dávejte si opravdu pozor při nákupu lístků z druhé ruky, protože těch podvodů je skutečně mnoho a zejména to bývá právě u akcí, které jsou takhle obrovsky populární a že samozřejmě logicky poptávka po jednom z nejvlivnějších rapperů současnosti bude obrovská a obrovská už byla tím, že tedy koncert 4. října v pražské O2 aréně je vyprodaný. A$AP Rockyho si můžeme i teď připomenout, pro mě taková osobní spolupráce mých oblíbených interpretů, protože skladba A$AP Forever vychází samozřejmě z Mobyho Porcelain, no a je to spolupráce, která se objevila na desce Testing, což už je nějaký ten pátek zpátky, spolupráce A$AP Rockyho Mobyho, no a A$AP Rocky tedy 4. 10. v Praze v O2 aréně.

Vetrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

President.

Když jsem si nedávno povídal s Čestmírem Strakatým v podcastu Boys o hudbě, tak právě zmiňoval kapelu Borcovka na tenhle hudební projekt, který posloucháme jako novinku, a měl pravdu, protože říkal, že nová deska bude rozhodně skvělá, jiná být nemůže. Já už to můžu potvrdit, pátá studiová nahrávka, která se jmenuje Inferno, která vyšla na konci května, tak se dostala do playlistu Rádia Wave s skladbou Prophecy at 1420 MHz, takže zároveň single k téhleté desce, zároveň pokud jste třeba na jedné z těch nejpoužívanějších z platform hudebních, tak i nejposlouchanější věc v rámci Borcov Kanada teď v tuhle chvíli. Dohrávají nám, mám z toho velkou radost, že jsme si je v playlistu mohli dát, vystřídá je Megan Thee Stallion, nebo taky zastávka na domácí scéně s Annabelle, no a za chvilku už tady bude Jarda Petřík, nemůžu se dočkat.

0: is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven.
1: Pokud máte rádi třeba soutěž Bludiště v České televizi, tak vás možná překvapí, že teďka nepouštíme Bludiště, ale je to Fatboy Slim a skladba Fucking in Heaven. No a Fatboy Slim nám dělá společnost jednoduše proto, protože do vysílání zamířil Fatboy Slim Rádia Wave. Jarda Petřík, ahoj.
2: Ahoj, a já slibuju, Krištofe, že si do příště zjistím, odkud je ten sample, protože to 100% nesložil Fatboy, ale jen vykrat to z nějakých 60. 70. let.
1: OK, tak možná challenge pro dnešní vysílání s Jardou Petříkem se tady rozklíčuje, anebo v jakémkoliv příštím. Ty jsi dneska přišel s takovou náladou, že jsi říkal, no trošku jsem přecenil to počasí, já jsem taky ráno vycházel a myslel jsem si, že bude pršet, jak dobře jsem asi udělal, když jsem na ten déšť jako nereagoval, byť si teda teď, kamaráde, myslím, že když se dívám ven z našeho proskleného studia, tak normálně vidím na autech kapičky a mám takový pocit, že i chodník je pokropený, takže možná si přinesl do vysílání déšť.
2: Je to možný, já jsem se díval na předpověď a na radar a vypadalo to tak jako roztrhaně, ne úplně, že by to byl celistvá plástev mraků nad našimi hlavami, ale to neznamená, že se nemůže takzvaně rozlejt.
1: Jardo, jsme tady v úterý 9. června, vrcholem tohoto týdne, minimálně z toho jako sportovního pohledu, bude samozřejmě spuštění mundiálu a po 20 letech se Česká republika představuje na tomhletom největším fotbalovém svátku, jaký si vůbec může kdo představit. Moje otázka je jednoduchá, jsi ochoten naskočit na tuhle fotbalovou horečku a strávit u obrazovek nebo u audiopřijímačů nutné dávky hodin po příští měsíc a půl?
2: To samozřejmě jsem, ale když řekneš A, je dobrý taky dodat B, protože ten časový posun nám nebude úplně kamarádský a přátelský a samozřejmě vstávat ve 2 ráno nebo v kolik, že to budeme hrát první zápas, tak to je ta druhá věc, no, nebo nechodit spát. Zkusím si lehnout třeba v 9 a uvidíme, jestli ve 2 ráno
1: vstanu. To je teď v kamarádských kruzích velká jako diskuze, jakou zvolit taktiku v rámci pracovního týdne, protože mundial začne ve čtvrtek večer zápasem domácího Mexika a my se představíme v českém čase ve 4 hodiny ráno zápasem s Jižní Koreou začínáme první zápas. No a právě ve 4 hodiny ráno, to je spíš se nabízí, kamaráde, si přivstat a pak už vyrazit do práce. Pokud teda ale zrovna ty vysíláš od 11, to je celkem krizová situace, no. Nevím.
2: Bude to náročný šampionát, samozřejmě, vůbec nám
1: škoda,
2: to fanoušku nezávidím.
1: Kdyby praotec Čech došel trošku dál, mohli jsme to mít v mnohem příjemnějším časovém pásmu, ale já myslím, že jsme rádi tam, kde jsme. Doufejme, že nám česká fotbalová reprezentace udělá spousty krásných okamžiků a stejně tak doufám, že vám udělá spoustu krásných okamžiků Jarda Petřík dneska ve vysílání Rádia Wave, třeba s Viktorem Palákem dohromady.
2: Rozhodně budeme zvát na dnešní modeláře, kteří vás zase budou zvát na koncert Matmos, dvojice, která se po dlouhých letech představí v Praze a která je známá mimo jiné tím, že na svých deskách dokáže vysemplovat opravdu cokoliv. No a to tak. A tím myslím přístroje, které vůbec by člověk netypoval, že můžou vyloudit nějaké hudební zvuky.
1: Tak i takovýhle teaser dneska rozhodně ve vysílání Rádia Wave bude. Já se loučím a zase se na vás budem těšit s Božkem ve čtvrtek ráno. Do té doby pápa lála.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny.

Kalifornská hudebnice Underscore, se tohle byla věc pojmenovaná Tell Me You Want It, no a z tohohle slunného státu se podíváme o pár kilometrů vedle do Tennessee a hlavního města Nashvillu, odkud zase pro změnu pochází indie rockové duo Howdy, ze kterého, nebo od kterého si teď hrajeme z nové desky Big World novinku pojmenovanou Try, Try, Try. Jinak máme 7 minut po 11. Po Krištofovi už jste asi poznali podle hlasu, že vás ze studia v tuhle chvíli zdraví Jarda Petřík. Do 15. hodiny tady budeme společně, už jsme zmiňovali telefonát s Viktorem Palákem po 12. hodině, což znamená zhruba za hodinku a něco vás pozveme na dnešní modeláře věnované dvojici Matmos, která se co nevidět představí po mnoha a mnoha letech živě v Praze díky kolektivům Jednota. No a samozřejmě se můžete těšit i na nějaké ty programové pozvánky, co se týče nových dílů našich pořadů a podcastů, ať už to bude Quest, ať už to bude třeba pozvánka na nejnovější Hergot, a nebo tuším, že už závěrečný díl série Buchty o Bibli. No a taky kulturní tipy, ty rozhodně nebudou chybět, a co se týče playlistu, tak v té poslední hodince do 12. v rámci dnešního dopoledne tady určitě budou znít Blade, Hayley Kiyoko, Island Mint a nebo L.A. Teď už ale zmiňovaní nešvilští Howdy, tohle je jejich novinka Try, Try, Try.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave. Yeah.

0: vuoi parlare, vieni, vieni, ti aspetto.
1: Hele, a ty aspetto, 11 hodin 16 minut na rádiu Wave a teď od muziky na chvíli do světa klasických adventur. Neboli už asi tušíte, že vás pozvu na poslech nejnovějšího questu, který se věnoval právě tomuhle hernímu žánru, kterému už dlouhé roky se tak nějak prorokuje, že by měl být dávno mrtvý. Nicméně adventury stále žijí a lidé je zaplať pámu stále hrají. Ostatně já, kdybych si měl dneska nějakou hru vybrat, u které strávím hodiny a hodiny, tak by to byly právě adventury, kterým jsem v mládí alespoň trošku propadnul, co se týče toho hraní, než jsem se odklonil od deskovek. No a quest se zaměřil na ty klasické adventury v nejnovějším díle tak nějak záměrně, v souvislosti s tím, že vyšla nová česká adventura Phonopolis. Ale došlo i na recenze hned několika přepracovaných klasik a samozřejmě se tak nějak přemítalo nad tím, co bude s adventurami dál. Poslechněte si ukázku a celý adventurní quest potom samozřejmě poslouchejte na našem webu wave.cz a nebo v podcastových aplikacích.
2: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Ale dělala hlavně Woodruff and the Schnivel of Azimuth, nejlepší adventura v historii adventur.
4: Kruh se uzavírá.
5: No to nevím, teda jestli to je nejlepší adventura v historii adventur. Já bych tam měl jiný kandidát.
4: Jarda tam má Cecila.
3: Tak můžou být dvě nejlepší francouzské adventury v historii všech adventur.
5: To můžou, ale Broken Sword není francouzská.
3: Není?
5: Ne. Ale Broken Sword je britská, jak když to tiskne.
3: A proč jsem si myslel, že Charles Cecil je
5: Protože francouz. On se mu říká Cecil a on se jmenuje Cecil a je to Brit.
3: No tak to je skandální, ale v tom případě.
4: Takže to je Charles a ne Charles, no tak to ne.
3: No tak já jsem teda úplně a tam je ta
4: Ale on teda hrdinka. Má francouzský přízvuk.
5: Má.
3: A ta hrdinka, ten hrdina je není francouz?
5: Ne, to je Američan.
4: Odehrává se to v Paříži.
3: Odehrává se to v Paříži a ta Nicole
5: je francouzská.
3: No tak ježišmarja, tak co, proč mě pletete?
5: Já tě nepletu.
3: Já když se pojám na Woodruff and the Schnivel of Azimuth, tak vím, že tam je.
5: Já jsem k tomu jenom vůbec nic neřekl.
3: Ale tak tady vidím, že je Woodruff, tady vidím, že je Schnivel a vidím, že tamhle je Azimuth a mám jasno.
4: A já chci něco.
3: Tak asi půjdem na
5: Ježiš, tak jdem, no.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou silnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

neděláš, nic nevíš.

nikdy nemůžu normálně jíst.

0: jsi samotného prosince protiklad.
1: Why am I alone? 'Cause everybody's reaching for you.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O 11:30 dva divadelní tipy na dnešní večer. Začneme pozvánkou do brněnského Hadivadla, kde můžete zajít na hru s názvem Vyhnání Gerty Schnirch. Hraje se od 7:30 a jedná se o takový příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, taky o vině Čechů a Němců, nebo o tom, jestli je možné odpustit a porozumět. Dramatizace úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové k vidění dneska v brněnském Hadivadle. Praha a ostrov Štvanice od 18:30, Ptačí sněm po světové premiéře a sérii vyprodaných pražských představeních a taky ročním turné po Francii nebo Belgii se tohle dobrodružství divadla bratří Formanů vrací zpátky domů. Alegorický příběh o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír. Herci a tanečníci z mnoha koutů světa se vydávají na dlouhou pouť za novým králem a na téhle cestě, která je logicky plná dobrodružství, se nevydávají jen do neznámých krajin, ale taky hluboko do vlastního nitra. A vy můžete s nimi dneska od 6:30 Ptačí sněm na ostrově Štvanice.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Bežka Rodačka Majla a její věc pojmenovaná Crying to God. My se teď podíváme ale na sever Evropy, konkrétně do dánského hlavního města, protože právě v Kodani se o uplynulou sobotu konalo mistrovství muletů, tedy takových těch účesů, které byly hodně rozšířené, zejména v 80. 90. U nás ho hlavně proslavil samozřejmě Jarda Jágr. A jinak je ten účes známý také jako vepředu biznis, vzadu party. A nebo se mu docela, myslím, přilehavě často taky říká nejkontroverznější účes v historii. No a se mnou ve studiu naše zprávařka Anna Gažiová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty samozřejmě víš detaily o té muletovské soutěži v Kodani. Jak to konkrétně probíhalo?
1: No tak to kodaňské mistrovství muletů, už to byl čtvrtý ročník, který organizuje celou dobu 37-letý elektrikář, který se jmenuje Stefan Weber. A ten se podle deníku The Guardian rozhodl, že si nechá narůst mulet poté, co postoupil transplantaci vlasů, ale uvědomil si, že se nemůže zúčastnit populárních soutěží o nejlepší mulet, které jsou ve Spojených státech, protože ty jsou přístupné pouze pro americké občany, takže si vytvořil takovou svoji vlastní soutěž právě v Kodani. No a toho sobotního mistrovství se tento rok účastnilo celkem 12 soutěžících, kteří byli hodnoceni nejen za svůj účes, ale i za způsob, kterým ho předvedli. Každý z těch vystupujících měl na vystoupení minutu a následně byl oznámkován porotou a hlavní cenu si nakonec odnesl stavební dělník Thomas Berg, který svůj mulet doplnil oranžovou čelenkou, oblékl se do neonově zeleného sportovního kompletu a během těch svých 60 sekund slávy zběsile skákal na trampolíně. A sám řekl, že mu to prostě přijde jako legrace a že je fajn být tak trochu mimo normu, jeho slovy.
0: Ono to taky vypadá, že mulet opět získává na popularitě a čím dál častěji můžete někoho s takovýmhle účesem vidět, co zatím stojí.
1: Je to tak, no tak podle serveru Euronews ta popularita účesu stoupá zhruba od doby pandemie COVID-19, kdy byla často zavřená kadeřnictví a lidé tak byli nuceni k delším účesům. No a po světě se každopádně nyní koná celá řada podobných soutěží, jako která byla v Kodani. A kromě již zmíněných Spojených států jde například o Belgii, která minulý měsíc hostila dokonce mistrovství Evropy.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News a kdo nikdy nenosil muleta, ať hodí kamenem, takže já asi můžu. Pokračujeme s muzikou, před náma Blade a song pojmenovaný Blondie. Ano, díky, hezký úterý.
1: Díky. Listen up. There is no

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Úterní dopoledne na Waveu končíme na domácí scéně. Tohle jsou Island Mint a jejich věc nazvaná Burnout. Já doufám, že vy vyhoření nejste a že si třeba už teďka dáváte něco dobrého k obědu. Pokud ano, tak ať vám chutná a nezaskočí takzvaně. Hrát vám budou v nejbližších minutách MGMT a taky Inji.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

pochází z Turecka, ale žije ve Filadelfii. Tohle byla zpěvačka, hudebnice Angie a v její věc pojmenovaná Girls. No a ve Spojených státech ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát je před námi novinka od rodačky z New Yorku, hudebnice Blondshell, která se vrátila s novým singlem Hard Has to Work So Hard a navazuje tak na loňský album pojmenované If You Asked for a Picture. Kromě Blondshell v téhle hodince třeba taky Rakesop, Group Love, Axontor, Katarzia z nové desky, singlovka Vařit, prát, šít a rodit nebo Moude Selektor, které jste mimochodem mohli vidět o uplynulém víkendu v Katovicích na dalším ročníku festivalu Nová muzika. No a zavoláme si taky s Viktorem Palákem, který vás pozve na dnešní modeláře, věnované dvojici Matmos, jež se co nevidět představí taky živě v Praze.

0: Gleb a jeho vypalovačka pojmenovaná PAF v úterním on airu na Waveu. Na telefonu už teď je taky Viktor Panák z modelářů. Ahoj Viktore.
1: Ano, čau.
0: Vy budete mít dnešní díl věnovaný dvojici Matmos. Já jsem zase pro změnu o víkendu viděl naživo Matthew Herberta, což by se mohlo zdát, že na první dobrou tam není žádná spojitost, ale k těmhle projektům se váže takové, řekněme, jedno společné, a to, že Matthew Herbert kdysi tak trošku poťouchl jednoho z dvojice Matmos, že ani nedokáže nahrát nějakou normální houseovou desku. No a Drew Daniel tuhle výzvu takzvaně sebral a ve výsledku už těch desek vydal několik, ale zpátky k Matmos, kterým se vy dneska budete v modelářích věnovat, protože Matthew Herbert se sice v Česku už taky hodně dlouho nepředstavil, Matmos se vrací po nějakých 18 letech, takže i tam je další spojitost.
1: Přesně, to vlastně bych asi mohl být také modelářem dneska, protože si zmínil hned několik věcí, o kterých my se budeme bavit taky. Hostem modelářů bude Vašek Adam z kolektivu Jednota, který přiváží tady Matmos po těch zmíněných 18 letech do Prahy. A pokusíme se tak nějak jakoby zanavigovat tou mimořádně pestrou a hlavně zábavnou diskografií téhle kapely a přesvědčit o tom, proč je vlastně až nutné vidět tuhle kapelu naživo, a to, že tady bude po 18 letech, je vlastně úplně jenom první a svým způsobem vedlejší důvod.
0: No a ta hlavní spojitostí Matthew Herbertem je hlavně v tom samplování čehokoliv a dělání muziky z věcí, které kolikrát člověk ani nenapadnou, že by mohli ve výsledku vytvořit nějaký hudební doprovod k čemukoliv. Matthew Herbert měl teď na tom vystoupení v Katovicích kosti z koně, hrálo se tam na basketbalové míče, na vodu, no a Matmos jsou taky velcí specialisté na to, co se týče vytvářet zvuky z úplně všech věcí kolem nás.
1: A my se pokusíme vystihnout jenom část těch věcí vlastně, které už během těch 15 desek, co vydali, samplovali. Drew Daniel, kterýho si zmínil, je teda polovinou Matmos spolu s Martinem Schmidtem, jeho vlastně i životním partnerem. A přestože pokud Matmos neznáte, tak vlastně většinou vám je budou představovat jako tu konceptuální kapelu, která nahrává desky vždycky podnícená nějakým tématem, nějakým motivem, nějakým konceptem. Ta nejnovější deska, která se jmenuje Metallic Life Review a se kterou přijedou teda i do Prahy, je, jak název napovídá, postavená na zvucích kovů, které Matmos nazbírali do svého archivu během všech těch let. Ale co je důležité, je to, že ty jejich desky a koncerty jsou nesmírně zábavné. Ono to u těch konceptů nikdy nekončí. Oni jsou opravdu jenom jako východiskem a Matmos nejsou kapelou nějakých kuriozit, ale živoucí experimentální elektronickou dvojicí, která tvoří jako mimořádně zábavnou hudbu.
0: Ta zábavnost je tam

0: Rozhodně důležitým prvkem. Já jsem měl tu možnost vidět Matmos, už je to asi taky nějakých možná 10 let dozadu, na festivalu Mutek v Kanadě a strašně moc jsem si to užil. Měl jsi ty někdy možnost vidět Matmos třeba před těmi 18 lety?
1: No, já jsem je viděl jednou, ale nebyl to úplně typický koncert Matmos, jakkoliv teda u nich jakoby typického není jako nic, ale tehda hráli v roce 2016 v Londýně v Barbicanu a bylo to představení Matmos Performing the Music of Robert Ashley, takže to vlastně byl takový hodně až na recitativu postavená performance, která byla taky skvělá. Já si z toho pamatuju, jak jsem snil o tom, že Martin Schmidt mi někdy bude číst na Dobrou noc, protože měl tak jako mimořádně sugestivní a krásný hlas, že mi to utkvělo vlastně z tohohle představení. Ale nebyly klasický Matmos, těch se dočkáme teď v Arše 25. června.
0: Je to tak, 25. červen je to datum, kdybyste rozhodně do archy měli zajít, pokud si chcete ověřit všechno to, co jsme tady teď v kostce načrtnuli a hlavně co daleko podrobněji dneska Viktor Palák rozebere s Vaškem Adamem neboli s Amalgámem v dnešních modelářích. Ještě něco dodáme?
1: Chtěl jsem říct tři klíčová slova, která tam zazní a pokud jsme vás nepřesvědčili dosud, tak ta tři klíčová slova vás přesvědčí a těmi slovy jsou semeno, Björk a to třetí jsem zapomněl, tak poslouchejte večer.
0: Krásný. Viktore, měj se a modeláře dneska v 9 večer o Matmos rozhodně nalaďte. Ahoj.
1: Rozhodně, ahoj.
0: A my pokračujeme na sever Evropy, před námi Rakesop a jejich spolupráce s Astrid S. skladba Breathe.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už víte, že dnešní modeláři vás budou zvát na koncert Matmos v Praze, nicméně do konce června ještě nějaký ten čas, tak pojďme rovnou dát dva koncertní tipy na dnešek. Brno a Kabinet Můz, tam dneska bude pokřtěno nové album kapely Něco Něco. A zároveň se můžete těšit taky na pětičlenou kapelu z Ústí nad Labem Meluzínu. Tahle dvě jména dneska od 8 hodin večer v brněnském Kabinetu Můz. Do Meat Factory potom můžete dneska zajít na další jméno, které přiváží kolektiv Jednota, podobně jako zmiňované Matmos, a to Richarda Youngse, tohohle britského hudebníka, který dělá muziku už dobré 4 dekády a kterého formovalo postpunkové hnutí i postindustriální scéna. No jako support se představí Pip, začátek v Mítku dneska po 8 hodině.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Oliver Thor a Šimon Kounovský, neboli projekt Axon Thor a jejich rozsypaná věc pojmenovaná Scan Satellite. No a před námi už nová Katarzia, slovenská hudebnice, která se 3 roky od poslední desky vrací s novou nahrávkou, ze které si hrajeme věc pojmenovanou Vařit, prát, šít a rodit. Pozvima, neprýdem, tak zní název nové desky Katarzie.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Než přijde období rukavic, tak si ještě chvíli počkáme, tak proč si teď nepřipomenout zimu s tímhle songem? V uvozovkách samozřejmě, ne, že by to tak úplně bylo o zmíněném ročním období. Každopádně Serpent with Feet, Ty Dolla Sign a taky Yanga Yaya a jejich věc pojmenovaná Damn Gloves. 12 hodin na 52 minut, úterní on air na Waveu docela pokračuje ještě s Folk of Dimes a taky Wet.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

ženšen, kopřiva anebo suma. Věřte nebo ne, tohle všechno jsou rostliny, které do svého aktuálního EPčka zahrnul producent, který si říká Pigment. To EPčko se věnuje zmíněným rostlinám, které mají objektivně regenerativní účinky. No a protože chtěl vytvořit podobně uzdravující muziku, tak se rozhodnul ty názvy propojit právě s tím, co sám skládá a dělá. Tohle je věc pojmenovaná Suma Root.

0: Pořád relevantní Lil Uzi Vert, aby taky ne. Tenhle song se totiž jmenuje Relevant. 13 hodin a 16 minut, úterní on air na Waveu už bude pokračovat v následujících minutách ukázkou z nového dílu spirituálního magazínu Hergot, který se věnoval nedávné návštěvě Afriky papeže Lva 14., který stál u hrobu svatého Augustina, šel taky do vězení a mluvil o neokolonialismu. No a o tom všem se také Hergot bavil s religionistou Ondřejem Havelkou. Celý díl na wave.cz a v podcastech, teď ve vysílání ukázka.
1: Já celou dobu přemýšlím nad tím, co se vlastně teda stalo špatně, protože to zní, že papež tam jel s nějakým jako relativně dobrým záměrem, ale že se to teda jako docela hrubě nepovedlo. Tak čím to je? Má třeba kolem sebe poradce, kteří mu nedokázali dost dobře vysvětlit tu situaci, nebo je sám natolik jako zaslepený, že si to nedokáže představit? Pochází teda ze Severní Ameriky, tak i tam má nějakou koloniální minulost, tak si říkám, že přece jenom by měl umět vidět to i z té druhé strany. Tak vlastně přemýšlím, jako kde nastala ta chyba.
2: To je právě to, že ta chyba nebo to, co je špatně, je jenom z jednoho úhlu pohledu, který tady teď představuju. My se na to můžeme kouknout z evropského úhlu pohledu a pochválit ho, že všechno bylo naprosto perfektní. Případně z amerického úhlu pohledu a to taky nebylo špatné, nebo z asijského a tím to je podle mě asi celkem jedno. Ale protože to byla
3: Číně cesta... možná úplně ne.
2: Možná úplně ne, ale Číně je tam 1,5 miliardy názorů. Takže těžko říct, jako, jakým. Čili já se na to spíš chci podívat. Po mém soudu papež Lev ne úplně dobře zná toho adresáta. Ne, že by nebyl zcestovalý, ne, že by nebyl znalý, to všechna čest, je velmi studovaný a velmi zcestovalý člověk. Ale ten africký adresát je podle mě velmi specifický a je potřeba lépe chápat toho adresáta. Konec konců, pokud někomu hlásáme evangelium, tak bychom to měli dělat po způsobu toho adresáta, tak, jak tomu ten adresát rozumí. A chyba se stala mezi 16. a 20. stoletím zejména ta, že jsme importovali do Afriky evropské křesťanství. A to zkrátka dobře nefunguje. Z toho důvodu taky ve 20. století vznikla takzvaná africká teologie, z které se potom vyčlenila ještě africká černá teologie jako specifický jihoafrický fenomén. A ta právě kritizuje to evropské křesťanství, které nekonvenuje jejich filozofii a jejich interpretaci Bible, interpretaci zjevení a podobně. Čili my bychom tu Afriku měli hlavně nechat, aby si interpretovala zjevení po svém africkém způsobu, více jí naslouchat, více se jí učit a skutečně vést dialog a ne kázat a to ještě k tomu vodu a pít víno.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pacino a jejich dveře, no a pomyslné dveře České republiky otevřou ve čtvrtek 25. června taky Matmos. Tahle legendární semplovací dvojice se totiž do Česka vrací po 18 letech. Zní to neuvěřitelně, ale opravdu je to tak. No a Drew Daniel a Martin Schmidt budou také hlavním obsahem dnešních modelářů, což věřím, že už dost dobře víte, pokud jste zhruba před hodinkou poslouchali telefonát s Viktorem Palákem, který vás právě na dnešní modeláře lákal. Já jenom ještě dodám, že pokud Matmos opravdu čirou náhodou neznáte, vězte, že když se zaposloucháte do jejich diskografie, tak můžete slyšet ždímající pračku, zvuky z chirurgie, všudy přítomný plastový i železo, bordela, nepořádek, který najdete na jakékoliv skládce tam za městem, ale třeba taky zmatené, polapené krysy, které se tahle dvojice snažila vystěhovat ze svého bytu. No a samozřejmě si to taky nahrála, aby z toho pak mohla udělat krásné písničky. Naživo můžete Matmos slyšet 25. června v pražském prostoru Archa Plus. No a už dneska večer, takový řekněme alespoň zrychlený průřez jejich neuvěřitelnou diskografií od 9 hodin večer v modelářích. A to včetně člověka na slovo vzatého, co se týče znalosti téhle dvojice, Vaška Adama z kolektivu Jednota, který tenhle koncert pořádá.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

Píseň, která má prvopočátky na balkóně jeho bytu, tenhle Ital, konkrétně ještě rapper z Neapole, který si říká Massa Massa, teď zněl ve vysílání Rádia Wave pomocí songu L'estate tutta un tratto. No tak doufám, že vás to letně naladilo. A z Itálie zamíříme do propršeného Londýna, když nám dneska prší i v té Praze. Podíváme se za novinkou od zpěvačky Loli Young, která má za sebou velký průlom, ale zároveň pak také následný kolaps a vyčerpání a problémy s alkoholismem. To už se tak stává, pokud člověk vylítne nahoru až nečekaně rychle a není na to ještě tak úplně připraven, řekněme. Lola Young to ale zvládnula, všechny ty otočky o 360 stupňů. No a za sebou má také už spolupráci s Jamesem Blakem a tady zase vrací zpátky do toho lepšího života, řekněme. Tohle je, myslím, důkaz, který místo jakýchkoliv slibů poslouží velmi dobře. Věc pojmenovaná From Down Here, Lola Young.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Děláme vlny.
2: Sick shit, man. Straight up fucking for real.

0: Prázdniny ještě ani nezačaly a už jste teď poslouchali jejich konec. Tohle byla ukázka z EPčka pojmenovaného právě Konec prázdnin české zpěvačky Julie Colley. Píseň pojmenovaná Stereotype doznívá ve 13 hodin a 47 minut. Úterní on air na Wave pokračuje. V Praze teď solidně leje, co tak koukám přes naše okno, tak deštníky se teď opravdu budou hodit, pokud vyrážíte ven, tak na ně nezapomeňte. No a my vám budeme hrát samozřejmě dál, ať už je počasí jakékoliv, před námi teď docela ještě Idols s Danny Brownem, pop, pop, pop, a taky Sevdalíza a nebo Jo Mama.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas.
3: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
1: Můj rozhlas.
3: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Love.

Sega Bodega, Dear Teeth a ještě před ním Haim se songem I Know Alone nám zahájili naši poslední dnešní společnou hodinku v rámci úterního On Airu na Waveu. 7 minut po 14. za chvilinku novinkový Rostam Batmangli a ukázka z jeho nové desky. Tohle bývalého člena Vampire Weekend, album American Stories, vyšlo v květnu. A my si z něj hrajeme song, který je zároveň spoluprací se zpěvačkou Clairou. Jinak do 15. třeba taky zažijeme hodně fun times s Marie Davidson. Budu pro vás mít i něco z domácí scény, ať už to budou plus minus nula, a nebo třeba Erika Rain či Kodiky, pokud tu domácí scénu bereme i jako slovenskou samozřejmě, já pořád ještě tak trochu, jo. No a můžete se těšit i na ukázku z posledního dílu speciálu Buchty o Bibli, to už za pár minut. A určitě stihneme ještě nějakou tu porci kulturních typů. No a tyhle zrychlené smyčce, to už je zmíněný Rostam Batmangli společně s Clairou. Hardy.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Nicola Gianni, Zwei Handy na rádiu Wave. Teď je před námi ukázka ze slibovaného posledního dílu speciálu Buchty o Bibli. V něm se Ivana, Zuzana a farář Petr Wagner pokusili představit některé z mnoha epických ženských postav z Bible, ať už je to Máří Magdaléna, Salome nebo třeba Ester. Poslechněte si tenhle díl pojednávající mimo jiné o vyhánění ďábla a taky o tom, že boky nelžou a tanec je fajn. Samozřejmě na našem webu a v podcastech. Teď ve vysílání i krátká ukázka.
1: V češtině je Bůh rodu mužského, takže to zkrátka svádí k tomu vnímat toho Boha jako chlapa.
2: Je to tak, je to jazykově nespravedlivý, protože kdyby jsme šli do hebrejštiny, tak se to mnohem víc neutralizuje. Pro Boha jsou dvě jména, jedno je Elohim a druhý je ty čtyři písmenka, tetragram se tomu říká, a ani jedno nejde vyloženě říct, jo, to je týpek, to je prostě chlap. Elohim je množný číslo, znamená to bohové doslova, a to druhý vůbec nevíme ani co znamená, že jo, může to znamenat jako různý věci, jsem, který jsem, budu, který budu, co já vím, ale rozhodně to nemíří tímhle tím směrem.
3: On je pak zavádějící, ten pohádkový děda, různá ta stvárnění, jak sedí děda na mráčku, má dlouhé fousy a tak dál.
1: To už asi vychází z toho zkrátka, že my toho Boha v češtině máme jako ten.
2: Je to no.
1: Já nevím, Petře, hodláš tím třeba něco udělat?
2: No.
1: Uděláš nějakou petici nebo?
2: Já zase vím, že ten vývoj prostě nejde dělat moc velikýma skokama, ale je možná dobrý začátek o tom začít mluvit a třeba i tenhle ten díl, který akcentuje ty ženy a jejich příběhy v rámci Bible, by mohl pomoct k tomu, aby se lidi na to začali koukat trošku jinak.
1: Takže vy všichni, když teď posloucháte naše dílky Buchty o Bibli, tak si můžete do hlavy nasadit takovou myšlenku nebo představu, nebo si z ní spíš vysadit tu představu, že Bůh rovná se ten týpek chlap, ale že Bůh je prostě bez.
3: Ano.
2: Bůh je víc.
1: Víc.
3: Bůh nechodí na pány. Ha, ha, ha.
1: Ha, ha, ha.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
1: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva výstavní tipy zahájíme pozvánkou do Purkrabství hradu Klenová. Tam máte ještě 2 měsíce do 9. srpna čas vidět tvorbu Vladimíra Havlíka pod názvem Pieces. Tuhle osobnost české performační scény, konceptuálního umělce a taky pedagoga na Univerzitě Palackého v Olomouci. No a ve zmíněném Purkrabství hradu Klenová se představuje výběr z dokumentace akcí z různých období autorovy tvorby, včetně těch méně známých i nejnovějších prací. Z Klenové do Prahy a rovnou do Veletržáků neboli Národní galerie, tam až do konce června, konkrétně do 28. máte čas na letošní bienále Umprum generace Z, neboli generace, o které se často mluví, která je často hodnocena a posuzována. Ale jak ona sama vnímá dění kolem sebe a jak čelí projevům současnosti, to se dozvíte z téhle výstavy, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií Praha a která přináší tvorbu studujících napříč všemi katedrami a obory Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. No a myslím, že potěší taky vstup zdarma ve Veletržáku Bienále Umprum do 28. června.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Francouzská Alžířanka Lolo Zouai. Tohle byla její 4 roky stará deska Playgirl v songu Give Me a Kiss. Pokud vás zajímá, jak zní její novější tvorba, doporučuji letošní květnové album s názvem Reverie. No a kdo taky vydal v květnu desku? To jsou Borcov Kanada, ovšem nikoli po nějakých 4 letech, ale po 13 mám ten pocit. No a my si z té nové desky samozřejmě také na rádiu Wave hrajeme. Tahle věc je v podstatě singlovka Prophecy at 1420 MHz z alba pojmenovaného Inferno, které vyšlo samozřejmě kde jinde než na Warpu, na labelu, se kterým jsou Borcov Kanada stejně pevně spjatí jako třeba legendy Jotechr nebo FX Twin. Za mě osobně zatím ne úplně nadšení z té nové desky, tak uvidíme, jestli se proposlouchám k nějakým niternějším a hlubším zážitkům. Každopádně tohle je zmiňovaná singlovka z nové desky Inferno od Boards of Canada. No a hned poté taky třeba Lilioty a nebo Erika Rain, a potom už se tady budeme střídat dneska s Michalem Lirií.

0: A já už jsem dneska taky pověděl všechno, co za něco stálo, a proto se střídáme. Michal Liri dneska od tří, ahoj.
1: Ahoj.
0: Který určitě vám poví daleko víc věcí, které budou za to stát, a hned teď jednu, stoprocentně. Když jsem vás dneska zval na nějaké ty inscenace do divadel, tak samozřejmě koho jiného se nezeptat než samotného herce, co by doporučil z těch nových inscenací. A ty jsi mi prozradil, že jsi byl na nějaké premiéře, jsem s tím.
1: Je to tak, já jsem byl v sobotu, jsem byl na premiéře tady v Pražském divadle Rokoko, takže v městských divadlech pražských, kde měla premiéru inscenace Můj malý vůdce. Je to vlastně, možná, že znáš nedávný film Králíček Jojo. Mm-hmm. To vlastně vychází ze stejné literární předlohy, která teď, jestli se nepletu, nese název Nebe v kleci. Z toho vychází jak ten film, tak tahle dramatizace. A je to vlastně o malým klukovi, který je v Hitlerjugend, jeho maminka to nenese úplně dobře, klukovi se stanou věci, on začne chápat, že věci nejsou tak, jako jak asi vypadají a jak se o nich mluví. A no a do toho prostě zjistí, že nejspíš mají v domě, schovávají malou židovku. No a vlastně první část je, ač to vypadá trošku tragicky, tak on ten příběh samozřejmě nese takováhle jakoby témata a není úplně veselý, tak je ale vlastně plný humorných situací, a to jak v tom filmu, tak vlastně i v tom divadle. Tu věc režíroval Tomáš Rályš, takže vlastně kmenový režisér MDPček, a o tu dramatizaci se postaral David Košťák. No a já jsem si to moc užil, takže tohle určitě můžu doporučit z mých divadelních zážitků.
0: No a chápu správně, že jsi viděl i ten film?
1: Viděl jsem i ten film.
0: Já teda bohužel ne, takže případně vyrazím samozřejmě do divadla, vy můžete taky, a užijte si dnešní odpoledne s Michalem, já se na vás těším hned zase zítra. Čau.
2: Quest. Hrajeme za vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

15. hodinu nám na rádiu Wave načala Pink Panthers a hned po ní Kelsey Lou. Od mikrofonu zdraví Michal Liri a společně tu prolítneme odpoledním playlistem plným muziky až k 17:30, kdy začne environmentální podcast rádia Wave Podhoubí. Ale nebude to jenom o muzice, my si už za pár minut pustíme ukázku z dalšího Waveho podcastu, tentokrát to bude Hotcast Pod. V další hodině pak Boys, kam jako host zavítal zpěvák a herec Šimon Ob. No a rozdáme i pár kulturních tipů na dnešek. Tolik zhruba k tomu, co nás v následujících 2,5 hodinách čeká. No, ale co nás čeká hned teď, je Matěj Čech aka Mat213 a jeho novinka track 2016. Pak Kali Uchis nebo Jugend Mord. Příjemný poslech odpoledního on-air vám od mikrofonu ještě jednou přeje Michal Liri.

0: a může někoho inspirovat. Do upoceného studia proto dorazila Michaela Hanzlíková, herečka, moderátorka a máma dvou dětí. Promluvila o pole dance, pletení, randění po rozvodu i o tom, jak žít trochu jinak, než nás učili naše babičky. Poslechněte si teď ukázku a celý pod můžete slyšet na webu Rádia Wave anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Bojí se někdy u toho, když vidím takhle holky prostě hlavou dolů, tak já si říkám, pane bože, já mám pocit, že kdybych tohle udělal já, tak instantně spadnu a zlomím si vás. Jakože hned mi tyhle myšlenky vyskočí. A
2: když se bojím, tak to nedělám. A ono to je hodně o tom, že jdeš fakt od začátku, jako ty nepřijdeš na první hodinu a nikdo ti neřekne, jo, tak no. Pověs se hlavou dolů za loketní jamku a zůstaň tam a paráda a máme to. Jo, je to fakt jakoby hodně pozvolný a hodně buduješ po cestě ty svaly a učíš se právě to, že když držíš za podkolení jamku, tak je to úplně v pohodě a tak. No.
3: Já mám tady takový námět pro české scénáristy a režiséry. Pokud hledáte námět...
1: I scénaristky a režisérky,
3: no, samozřejmě. Pokud hledáte námět pro jakoby třeba pětidílnou sérii, ne podcastovou bohužel, ale opravdu jako audiovizuální, tak by to mohla být série o tom, jak Kaja a Elda jdou spolu na pole dance každou hodinu, protože tohle jako... Tohle mě, Kájo, to by byl nejvíc komediální content všech dob.
1: Já vím, ale bych jednou hrozně rád se to naučil. Já si dávám taky takový...
2: Já
1: jako...
2: myslím, že by vám to jako mrtě šlo, jenom o tom nevíte a vůbec prostě si to neumíte představit, ale byli byste tam úplně skvělí.
1: Já si dal na tohle léto jako goal se naučit jezdit na koni a to je prej hodně těžký.
3: Zlato, a kde to budeš dělat?
1: To jsou určitě místa, kde se můžeš projet na koně.
3: Ty jsi to ještě nenašel, nebo?
1: No, tak ještě není léto, ne?
3: Jak, tak to je
1: výborný. Ještě se chci naučit na kytaru teda, ale nevej, to už
3: no, já jsem chtěla zase dlouhá léta, jsem měla na tu důlistě, že se chci naučit akrobacie na šálách. A pak jsem to vyzkoušela a to je hrozně tvrdý a bolí to.
2: No, tak no. To je podobný
3: princip. A tež bude ještě tvrdší.
1: To jako hodně věcí ze začátku bolí, ať už fyzicky, tak i mentálně, že jako to, že se něco učíš a nejde ti to, tak to bolí, no, tak to musíš překonat.
3: Ale když tam je ještě ten předmět, který tě tlačí a dělá ti ty modřiny, to je trošku jako nějaká forma,
1: musí
3: jako BDSM,
1: namazat,
3: ne?
1: Třeba nebo předtím, nebo
2: no, když se něčím namažeš, tak sjedeš.
1: Tak nějaký pudr nebo něco, ne? Prostě.
2: No, máš jako grip, jako magnézium, máš normálně, to si můžeš dávat na ruce. Já třeba v létě, mě strašně kloužou ruce, takže já v létě paradoxně líp držím třeba za ty podkolení jamky. A... No, ale jinak, jako když se hodně namažeš, tak to hodně drží a to potom zase nechceš u některých věcí, protože u některých věcí potřebuješ trošku. No, trošku potřebuješ třeba se protočit občas v něčem a tak, no.
3: Ale jak jsi sama řekla, tak máš tyč teda v létě kluskou.
2: To je strašná věta. Mám v létě kluskou tyč. No.
3: Máš v létě kluskou tyč.
1: To musí být titulek tohoto rozhovoru.
2: Ano.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Britská raperka Flo Hajo a její spolupráce s producentem Karma Kidem, track Make It Bang v 15 hodin a 28 minut. No a protože jsme se tak přiblížili, půl čtvrté je na čase první Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Podíváme se, co se dnes hraje v divadlech. Já tady mám dvě divadelní pozvánky a první letí do Hadivadla v Brně. Od 19.30 tam hrají Vyhnání Gerty Schnirch, příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět. Je to dramatizace úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové v režii Mariana Amslera. Možná, že teď bude rezonovat ještě o něco víc po nedávných událostech s německým Landsmannschaftem a celým tím humbukem okolo. Já jsem tuhle tu inscenaci viděl už před lety, protože já si myslím, že ona je snad z roku 2014, takže už ji hrají opravdu dlouho. A vím, že jsem si ji tenkrát na festivalu v Hradci Králové užil. Takže dnes od 7:30 brněnské Hadivadlo Vyhnání Gerty Schnirch. Mám tady i jednu pražskou pozvánku na Ostrov Štvanice. Od 18.30 tam hrají Ptačí sněm. Po světové premiéře, sérii vyprodaných pražských představení a ročním turné po Francii a Belgii se dobrodružství divadla Bratří Formanů vrátilo do České republiky. Alegorický příběh o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír. Vedle tradičních divadelních prostředků, kostýmů, loutek, masek a taky výrazné scénografie využívají tvůrci soustavu výkonných projektorů, díky kterým se na velkoformátová projekce se mění ve vizuální krajinu a umožňuje divákům proletět se s ptačími hrdiny prostorem stanu a stát se součástí jejich příběhu. Takže tenhle ten netradiční divadelní zážitek od 6:30 na Ostrově Štvanice. My už teďka míříme zpátky do našeho playlistu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 18:00 na Rádiu Wave.

Film Music i Klára Kimmera za námi krátce po půl čtvrté. No a naopak před námi jedna z nedávných novinek nešvilské indie rockové duo Howdy a jejich single Try, Try, Try. A hned po nich berlínský producent Mechatok a skladba s názvem Addiction. Sám Mechatok od téhle písně říká, že to je popovka, která se dívá sama na sebe v rozbitém zrcadle. No tak posoudit budete moct sami.

0: Do závěru naší první společné hodiny nás přenesl Vojtík a jeho Miráž. Ve zbývajících minutách stihnou zaznít ještě praští Midnight Swimmers nebo Aura. Pak už se s kapelou Tolstoys překlopíme do dalšího programu na rádiu Wave.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
6: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
5: youtube.com/radiowave
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

popový hitmaker, britský producent Fred Again a hned po něm taky altpopová zpěvačka Chimes nám odpálili 16. hodinu na Waveu. A my hned se vrhneme na další muziku. Nedávná novinka švédské hudebnice Tuvelu I'm Your Girl Right, pak New York nebo zástupci tuzemské psychedelie Madhouse Express. To je hudba na následující minuty v odpoledním on-airu.

0: ve vašich podcastových aplikacích anebo na našem webu Rádia Wave.
1: Je strašně líto lidí, kteří se jako něco dělají takhle jako třeba z lidí na sociálních sítích, víš, jako, nebo že z toho třeba někdo může mít nějaký jako blbý stavy, jako že třeba někdo je krásnější nebo někdo má víc tohodle a tohodle. Já sociální sítě využívám čistě k sebereprezentaci a k čerpání nějaký inspirace. Protože častokrát jsou tam lidi, kteří jsou opravdu autentický. A, nebo minimálně to tak třeba vypadá, ale to mně může být jedno, mně se třeba jenom líbí formát toho, jak nafotili nějaký photoshoot. A třeba se s tím chci inspirovat a udělat nějaký podobný třeba cover na svoje album nebo něco takového. Takže já to používám čistě pro tady ty účely. K tomu, jak jsi říkal, že jsem se měl narodit 40 let zpátky. Hele, nevím, mě vlastně baví, jak je to teďkon. Jak vlastně prostě já jsem mezi svýma vrstevníkama, mezi klukama prostě, který to vlastně vůbec nezajímá. Častokrát mi přijde, že bohužel spousta těch kluků je takových jako zženštělejch a mě to jako mrzí. Víš, jako ne, že každý musí být jako tyho Bořek Stavitel, nebo každý musí mít jako prostě chopper a americkou káru, to vůbec ne, ale přijde mi, že se trošku vytrácí takový to jako být chlap.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme krátce před půl pátou a tak přichází další Kulturistán s tipy na dnešní koncerty. No a začneme v Brně, konkrétně v kabinetu Muse, kde od 20 hodin bude kapela Něco Něco křtít svou novou desku. Něco Něco hrají taneční indie pop, ve kterém je možné slyšet vliv postpunku i elektroniky. A jako support vystoupí Meluzína, pětičlenná dívčí altpopová kapela z Ústí nad Labem, takže od 20 hodin v kabinetu Muse. Přesouváme se do hlavního města. V pražské Meat Factory od 20 hodin Richard Youngs a taky Pip. Richard Youngs je britský hudebník, který tvoří hudbu dobré 4 dekády. Formoval ho étos postpunkové a postindustriální scény. No a poslední hudební tip míří opět na pražskou Štvanici, protože tam dnes proběhne koncert k zahájení divadelní Štvanice. Okouzlující ženské pěvecké tělísko s doprovodem, 4 laně a 1 jelen v písních plachých i divokých. To jsou Jelení loje od 20.30 a ještě doplním, že vstup je zdarma. Já jsem měl možnost Jelení loje, tuhletu netradiční hudební záležitost, slyšet několikrát na různých divadelních festivalech různě po republice a vždycky jsem si to moc užil, takže doporučuji vřele. Dnes na Štvanici od 20.30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026. Z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v

0: Amelie Siba společně s PM Uchovem doznívají v 16 hodin a 41 minut. A my teď zamíříme zase o kousek víc na sever. Před námi švédský rapper Blade a track Blondie. Pak M. Perlman jako Girl in Real Life a potom zamíříme do Sydney společně s duem Royal Otis.
1: Listen up. There is no before, there

0: Track Oysters in my pocket australského dua Royal Otis nám začal uzavírat další hodinu na rádiu Wave. Ještě stihne zaznít lichnovský Hail společně s Audrey Nunou a taky hudební Club Priest. Potom už nekompromisně načneme finální půlhodinku úterního On Airu. Čekají nás novinky v naší hudební rotaci v podobě Blondshell a taky londýnského producenta, který se říká Pigment.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a ber.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas.
0: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
1: Můj rozhlas.
0: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

S Lapriestem jsme se překlopili do 17. hodiny tady na Waveu. Právě doznívají kluci z garáže. Na konci té minulé hodiny jsem vás v posledním vstupu lákal na novinky v naší rotaci, no a tak si jednu hned dáme. Americká hudebnice Blondshell se totiž vrací s novým singlem Hard Has to Work So Hard. Rodačka z New Yorku s ním navazuje na loňskou desku If You Asked For Picture, která upevnila její pozici mezi nejvýraznějšími jmény současného alternativního roku. Novinka zůstává věrná tomu, co na Blondshell funguje nejlépe. Hlasité kytary, grungeová energie a texty, které jdou přímo k věci. Novinka Hard Has to Work So Hard je, doufejme, první ochutnávkou z chystaného alba. V prosinci navíc tahle hudebnice vyráží na evropské turné. V Praze se bohužel nejspíš neobjeví, ale bude vystupovat v Berlíně. Takže tady Blondshell.

0: Americká raperka Doechii právě dozněla a uzavírá nám tak úterní On Air. Je 17 hodin a 29 minut. On Air sice končí, ale začíná Podhoubí s Magdalenou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. A je to rovnou záznam živého Podhoubí z budějovického Majálesu. Hosty byly výtvarnice a lektorka Lucie Marková, která pracuje s dětmi v Novohradských horách, a Petr Daniš, dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza. No a ani po Podhoubí vysílání Rádia Wave nekončí. Od 18 hodin nastoupí Šatníky, které v 19 hodin vystřídá podcast Nádech. Časomíra neúprosně běží a tak už jen přání krásného zbytku úterka a slyšíme se zase brzy. Mějte se krásně a čus.
1: Vlastně ten... No nevím, prostě nikdo s tím nic nedělá.
2: Milankovičovi cykly.
3: Absolutní ráj!
1: Nechci žít na této planetě.
4: Podhoubí je zcela zásadní věc.
2: Zase všichni nastudujte.
5: To je špica matroš na omak.
6: No hrozní jsme, no já vím. Další dotaz?

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí s Prokopem Pidhartem na rádiu Wave.
1: Ahoj, já jsem Prokop Pidhart a tohle je Podhoubí rádia Wave, opět živě i s publikem v rámci festivalu Budějovický Majáles. Vítáme vás na střeše Budějic. Bavil vás na základní škole přírodopis? Mě ani ne. Vztah k přírodě jsem si musel většinou hledat jinde, a to především venku. Kromě výuky přírodovědných oborů vevnitř, ve školních třídách, by nás dnes měl znervozňovat screen time u obrazovek, který je u dětí od 6 do 14 let průměrně 2,8 hodiny denně. Jak pomáhat dětem zamilovávat se do přírody a budovat si vztah ke krajině, kde žijí? Jak s nimi mluvit o klimatu, provázet je klimatickou úzkostí? O tom si budeme povídat s mými hosty. Vystudovala výtvarnou výchovu kurátorského studia, zaměřuje se na prohlubování vztahu k hodnotám Novohradských hor i skrze vzdělávací aktivity a navazuje spolupráci s místními školami. Podílí se na uměleckém projektu Pilgrimland, poutní krajina, pod spolkem Krajina Novohradská. Lucie Marková. Dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza, které má dopad na více než čtvrt milionu lidí ročně. Pomohl do Česka dostat ekoškolu, spoluinicioval programy Učíme se venku a Učím o klimatu, napsal knížky Děti venku v přírodě, Ohrožený druh a Klima je příležitost. Petr Daniš.
2: Dobrý den.
1: Lucie, začnu u tebe. Bavil tě na základní škole přírodopis?
3: Ahoj, dobrý den. Nebavil. A vlastně jsem přemýšlela, proč, a nemám na něj vůbec žádné vzpomínky. Ani na pana učitele, paní učitelku, ani na to, co jsme dělali, jestli jsme někdy byli venku, nemám vůbec žádné vzpomínky. A dneska, než jsem sem šla, tak jsem se ptala svých kolegů a kolegyň v práci, v kanceláři. A ty, které bavil, tak to bylo přesně proto, že si vzpomínal na toho, kdo je vedl, na toho jejich průvodce, průvodkyni. A na to, že jim ten přírodopis přinesl tu praktickou zkušenost, na kterou mohli navázat. Když se bavili o lese, tak v tom lese trávili čas, byli tam venku. A vyvolalo to mezi námi v tom týmu velkou debatu, jestli jsme měli rádi přírodopis nebo ne. A tohle to je tedy výsledek tady tohohle našeho brainstormingu, než jsem sem šla.
1: Co tě teda ovlivnilo v tom životě natolik, že se věnuješ tomu, čemu se věnuješ? Jak se to stalo?
3: Ty už to říkal, já jsem vystudovaná učitelka výtvarné výchovy a myslím, že jsem k tvorbě měla vždycky velmi blízko a tu tvorbu jsem využívala jako nějaké médium. Poznání nějakého materiálu, obrazu, galerii, tvorba jako médium nebo cesta k poznání, učení se. A pak jsem několik let pracovala pro organizaci, která se jmenovala Inbáze v Praze, která se věnovala rodinám a dětem s migrační zkušeností. A jezdili jsme na tábory ven a najednou jsme začali tvořit venku a ukázalo se, že ta moje zkušenost s přírodou je odlišná od jejich. A to tak razantně, že já jsem spoustu zážitků situovala jako do podvečerních hodin nebo do sadu. A vlastně emoce, které šumění listů vyvolávalo u mě a u dětí, byly vlastně odlišné. A pak už jsme byli jenom venku a tady tahleta cesta té tvorby byla nejen k tomu jako poznání něčeho o mně, o tom procesu té tvorby, ale i vlastně o tom jako vztahu k tomu místu, těch vytváření z těch mikrokořínků. A to se potom prohloubilo s mým přesunem do Novohradských hor, kde vlastně díky tomu projektu, i který jsi zmiňoval, máme příležitosti vytvářet aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé, které tohle prohlubují. Ale asi to je vlastně na nějakým mým osobním citovým vztahu s nějakými místy nebo esencemi nebo prožitky v krajině a zbuzování nějakých emocí, které mě baví potom předávat dál nebo i komunikovat dál, ať jsou to děti nebo dospělí.
1: Petře, jak jsi to měl ty? Bavil tebe přírodopis?
2: Asi dost podobná odpověď. Nemám vzpomínky, jo, že určitě jsme nechodili ven, jo, to bych si pamatoval. Neměli jsme výraznou osobnost, která by mě něco takového učila, takže vlastně odpověď je nebavil. No.
1: Tak na tom jsme se tady docela shodli, to je mrzutý vlastně. Petře, jak často se doma s vašima dětma bavíte o klimatu? o ochraně přírody. A jak to prožívají? Vy máte 4 děti, Prokopa, Rózu, Sáru a Vítka. Všechny je osobně znám, jsou skvělí.
2: Tak díky, Prokope, dobře ses na to připravil. Jo, to je důležitý pro kontext. Jo, máme 4 děti a ještě učíme doma, jo, jako pro kontext. A bavíme se s nima docela hodně o těch věcech. Na druhou stranu nevím, kolik je to hodně. Jo, jako neumím to říct v hodinách času. Asi těžký je to srovnávat s jinýma rodinama, ale... Není to, že by to byla nějaká hodina, tak teď vám děti řekneme něco o klimatu. Je to spíš, že svět učí, příležitosti učí, někdy jedem, narazíme na zajímavý téma a vlastně jsou tam ty souvislosti. Jo. Často chodíme do přírody nebo někam ven a tam interpretujeme, co vidíme, bavíme se o tom. Je to spíš takhle nabalování nějakých zkušeností a zároveň je to ještě asi speciální tím, že my oba dva, Justina, moje žena i já, se věnujeme této oblasti profesně. Jo. To znamená, tatínku, co jsi dělal v práci, nebo maminko, tak já někdy přijdu a jsem plný toho, co jsem zjistil novýho o klimatu, a tak to starším dětem řeknu, ale to je, to, na tohle jsem teďka přišel, to je dobrý, ne? A oni se ptají a rozvine se nějaká debata, nebo Justina spoustu věcí, který dělá, ona teďka vede projekt Učíme se venku, tak většinou to testuje na dětech, jo, na našich dětech, natáčí s našima dětma, jak učit venku o přírodě, nejenom o přírodě, cokoliv učit venku. A děti jsou nejenom zkušební králíci, ale vlastně prochází těma věcma a pomáhají. A jak to děti nesou, no to je těžký, to bylo lepší zeptat se dětí. Nicméně naše nejstarší dcera Róza studuje střední školu zaměřenou na životní prostředí a vlastně dřív říkala, že její největší přání je vyřešit tu změnu klimatu. Jo. Jakože asi to v ní něco nechalo a Prokop pomáhá mamince stříhat ty videa, jo? Jako se naučil stříhat videa, aby mohl pomáhat. Myslím si, že snad jsme je nějak neovlivnili úplně špatně.
1: Já jsem v jednom rozhovoru četl, že tvůj názor je takový, že by si na prvním stupni úplně aktivně to klima a klimatickou změnu do té výuky nepřinášel, tak kdy teda začít a jak předcházet tomu, aby si děti v nějakou fázi toho dětství začaly tvořit katastrofický scénáře nebo případně i dezinformačně založený scénáře?
2: Já to trošku upřesním. Jo. Já s oblibou cituju jednoho amerického profesora, který říká, žádný katastrofy před 4. třídou. To znamená, že podle mě to téma klimatu nepatří na první stupeň, když je to klimatická katastrofa, klimatická krize a když se třeba máme bavit i potom o nějakých složitých řešeních, jako je klimatická spravedlnost nebo dekarbonizace, to prostě jsou tak velké věci, že mi nedává úplně smysl, proč tím jako děti trápit. Na druhou stranu prostě věci, které se nějakým způsobem klimatu týkají, ať už je to jako chápání toho, jak vůbec nějaký klima funguje nebo počasí funguje, jak funguje v těchto ohledech příroda, na to přirozeně narazíme a stejně tak zase nějaký věci, které se týkají třeba budování si základních návyků nějaký domácí ekologie, který nakonec pomáhají i ochraně klimatu, jo? A to děti to tehdy vůbec nemusí ani vědět, jo? Jako je jak se chovat, nevím, s úctou k něčemu, ale i jak třídit odpad, nevím, přirozeně šetřit trochu energií, nemusíme jet všude autem, ale taky pojedeme někdy na kole a vlakem, jo, jako získávání nějakých návyků, co je normální, nějakého jako zhruba šetrného chování. To mně přijde, že tam rozhodně patří do toho věku, jo, že ty děti tohle musí zažít a vlastně to nějakým způsobem je už potom i klimatická výchova, ale prostě tematizovat to klima v tom, v těch těžkých, velkých tématech, v těch datech, v té krizovosti hlavně. Jo. Mně přijde, že je přestřelený a že co tam hrozí je, aby takový to, no my vám teď řekneme, jak je ten svět špatný, že jo, a on v mnoha ohledech možná je, a co se tady děje hroznýho, no a vy jste ta budoucí generace, tak díky, že to vyřešíte, jo, nebo a my vás věříme, no nám se to teda nepovedlo, nějak jsme trochu přestřelili, teď teda nevíme, jak to vyřešit, ale vy to jednou spasíte, jo, a že vlastně naložit takhle dětem na bedra tady tu tíhu světa, to mně přijde naprosto nepřiměřený celkově a na prvním stupni je to úplně jako špatně.
1: Lucie, jak můžeme dětem, ale i dospělým pomoct k tomu, aby si našli ke krajině kolem sebe citový pouto?
3: Já bych ještě chtěla říct, že odpovím, ale chtěla jsem říct, že jsem vždycky pracovala s dětmi školkového věku, anebo právě prvního stupně. Takže vlastně se dobře navazuje na to, co říkáš, protože ty děti potřebují v té krajině trávit nějaký čas a ona samo to potom v nich vyvolává otázky. V momentě, kdy pravidelně chodím s jednou skupinou dětí k jednomu stejnému potoku a ten potok najednou je v něm mnohem méně vody, než bylo před měsícem, než bylo před rokem, tak to vyvolává otázky. Aniž bychom na ty děti kladli přehlešenou zodpovědnost za to, že to musí řešit oni. Je to jenom ta otázka, na kterou oni pak hledají odpovědi a pak když dospějou do toho věku, kdy už to není pro ně tak abstraktní, tak zase je umí hledat jiné ty konkrétní odpovědi a ta konkrétní řešení. Ty jsi se ptal, jak to posilovat. A myslím, že u těch dětí je to o tom být vlastně venku, ale nebýt jednorázově, být pravidelně, vracet se na to místo, být fakt jako v nějaké kontinuitě. A u těch dospělých, to nemám ověřené, ale myslím si, a nebo v to možná i věřím, že to je v tom zažívat to, co znám, jako trošku jinak. Jako ať už je to, že jdu nějakým úsekem a všímám si jiných věcí, nebo jako zažívat tu krajinu trošku jinak. A to nám pak vlastně stejně může pomoct jako vzbudit otázky, na které pak můžeme přesně hledat odpovědi. Možná takový příklad z léta, když jsme s dětmi šli proti proudu Pohorského potoka, a ty děcka měly občas tu vodu po kolena, občas prostě až k bradě a vlastně to vyvolávalo velké emoce v nich, takové jako tepelný komfort, ale i vlastně strach, někdy prostě úzkost. A byl to fakt zážitek a stejný zážitek to byl ale i pro nás jako pro dospělí, ale z tohohle zážitku nebo prožitku se velmi dobře může stát nějaká učební situace pro ty děti anebo nějaký jiný vjem pro ty dospělé, když víme, jaký potok vybíráme, s jakým cílem a zároveň potom na to můžeme klást otázky a můžeme je pokládat my, ale pak vlastně pokládají si je sami ty účastníci nebo účastnice tady těch zážitků.
0: Poslouchej Podhoubí na rádiu Wave.
1: Petře, ty jsi v rozhovoru pro Heroin řekl, že nám ve vzdělávání chybí širší a ličtější cíle. Tak jaký to jsou? Co potřebujeme změnit?
2: Já zkusím takovým příběhem začít. Jo. Já jsem jednou byl ve škole černošské malotříce v Jižní Africe, někde v podstatě v lese něco jako chatrč a to byla škola. Jo. A tam byla velká jedna místnost a taková ta stará zelená tabule obrovská a tam bylo napsáno kroky ke zdravému tělu. Za prvé cvič, za druhé, vypij aspoň litr vody denně, za třetí, já se to teď nepamatuju přesně, jo, ale jako něco v tom duchu, za třetí, měj příjemné myšlenky, za čtvrté, pořád něco dělej rukama, za páté, jo, prostě, a fakt jako vlastně hluboký rady nakonec, co mají lidi, jak se vůbec dělá to, že jsme spokojenýma lidma a že žijem spokojený život a že dokážem být zdravý, jako nejenom fyzicky, ale i psychicky. A teď, když to jako přesunu se do Česka, my máme vlastně krásně sepsaný cíle vzdělávání na té nejvyšší úrovni. Jo. Když se podíváme do zákona cíle vzdělávání, hele, to je dobrý. Jo. Když si přečteme nějaký klíčový kompetence, jak je to rozpracovaný do rámcových vzdělávacích programů, to je taky vlastně pořád dobrý. Jo. Ale stejně nakonec pak učíme tu matematiku a češtinu a třeba spoustu jiných věcí, ale učíme tu látku. Jo. Učíme počítat, učíme číst a psát. A na ty velký cíle, který někde jsme si napsali jako do preambule, skoro nějak nezbývá čas. Jo. A vlastně myslím si, že naše děti by úplně rozdrtily ty jihoafrické děti, kdyby to bylo o tom, kdo udělá víc bodů v testování v matematice nebo v jazykových dovednostech, ale jestli jsou spokojenější, to vlastně vůbec nevím. Tam ty děti běhaly a byly úplně jako strašně spokojený, když žili opravdu v chudých podmínkách. Já mám jako ten dojem, že se honíme někdy za cíly, které jsou takový jako kvantifikovaný a vlastně už hrozně podrobný, a je to ta budoucí akademická dráha a příprava na profesi budoucí, což je jako hezký, ale zapomínáme na ty jako základní lidský cíle, jak žít dobrý život. Jo? To opravdu děti neučíme ve škole, i když to možná v těch cílech vzdělávaných máme napsáno. A je to hrozná škoda a hodně tím přicházíme. Jo? Ještě jako ilustrace, jak je to absurdní, když máme úplně malé dítě, tak některé se naučí chodit v 8 měsících, některé v 10, některé v roce, některé dokonce v roce a půl. A nechceme na známku, aby chodili přesně v roce. Jo? A teď ale vlastně přijdou do školy a najednou přesně v 7 letech mají všichni na známku číst, a kdyby nějaký dítě jako k tomu mělo přirozený čas, tak se to naučí jako mnohem jednodušeji za 2 roky později, protože je prostě jiné a my tam tu volnost nenecháme. Najednou všichni stejně a tlačíme do ní něco, co pro někoho je v pohodě, a někdo na to ještě zdaleka nemusí být připravený.
1: Jaký to má teda výhody učit se venku? To je vlastně otázka na oba. A mělo by se to týkat jen těch přírodovědných oborů nebo například i češtiny?
2: Určitě všeho by se to mělo týkat, jo, že a přirozeně si asi dokážem představit, že učit se přírodopis venku dává smysl, protože na to si můžu šahnout, vidím to z první ruky, je to najednou nějaká smysluplná výuka a tak dál. Ale zajímavý je, a je to podložený jako řadou studií z celého světa a jako velmi sofistikovaných studií, že učení venku fakt přináší jako obrovský výhody, benefity napříč vzděláváním. A to jsou věci, které spousta lidí, kteří to neznají, jako asi dost překvapí, jo? Že jsou ty kvalitní výuce venku, jsou lepší vzdělávací výsledky, zlepšuje se pozornost, když jsou děti venku, jo? Na to jsou robustní studie, že jenom zeleň v okolí školy, jenom jako, že to vidím, jenom že tam chodím, tak prostě zlepšuje se statisticky výsledek dětí v té škole. Jsou tam vlastně hrozně zajímavý, že učitelé, kteří to dělají, tak říkají, no my jsme čekali, že se jako děti trochu uklidní, že jo, vyběhají a teď jako, že to bude mít nějaký malý efekty. Ale fakt jsme nečekali, jako kolik toho je, jo, že to je i vyšší sebeúcta dětí, že to je mnohem lepší spolupráce, atmosféra ve třídě, jo, že a to jsou, že to je motivace k učení, která se tam zvyšuje. A to jsou jako základy, s kterými můžete pracovat, ale jako na druhou stranu není to každá výuka venku, je to nějak jako kvalitně připravená výuka venku, která má nějaký zákonitosti, nestačí tam s dětma jít a ono se to samo všechno stane, ale když to dělám dobře, tak to má jako obrovský benefity a rozhodně bychom se měli snažit to dělat nejenom v přírodopise, ale napříč vzděláváním.
3: Tak já zase doplním zkušenost se svými prvostupňovými dětmi a myslím si, že jo, samozřejmě, učení venku má své benefity. A zase vlastně u těch, jakoby těch menších je to i o tom, že se tam, že tam najednou neučím přírodopis nebo jako nauku o přírodě, nebo jak se teď jmenuje, a nebo češtinu nebo matiku, ale že je to napříč tématy a napříč obory, takže vlastně najednou se tam dostává ta mezioborovost, na kterou možná i ty si, nebo můžu navázat, když jsi se bavil o tom zaštítění, toho vzdělávání, co neseme dětem. A zároveň se tam dostávají i nějaký jako pohyb, zase ty emoce, smysly, takže to zase nějaký jako vliv na celou tu osobnost toho dítěte. Je to velmi přirozené, protože i to dítě v té první, druhé, třetí, páté třídě, prostě je pro ní přirozený ten pohyb a běh, takže vlastně opravdu potom může lépe fungovat i to soustředění, nebo jako napojení se i na ten kolektiv spolužáků a zase znovu jako napojení se na tu přírodu. Ano, a čím kvalitněji je připravená ta učící situace venku, čím víc těch oborů do toho vtáhneme, tak tím to má jakoby větší dopady a podle mě nejen na úrovni nějaké jako kvality, ale, nebo kvantity opačně, ale i vlastně kvality osobnosti a kvality výuky.
1: Petře, teď trošku těžší téma, už jsme se o tom trošku bavili, o klimatu. Ty jsi napsal knížku Klima je příležitost. Teď jako se nemusíme bavit jenom o dětech, ale ono to s tím asi dost souvisí. Co ve společnosti nám vlastně chybí pro to, aby jsme klima brali jako příležitost? Spíš než jako velkýho strašáka.
2: Možná je to i mojí jako nějakou životní dráhou, ale myslím si, že nejenom. Jo. Já jsem vlastně se posunul do organizace, která se jmenuje Fakta o klimatu, a teď jako spíš dělám osvětu dospělých než vzdělávání dětí a jsem i trochu něco jako analytik. Jo. Mně přijde, že se nemůžeme pohnout dopředu bez nějakého jako robustního datového základu. Jo. Že byť to zní blbě a prostě bylo by hezký, aby jsme si říkali, že jenom budeme rozvíjet nějaký vztah a emoce a nevím a pocit zodpovědnosti. A jsou to všechno hrozně důležité věci. Tak to klima je tak složitý téma. A vlastně je to téma, který je zakotvený ve fyzice. Jo? Že já prostě potřebuju dobře rozumět tomu nějaký fyzice klimatu, abych pochopil, co je opravdu skleníkový efekt, jako nějaký hluboký porozumění a co to znamená, když pak vznikne energetická nerovnováha a jaký to má důsledky. Protože když tohle porozumění nemám, tak vlastně jsem vystavený na pospas, co mi kdo nabulíkuje a jestli věřím víc tomuhle influencerovi nebo jinému influencerovi. Jo? Že vlastně budovat hluboký porozumění nějakým základům i klimatické fyziky, a to můžou být základy, je podle mě jako první věc. A to je porozumění tomu problému. A pak stejně hluboký porozumění potřebuju, ale i těm řešením. Jo, to znamená, máme tady nějaké emise, no odkud se vzali? Kde jsou tady emise v té společnosti, v mém životě? Jo? Co za těma činnostma, který dělám, kde tam jsou ty největší emise a dají se zastavit? A za jakou cenu se dají zastavit? Jo, může to být stejně drahý nebo mnohem dražší? Co je reálný? Jo, kde je toho víc, kde je toho míň? Jakože, aby ty věci, pro které se rozhodneme, tak měly opravdu dopad. Jo? A nedělali jsme třeba 15 docela hezkých, nevím, jaký slovo použít, malicherností, nebo já nevím, pičičundiček, jo, že to jako má nějaký vliv, ale vlastně hrozně malý. A dělali jsme ty tři věci, které jsou fakt důležitý třeba. Jo. A to jak na úrovni celé České republiky, tak na úrovni města, tak na úrovni sebe a mojí rodiny. A to, zatím jsou zase nějaký data a zase nějaký jako hluboký porozumění věcí, který jako nespadne jenom z toho, že chodím do přírody a mám jí rád. Jo? Že fakt jako nějaký datový základ a hledání hlubokého porozumění těmhle souvislostem, bez toho si neumím představit, že jako se výrazně pohnem. Jo? Protože podívejte, všichni Češi, nebo naprostá většina Čechů chce chránit přírodu, to vychází ze všech jako výzkumu veřejného mínění. A to pořád neznamená, že víme efektivně, co to znamená a jak to dělat. Jo? Takže, a teď jedna věc je vědět co, jak, a další věc je to odhodlání, motivace. A na úrovni třeba dětí a vzdělávání dětí jako klíčový prvek je do něčeho se pustit a zažít malý úspěch. Jo, jakmile malá věc, kterou můžeme změnit a trochu vylepšit a nějak se o něco zasadit a na něčem se spolu podílet, tak jakmile se něčeho takového můžou děti účastnit a trochu se to povede, tak to je strašně velký motivátor.
1: Ve výzkumu Significant Life Experiences se ukázalo, že ekologicky smýšlející děti většinou měli v dětství průvodce nějakýho, ty jsi vlastně to říkala hned na začátku, že ty průvodci jsou velmi důležitý. To jsou teda lidé, kterým ten svět a přírodu mohou nějak interpretovat. Jak by takovej průvodce měl vlastně vypadat? Jaký by mohl mít kvality, aby ty děti mu věnovaly tu pozornost?
3: Já jsem na to chtěla odpovědět hodně osobně. A to, že vlastně já fakt nemám žádné environmentální vzdělávání. A když jsem četla tu tvoji otázku, tak jsem byla v takové sebe vlastní reflexi, jestli já jsem vůbec ta vhodná průvodkyně pro to, která může provázet děti a krajinou a mít na ně vliv. Ale pak jsem si sama odpověděla, že ano, protože já předávám to, co cítím já, a takže jsem si tam dosadila nějakou jako empatii, porozumění a naladění se na ty děti i na to místo. Ale teď si mi trošku moji osobní zpověď vytrhl nebo jako rozptýlil těma fakty. Ty a těmi prostě dalšími důležitými informací, které jsou potřeba. Takže si myslím, že těch průvodcí má být víc a že mají mít různé kvality. Působit na děti, stejně jako my jsme se bavili o tom, že venku ta výuka přináší různě jako mezioborový přesahy, takže víc typů průvodců, který přináší různý pohledy od toho emotivního až k tomu faktickému.
2: Já s tím souhlasím, potřebujeme různé průvodce. Jo, určitě já jako nejsem dobrý průvodce přírodou a myslím si, že jsem docela dobrý průvodce porozuměním klimatu a otázek s tím spojených. Jo. A vlastně myslím si, že nedocenujeme roli takových průvodců, jo, že to je naprosto klíčový pro děti, jo, že nestačí být v té přírodě. Člověk, který jako umožňuje dětem učit se prožívat přírodu, učit chovat přírodu v úctě a interpretovat jí, jako co se tam vlastně děje, přinášet úžas, kde je nějaký úžas. Tohle aspoň v nějaké míře, když to dokáží sehnat rodiče, sehrát prarodiče nebo učitele, tak je to skvělý. A mně přijde zajímavý, že teď se tady rodí teda jako profesionální průvodci přírodou. A Prokope, ty jsi pro mě jako vlastně možná skoro jeden z nejlepších, jako který ho znám v Česku. Jo, jen jako úplně vážně. Jo. A že takových lidí moc neznám, kteří by moderně uměli jako interpretovat přírodu a fakt to jako lidi nadchávalo. Pak znám na Slovensku Erika Baláže, který je pro mě zase jako... A vlastně mně to přijde jako fascinující, ten dar, který některý lidi mají. Že Erik třeba vždycky pak vypráví nějaký příběhy. No já, když vezmu ty naše politiky, který jako byli proti a vezmu je do té tichý doliny a teď jim tam ukážu ty medvědě, no tak oni otočí, jo, často, jo. Že vlastně ta síla toho jako průvodce, který dokáže interpretovat nějaký místo, aby lidi poznali jako jeho krásu a hodnotu, pokud ho nezačali chránit, tak aspoň ho nezničili. Mně přijde, že to existuje a že to je nějaký vrchol environmentální výchovy, tohle dělá dobře.
1: Já, když jsem byl malej, tak jsem se vlastně často přišel v tom svým zájmu o přírodu docela opuštěně. Vlastně si pamatuju i na konkrétní situace, kdy se mi jako podobně starý nebo starší chlapečci smáli, že jsem divnej a teplej, protože se zajímám o přírodu. A přijde mi vlastně hrozně důležitý, aby se v tomhletom děti necítili sami. Mě by zajímalo, když byste vy zaspomínali na svoje dětství a zároveň dneska oba dva pracujete s dětma, když byste tohle srovnali, vidíte tam nějakou změnu? Je dneska víc dětí, pro který je už ekologie prostě v útlým věku téma?
2: Já si myslím, že je tam změna. Není to pro mě nějak zas tak moc překvapivý, protože si myslím, že je tady celospolečenská změna v uznání ekologie. Jo, že to není jenom u dětí. Prostě ekologie vlastně není vůbec prosté slovo. Jo. To není anebo něco podivného nebo neznámého, že opravdu většina Čechů chce chránit přírodu a uvědomují si hodnotu ekologie v nějakém slova smyslu. Takže že to jako pak se posouvá i k těm dětem. A je tady spousta dětí, který už v raném věku podle mě dokáží dneska pojmenovat, že tohle téma zajímá a že třeba chtějí tam směřovat, tak to se podle mě děje.
3: Já si to myslím taky. A myslím, že tady zase prostě funguje i hodně dalších vzdělávacích institucí, různě jako typu neformálního vzdělávání, který třeba nabízí programy do těch škol a není to sprostý slovo teďkon. Třeba ještě moje druhá oblast je kreativní učení, vzdělávání, kde teďkon to ještě tak trošku zavání, jako co to je, co se učíme, proč potřebujeme kreativitu, proč potřebujeme umění. A mě třeba prostě v nějakých momentech příklady environmentálního vzdělávání byly přesně tím jako příkladem toho, kdy, a možná ty to potvrdíš, ne, vždycky to tak bylo, a taky si muselo prosazovat svoje jméno a vlastně stát si za svým. A teďkon je to něco, co je jako, když to třeba nedělá ta škola sama, tak je, když přijde nabídka do školy, tak určitě to je program nebo typ programu, po kterým ta škola sahne jako mezi prvními.
1: Tak já vám moc děkuji.
3: Děkujeme.
0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Posloucháte reprízu pořadu. Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Rádio Wave.
6: Zdravím všechny posluchače, od mikrofonu zdraví Veronika Dušková a v dnešní epizodě zavítáme do Prahy na návštěvu k pro mě hrozně inspirativní osobě, která má teda nádhernou barevnou sbírku retro šatů, sukní a broží a kromě toho jsme taky probrali, jaké to je přijít o skoro celý svůj šatník v důsledku změny velikosti, a to z 5XL na L až XL. Hostkou dnešního dílu je Anna Marie Harmáčková, markéťačka a taky tak trochu influencerka, poslední dva roky sdílí na sítích svou hubnoucí cestu a kromě toho se také skvěle obléká. No a my jsme se bavili třeba o tom, jaké je nakupování oblečení v nadměrných velikostech versus teď z konvenční, proč už si Anna nenechává oblečení zužovat u švadleny, nebo o tom, jaké to je muset nechat jít téměř celý svůj dlouho budovaný a milovaný šatník, protože se vám změní velikost o několik čísel.
5: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
6: A já už jsem teda tady v obýváku u tebe v krásném bytě v Praze a co mě hned zaujalo, a asi se mi nedivíte, jsou svatební šaty, které jsou tady pověšené v obýváku na dveřích na ramínku. Takže to jsou tvoje svatební šaty.
7: To jsou moje svatební šaty, visí tady od 20. září od půlnoci, kdy jsem se sundala, když jsme přijeli po svatbě domů a říkala jsem, musíme vzít do čistírny. A od té doby je musím vzít do čistírny, abych je mohla vyčistit a prodat. A od té doby tady visej. A je to taková připomínka, že jsme v té čistírně pořád nebyli, ale třeba po dnešku, protože manžel říká, že to vypadá hrozně jako na rafičeně, tak možná po dnešku se tam konečně dostaneme.
6: Ale vypadají krásně. Mají V-čkový výstřih, princesové členící švy a mají průhledné pafy, rukávky a dlouhou sukni, která má spoustu růžových a fialových kytiček. Ty se úplně na tobě představuju, že ti museli strašně slušet.
7: No, oni totiž měli vypadat úplně jinak původně. Já ti vlastně můžu ukázat, jak měly původně vypadat.
6: No to by mě zajímalo.
7: Protože tady ta sukně tam vůbec neměla být, respektive měla na tom být ještě jedna vrstva, která tam nakonec nebyla a já ji mám vlastně doma a nikdy jsem si ji nikam nevzala.
6: Aha.
7: Protože to... člověk moc nemá kam nosit tady takové oblečení.
6: No to je. A my už jsme se tady takhle mimochodem přesunuli do tvého šatníku a tady je to teda mega krásný. Ty máš místnost jenom na oblečení?
7: Ne, to je moje pracovna.
6: Wow, je tady komoda, na které je miliarda broží. To je tvoje věc taková.
7: Ano.
6: Pak je tady štendr.
7: To jsem tady připravila trošku.
6: Takhle to tady nemáš.
7: No jinak to je jako všechno zavřený, ty brože, aby se na ně jako neprášilo. Ale říkala jsem si, že otvírat jakoby tady 100 krabiček, bychom tady asi byli do zítra.
6: Wow, tak děkuji, že jsi takhle připravila krásně. Wow, pak je tady štendr s šatama, strašně moc krásných barevných šatů. Pak je tady věšák s kabelkama a ještě skříň, taková tmavě zelená, dlouhá.
7: Tenhle skříň
6: sukně. Wow.
7: Většina lidí asi nemá skříně na sukně, že?
5: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
6: A už tady vidím tu sukni, co jsem měla navrstvit na ty svatební šaty. Je z fialového tylu, sytě povyšívaná kytičkama. Nosíš ji někdy?
7: No já
6: jenom takhle samotná.
7: Zháním nějaký jako šaty, který by šly dát jako pod to.
6: Mm-hmm.
7: Ale pořád jsem nic nesehnala a teď se trochu bojím, že mi to teda bude už zase velký. Ale to se dá když tak jako tady docela dobře zabrat, podle mě to je taková easy peasy.
6: Tak to máš strašně moc oblečení na to, že teda se ti hodně mění tělo. To mě hrozně všechno zajímá. O tom...
7: No mám tady třeba spoustu oblečení, které prodávám. No? Tady jsou třeba moje sbírka na Vinted, kterou postupně rozesílám dál, takže já se to jako hodně zbavuju. Já jsem to na začátku zkoušela jako docela dost jako nechávat přišívat. Já neumím šít, takže jsem to jako nechávala přišívat. Ale u některých těch věcí to přešití jako vyjde prostě na skoro stejně jako stále ty šaty. A teď bych to potřeba přešít třeba po páté, protože jsem vlastně z velikosti 5XL šla na XL. Takže jako dejme tomu, jako u 5XL můžete prostě nosit 4XL, nebo naopak u 4XL můžete ještě nosit 5XL, tak je to jako docela v pohodě. Ale pak už to jako nejde, takže jako musela bych to přešívat třeba 3x, 4x to oblečení. No. A nevím, jestli je toto oblečení úplně stavěný, aby se tolikrát do něho jako šilo. A pak, když jsou třeba takhle ty šaty prostě jako složitý a tvarovaný a i ty rukávy a všechno, tak mi to přijde, že jako to
6: jako
7: nešlo.
6: Taková Helenka, to se musí i rukávy odstranit. To se musí úplně celý přešít, to není, jako já jsem si to, když jsem začínala šít, tak jsem si to představovala, že se prostě jenom takhle pomocí to zúží a je to, ale teď už to vím, že prostě musíš odstřihnout rukávy, posunout náramenici blíž ke krku, že to přešívání není žádná sranda, pokud nejde o nějakou sukni, která se dá zabrat v pase, takže tak si to teďka už nenecháváš přešívat.
7: Už jsem to vzdala, přestala jsem díky tomu, ale jako lpět na tom šatníku, že měla jsem takový šaty, který jsem si říkala, ty prostě nikdy v životě neprodám v těchto šatech, mě prostě teď už manžel požádal o ruku a tak. A pak jsem si říkala, no, tak na tom prostě jako nějak asi nezáleží, tak si koupím prostě nějaký jiný šaty. Mm-hmm. Občas se mi podaří na Vinted sehnat, já tam si jako sleduju ty značky, které nosím, protože těch je asi 6, takže to není moc těžký. A občas se ženu jakoby ty stejné šaty jako v menší velikosti, což jakoby vypadá třeba dobře na porovnávacích fotkách. Že člověk tam má jakoby ty původní, jakoby mám fotky prostě, nevím, třeba z nějaký dovolený nebo z nějakého výletu prostě v tom 5XL-ku a teď mám ty samý šaty v L-ku, tak jako je to takový, jako to porovnání vlastně toho zhubnutí v tom podle mě vypadá jako víc realističtěji, než když člověk se na sebe veme vlastně úplně jako něco jiného. No. Ale to se mi podařilo jako párkrát, no, takže jinak mám prostě jiný šatník. Jako na jednu stranu kupuju hodně jako stejný značky, který jsem jako nosila předtím, třeba tohle je prostě značka, kterou nosím už 8-10 let asi, a na druhou stranu pak člověk asi má jako určitě víc možností, jako co může nakupovat u značek. Hlavně třeba Design Market mě od té doby vychází dost draho. To bylo docela dobrý, že člověk mohl kupovat brože a náušnice. Taky ta návštěva se dost protáhla. Takže tam no, takže tam občas jako chodím nakupovat něco nového.
8: No teďka už můžeš nakupovat úplně všude.
7: Skoro, ještě ne úplně, jako třeba tak spousta značek jako samozřejmě dělá třeba hodně jako kalhoty a tak, tak já mám na ty kalhoty jako mnohem větší velikost než na ty sukně, prostě takový tvar postavy, takže to úplně jako ne, ale jinak jako asi ty vršky už jo, myslím si, že tak obecně do nějakého XL-ka spadám. Není to teda úplně jako, je to úplně super fast fashion, ale říkala jsem si, že od té doby, kdy vlezu do XL-ka v Zaře, tak už je to jako v pohodě. Když se člověk dá v Zaře, tak to už je prostě obecně platná velikost na tomhle světě asi.
8: To jako nějaký nakupování v sekáčích nebo nějaký udržitelný značky, to se asi skoro nedá vůbec, že? S nějakou nadměrnou velikostí.
7: Nedá podle mě. Jako jako asi se tam dá něco najít, ale to podle mě strašně nadlouho a já jsem jako na to asi jako nikdy jako neměla úplně tu energii. Teď mám asi 2-3 sukně, co mám ze sekáče, paradoxně z Japonska, což nevím, kde jsem svou velikost dokázala sehnat v sekáči v Japonsku teda, ale měli tam nějaký L-kový, XL-kový super barevný sukně. V zemi, kde všichni nosej tmavě modrý kalhoty a bílou košili, jsem si koupila ty úplně nejvíc nejbarevnější sukně.
8: Jdeme tady do skříně na sukně. Wow. Ta je hodně barevná, no.
7: Krásná. Je teda i dost dlouhá. Já jsem si říkala, že ta země bude fajn, že tam bude všechno jako pro nás jako menší. A nakonec tam měli úplně nejvíc nejdelší barevnou sukně.
8: Je to teda asi kolová možná, nebo půlkolová, károvaná sukně a je tam zářivě zelená, křiklavě růžová, královsky modrá a je vzadu na gumičku a vepředu na velkou mašli. Asi hlavně jedeš ty kolový sukně, to je takový...
7: Jo, jako nemusí být asi jako přímo, myslím, že nebudou všechny kolové. Mám ráda hodně teď zavinovací sukně. Tam se tolik nepozná, když že člověk jako zhubl. Spoustu mám tady těchhle jako zavinovacích sukní. Ty jsou od slovenské značky Šiklavle. Že jako je tam taky jako nějaký omezení, že už ty největší jsem jako musela prodat, že už jsem se dostala tady na konec pásečku, ale jinak to myslím si, že třeba dobrých 10-15 centíků v pase to snese, no. Což je jako docela super.
8: To je perfektní.
7: A těch mám jako spoustu.
8: Všechny jsou kostičkovaný a károvaný.
7: měla jsem i jednobarevný, ale jsem prodala. Jo, myslím si, že zrovna zavinovací sukně jsou takový jako do hubnoucího šatníku optimální věc. Že mohla dělat nějaký zavinovací trička.
8: Tady ta puntíkovaná mě zaujala. Tmavě hnědá s bílými puntíky. Puntíky a kostičky a celkově vzory, ty se toho vůbec nebojíš?
7: Jo, ne. Já bych si připadla divně, kdybych šla ven v těch džínách a v bílém tričku. Ale tak já třeba chodím jako hodně do fitka a tam jako nosím obyčejný jako černý legíny a černý tričko. Tak tam bych se zase asi neodvážila přijít prostě, já nevím, tady v něčem, co má na sobě obrázky zelení.
8: Milo, jo.
7: Ale když já mám i šaty, mám i sukni a když člověk třeba nahrává nějaký jako videa jakoby to o hubnutí a o vaření, tak to je prostě ideální vzor.
8: To je báječný, ano. Sukně s česnekama, s mrkvičkama, polívečkama, houbičkama. Dokonala. No a vždycky jsem měla takhle barevný styl. Jak to vlastně vzniklo? Vždycky jsi měla ráda to retro. Jak bys ten svůj styl popsala a jak ses dostala k tomu svému
7: jako
8: stylu?
7: Puntíky, kostičky a barvičky. No k tomu pin-up stylu jsem se dostala omylem, to jsem někdy na výšce, to už bylo docela dlouho, to už bylo asi přes 10 let, jsem hledala nějaký šaty na jednu svatbu a tam jsem objevila obchod Sugar Bed a tam jsem si koupila takový první šaty a ty teď nemám, ty jsem prodala minulý týden, jsem je prodala po 10 letech. Nejdřív jsem z nich jako hodně stloustla, pak jsem do nich zase zhubla a teď jsem zhubla ještě víc, než jsem měla na té výšce, takže už jsem už musela jít pryč. A to byly takový, vypadaly trošku jak já jsem z jihovýchodní Moravy, ze Slovácka a vypadaly trochu jako náš kroj. Byly takový jako, měly takový retro kytky hodně. A ty jsem si pořídila tehdy na tu svatbu a pak jsem díky vlastně těm stránkám objevila nějaký jako jiný značky, pak jsem zjistila, že v Česku jsou nějaký jako skupiny na Facebooku, ty skupiny dělají nějaký srazy a tak, takže tak jsem objevila celou vlastně tady tu pin-up módu a nosila jsem to, nebo nosím to vlastně doteď, teď už je to takový víc kombinovaný s těma jinýma věcma, některé ty věci bych úplně neřekla, že jsou retro, ale já nevím, jak to ostatní lidi jako rozlišují, pro mě je tohle normální oblečení, takže je to vlastně takový vtipný, vlastně já v tom obchodě nakupuju 10 let a poslední 3 měsíce pro mě točím videa, takže úplně moje vysokoškolské já úplně plesá nad tím. Že jsem se konečně dostala, prostě jsem si vždycky říkala, jsem markeťák, jsem si říkala, že bych chtěla dělat marketing prostě tomu oblečení, který nosím, tak, tak se mi to po 10 letech podařilo.
8: Gratuluju.
9: A teďka celou tuhle svou gigasbírku, tohle všechno nosíš?
7: Myslím si, že některé věci už mi budou zase velký, ale budu to muset protřídit. Jak můžeš vidět, je tam takový jako mix jako letních a zimních věcí a myslím si, že některé ty, co jsou už z podzimu nebo z loňského léta, už se budou potřebovat pryč, ale já jsem vždycky se mi s tím nechce loučit.
8: No, jak já to vždycky zvládáš?
9: Asi jsi ráda, že jsi hlavně zdravější, ne?
7: Jo, to jo, právě. Já jsem si jako říkala, že zase člověk na tom nesmí prostě lpět, jako šaty tady budou, člověk si může koupit prostě jiný, hezčí, lepší, vždycky, ale prostě zase je zbytečný jako lpět na nějakých jako jedných šatech. Jako mrzelo mi to u takových těch prostě šatů, který jsem si chtěla nechat. Jakože manžel mě v ní požádal o ruku, nebo měli jsme první rande. To byly ty stejné šaty. On chudák čekal, až se na tý dovolený vezmu na sebe. A říká mi, nechceš si vzít dneska tyhle? A já, no tak jako když chceš, tak já se teda obleču.
8: To je krásný.
7: Já jsem se kvůli té dovolení teď nechávala zmenšit, tak on byl jako hodnej, že jako, abych jako, já jsem takový ten typ na tu symboliku, on moc ne, ale jako hodně toto, hodně to jako dělá jako pro mě, si myslím, tady ty věci, no, takže.
8: A ještě ta švadlena mě zajímá, jak se to zhání, kdyby zdala ty třeba posluchačům.
7: No
8: jak
7: to byla náhoda, ona mi jako napsala právě sama, takže, takže to bylo takový docela výhodný. A teď právě zavřela, takže teď na další švadlenu bohužel jako nemám, ale myslím si, že po Praze jich jako asi bude hodně. Mě i jako pár paní psalo, že buď jako to dělá jako nějak doma jako víc amatérsky, anebo mají i nějaký jako profi jako studia, ale jak říkám, prostě pak člověk zjistí, že přešití té sukně stojí 1500 a prostě dát 1500 za přečití sukně, která stála 1500, mi nepřijde úplně teda ekologické ani ekonomické. To mi přijde prostě, asi to jako není úplně ideální, no a přijde mi prostě lepší to prodat někomu, kdo to ještě vynosí a koupit si prostě něco novýho, no.
8: Jo, ještě když to můžeš koupit z druhé ruky.
7: Protože jako taky jako člověk prostě, aby jeden kousek předělával čtyřikrát, já nevím, ty šiješ, tak mi můžeš říct jako, no je, že to asi není úplně dobrý prostě pro to oblečení, jako čtyřikrát prostě šít tady prostě tady ty šivy a všechno a celý to jo, jako rozpitvávat. Musím vymýšlet ty sklady prostě, jak bys asi jako, že mi přijde, že pak by tomu člověk dal tolik času a peněz.
8: Trpí, že v těch šivech se vytahá a potom už, když se do toho zasahuje
7: takže prostě,
8: víckrát,
7: takže ty
8: tak
7: šaty
8: to
7: by prostě
8: ideální.
7: Pak jako časově a hodnotově prostě stály takovej nesmysl, že jediné, co byly tady hodně složitý, tak tady ty jsem jako nechávala. Tady ty jsou asi nejsložitější, který mi kdy jako upravoval. Tak ty byly jako super složitý. Myslím si, že my jsou zase velký.
8: Ježi.
7: Ale ty byly super složitý. To byla moje odměna za
8: ty jsou krásný.
7: Asi -45 kg, se myslím. To je od jedné americké značky. A já jsem od nich vždycky chtěla šaty, protože jsem měla pocit, že pak budu jako jak princezna v nich vypadá. A hrozně jsem po nich toužila. A pak jsem se je objednala a Američani mají asi nějakou jinou velikostní tabulku a byly mi hrozně velký.
8: Ne.
7: Tak ty mi celý dávali dohromady a myslím si, že to přešití bylo třeba za 3000. Takže to je docela brutální. Ale vzhledem k tomu, že to šlo z Ameriky, tak člověk to úplně nechce vracet, no? Po zaplacení celá DPH.
8: Ale jako člověk, co šije, tak chápu, že to stojí tolik. Je to prostě pracný. No, to chápu. To jsou teda tylový, šalvějové, zelený šaty, vyšívaný růžovými kytičkama. Zase mají puffy rukávy, takový rovný výstřih a jsou podšitý s kosticema. Jako chápu, že to zmenšit stálo hodně, že to je pracný.
7: No právě, takže jako takhle se nechávat prostě všechny ty šaty do kolečka by asi byl docela masakr. A myslím si, že hodně těch šatů, co jsem vlastně pořídila, tak jsou taky zavinovací, takže taky vydržejí možná snad trochu díl, no.
8: Jo, to jsou lacáčkové šaty.
7: To taky docela vydrží tady ty věci, to je docela dobrý. To nespadne. Jak to má ty šráky tady, tak to aspoň nespadne. To je fajn. Mám jednu jedinou sukni, kterou si nechávám, jakože abych věděla, jak jsem byla velká předtím. A tu se už dokážu protáhnout zcela.
8: Wow.
9: Můžeš posluchačům přiblížit, jaká byla ta tvoje počáteční velikost?
7: Bylo to 5XL a teď mám vlastně dole 57 kilo.
8: Ty.
7: A teď mám takový LXL. Podle lidí na internetu to L-ko není, ale ty celuky hovoří jasně. A mám tady vlastně, mě to vlastně nedošlo, já jsem se těch prvních věcí jsem hodně jako přešívala, takže vlastně nemám žádný šaty, asi už, nevím, ale asi nemám žádný šaty z té původní velikosti, ale mám tady právě, mám tepláky a mám tady té moje původní sukně a můžu dělat takovej trik a můžu se tím takhle hezky jako celá protáhnout.
3: Ty jo.
7: Myslím si, že jo, je to dobrý, protáhnu se tím celá. Tak to je taková sukně, kterou jsem tady jako nechala, jakože za abych měla nějaký srovnávací fotky, videa, abych jako to věděla a za B jsem ji nechce zbavovat, protože je roztomiloučka a má na sobě vzory lesa.
3: Jelínky.
9: Já tedy říkám vám na tu tvoji proměnu, ale hlavně proto, že ty tu svoji hubnoucí cestu sdílíš už 2 roky a já to celkem dlouho sleduju, takže vím, že se určitě nejedná o nějaké drastické nezdravé hubnutí, které tady určitě nijak propagovat nechci, ale ta tvoje cesta je právě velmi laskavá, sice možná trochu pomalejší, ale zase rozhodně dlouhodobě udržitelná. A do toho si hrozně milá pozitivní osůbka, takže tě moc ráda sleduju. Můžeš to klidně přiblížit posluchačům?
7: Já nevím, jestli jako moje cesta jako ta jako nejsprávnější a nejlepší jako na téhle planetě. Nikomu to jako by asi nechci tvrdit. Já jsem se teď teda ještě asi 2 týdny zpátky jsem si jako vystudovala nebo dodělala jsem si kurz výživového poradenství, abych, jak jsem říkala na té zkoušce, studuju to, abych nepsala lidem na internet bullshit. Takže se aspoň jako snažím v tom jako vzdělat, což by mě asi nikdy nenapadlo, že to budu dělat. Teď se chystám na kurz instruktora skupinových lekcí.
3: Wow.
7: Takže můj život za poslední 2 roky nabral úplně jiné obrátky, než jsem očekávala. A k tomu hubnutí přistupuju, takže jakoby vím, že to budu muset dělat do konce života, že prostě nejsem ten člověk, který se prostě nemusí hledat a nemusí to řešit, tak se to snažím dělat tak, aby to pro mě jako bylo udržitelný do konce toho života. Abych si prostě nic jako nezakazovala. Jako jediný, co jsem vlastně si zakázala, nebo co jsem přestala, tak přestala jsem úplně pít alkohol. V životě bych nevěřila, že se budu jako vdávat a loučit se svobodou a budu u toho absolutně střízlivá, ale vlastně to bylo docela dobrý a docela vtipný, takže spousta lidí se přidalo, tak to bylo docela i fajn. A jinak se to snažím dělat tak nějak asi jak umím, no. Mě to tam jako nepřijde jako vlastně nic jako speciálního, možná tím, jak prostě dělám marketing, tak to umím asi nějak jako podat do nějaký jako lidský řeči a ne moc jako komplikovaně, aspoň v to doufám.
9: Hlavně jsi hrozně zajímavá a pozitivní takový sluníčko, tak na to se dívá krásně a zároveň ti to vždycky sluší hrozně na těch videích, máš barvy, co ti strašně lichotí, vždycky prostě jsi krásně oblečená, takže...
7: To nevím, jestli mi lichotí podle barevné analýzy, ne, ale...
9: Fakt?
7: Já jsem byla na 2 barevných analýzách a to je doby, to nikomu nedoporučuju. Já jsem měla totiž pocit před svatbou, že mi nesluší žádná bílá. Jak jako vedno bílá tady jako moc nikde jako není. A snažím se ani moc jako nenosit jako černou. A říkám se, no tak potřebuji si nechat ušít ty svatební šaty, tak se jako můžu vybrat, jaká bílá to jako bude. Mm-hmm. Tak jsem zašla nějakou jako barevnou analýzu, aby mi jako paní řekla, jaká ta bílá jako by bude pro mě teda jako nejlepší. Tak jsem zašla na jednu a nějak se mi to jako nepozdávalo a psala jsem to někam na Instagram a psala mi paní, co to dělá, že si jí to taky nepozdává, ať tam přijdu. Tak jsem tam přišla a ona mi řekla úplně jiný výsledek. A teď já jsem tam stála, měla jsem ty 2 úplně různý výsledky a říkala,

0: vidím moc na těch barvách. Já moc jako nedokážu rozeznávat, co z toho jsou jako teplý a studený podton. Já to moc jako nedokážu rozeznávat. Takže možná to prostě beru nějak celý pocitově. No.
1: Já jdu dále. Wow. Tak abych to posluchačům přiblížila, na tomhle štendru je 32 šatů, ramínek s šatama. A pak je tady ještě ta skříň, kde bude, no tady možná taky bude přes 30 těch sukní. Takže fakt obrovská sbírka.
0: Hey. Já myslím, že svého času jsem mívala těch šatů přes 100, takže...
1: Wow.
0: A to jsem všechno prodala. Aha. Takže teď jsem velmi snížila svoji sbírku.
1: Ty jsi mluvila o tom, že z nevysoké si koupila ty první šaty, objevila ten pin-up styl a jak se to potom takhle vyvinula do takových sbírek?
0: No tak tím, že jsem to vlastně jako nosila jakoby vlastně docela dlouho, jako přes 10 let, tak se to jako nějak nazbíralo. A na vysoké člověk jako neměl moc peněz, ale tyhle značky dělávaly často takový jako obří výprodeje, takže prodávaly prostě šaty, které původně stály třeba 60-70 euro nebo liber. Většina těch značek je anglických, takže to šlo obvykle z té Anglie, tak dělávaly takový mega výprodej, kde mývaly ty šaty za 10 liber. A jak byl člověk jako na vysoké, tak jako hodně, jako se to jako hodně cenil tady ty výprodeje, takže jsem byla schopná prostě nakoupit těch šatů třeba prostě 6 na jednou a takhle třeba 3x za rok. Takže jako pak šlo něco jako z domu a tak, ale hodně těch šatů jako zůstávalo, tak nějak se to rozšířilo. A pak se to rozšířovalo samozřejmě, když už jsem nepotřebovala čekat na výprodej, tak se to rozšířovalo i o jiné značky, které tady ty nedělaly. To je můj nejoblíbenější střih v tomhle střihu, tam jich je asi 5. Já mám ráda ty košilový. To je takový jako...
1: Takový rozhalený výstřih na knoflíky. To máš vlastně i na sobě teďka. Takže to všechno ta značka...
0: Lindy Bob.
1: Lindy Bob.
0: Je to anglická značka, no. Pak mám tady třeba brněnský značky jako Reparádu.
1: To jsou kostičkovaný červený šaty.
0: Od nich mám taky ještě tyhle, to je vlastně úplně ten stejný střih.
1: Mušelý nový smaragdově zelený. S kulatým výstřihem.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: A kalhoty, kolik máš kalhot?
0: Nula.
1: Nula.
0: Ne, mám jedny. Loni jsem si koupila nějaký taky na Vinted. Myslela jsem si, že když jsem soubala, tak v tom budu vypadat dobře. Nevypadám. Vypadám v tom dobře zepředu, když stojím, ale z boku v tom vypadám jako obelex. Takový ty, mě to hrozně líbí, takový ty jako vysoký, široký nohavice, třeba to, co máš ty na sebe. To by se mi třeba hrozně líbilo nosit, to třeba na mě vypadá úplně hrozně. Takže a jinak mám spoustu legging do fitka a tepláky. To je asi jediný kalhoty, který jako aktivně nosím. No.
1: A ještě něco se vyhýbáš?
0: Asi bych neřekla. No tak teď mám spoustu nových věcí, jako jsou jako legíny, tepláky a mikiny, jo, to předtím úplně v šatníku jako nebylo. Teď jsem si teda pořídila první sukni do fitka, tak...
1: Super!
0: Tak můžu začít propagovat sukně i ve fitku, ale zatím jsem teda, přiznám se, neměla odvahu si to tam úplně vzít. To přijde jednou tam přijdu v té sukni. Ona je taková černá, taková jako v podstatě tenisová.
1: A jak je dlouhá?
0: Myslím, že, no jako krátká, ale bych to jako podzadek, ale jako já bych se k tomu samozřejmě vzala legíny, jako, takže vlastně jako není to ani nic, že by se člověk nějak odhaloval nebo tak, ale přijde mi, že všichni se tam oblíkají tak nějak jako podobně a až mi nevadí vybočovat na ulici, tak v tom fitku se úplně nepotřebuji být úplně hodně vidět. Vlastně vyhýbám se věcem, kde jsou vidět paže a stehna. Takže to mám ráda zahalené. Asi je to spíš jako vnitřní pocit, no. Možná by se toho lidi ani jako na ulici nevšimli, ale...
1: Na co ses vlastně nejvíc těšila, že začneš nosit, až budeš mít tu konfekční velikost, nebo těšila ses, že budeš moct jít do každého obchodu a vybrat si cokoliv, že ten výběr bude větší? Co se těšila, co se týče té módy?
0: No vlastně ani na nic. Jako já se hodně jakoby vlastně většina tady těch věcí, které tady mám, tak jdou koupit jako i v tom 5XL-ku. Takže mě se ten styl takhle moc nezměnil. Jako super je, že můžu kupovat třeba víc na tom jako design marketu. Já to tam mám jako fakt ráda, chodím tam třeba 6 let. A jsem jako ráda, že tam jako můžu kupovat u těch jako českých tvůrců, protože teď mi přijde, že to jde jako trošku jako dál, ale přijde mi, že třeba 3-4 roky zpátky, kdy já jsem měla jako tu nejvyšší váhu a největší velikost, tak těch věcí prostě v té větší velikosti tam jako nebylo prostě tolik. A když už tak pro mě, neříkám, že jako pro všechny, ale pro mě jako nebylo lechotivé. Že já mám jako hodně vlastně tu postavu asi přesýpacích hodin, že mám jako docela jako velký prsa, relativně k té postavě jako útlej pas a jako hodně široký boky a stehna. Takže pro mě třeba nějaký prostě rovný šaty. To jako prostě nevypadá jako dobře. Nebo prostě celkově jako rovný střihy, rovný kalhoty a ty věci mi prostě jako nikdy úplně jako nelechotěly a se ani nebudou lechotit. A přijde mi, že jako tam bylo málo. Mám prostě ráda tady ty jako ačkový šaty vypasovaný v tom pase, aby jako to bylo trošku vidět, že jako ta postava má nějaký tvar. A přijde mi, že to tam jako moc jako nebývalo. Samozřejmě, když už člověk má nějaký to prostě XL-ko, tak ten výběr tam je jako výrazně větší. Tak tohle mi jako je třeba asi jako dobrý.
1: A už jsme tady zmínili tvou lásku k brožím. To je taková tvoje ikonická věc, že na ty šaty vždycky připneš nějakou tématickou brož. Tak jdeme se podívat na tu tvou sbírku, ty jsme to tady krásně vystavila.
0: Mě teď psala nějaká paní, že nikdy jako nenosila brože kvůli tomu, že brože nosí jenom starý báby a já jsem byla úplně dotčena.

0: Přijde jako hezký, jakože, a mi to přijde, že to jako člověk tím jako může jako něco jako vyjadřovat, což jako nevím, co člověk vyjádří, prostě broží jako s rajčatama, mám ráda rajčata možná, jako, nebo třeba tady brož se salátem, jim ráda saláty, mám taky ráda pizzu, mrkev, jakoby, mám ráda jako takový ty jídelní brože, mám ráda kytky, ale přijde mi to jako, že jako hezký ozvláštění outfitu, ráda to nosím na určitý příležitosti, třeba tuhle brož jsem měla na výstavě Titanic. Yeah. Tuhle brož nosím, když cestuji. Yeah. Tuhle brož nosím do kina, to asi nebude překvapení. To je brož popcornu. Tady jsem si sehnala jiné alkodrinky. Dřív jsem měla brože se všema alkodrinkama. A nevím, jako jsou to jakoby, asi to jako tady antická socha asi nemusí nic vyjadřovat, ale všem je takový hezký ozvláštění šatníku.
1: Jo. Tady zase opět jako posluchači je třeba 50 broží. Ne, mnohem víc, ještě tady jsou nějaký prostě kovový.
0: Piny ty kupuju, když cestujeme. Nevím, taky blbosti jako Amsterdam, Japonsko. A pak tady jsou, tady to jsou vlastně všechno od jedné australské značky. Aha. Takže to má svoje vlastní krabičky.
1: Tak jak se jmenuje?
0: Já nevím, jak se to čte. Do to dneška Ernst Wilder. Okay. Když je to Ernst Wilder. Mm-hmm. Nevím, jak se to do dneška...
1: Takže těch máš asi 30. No,
0: tam to ještě pokračuje.
1: Wow.
0: To už tam nevešlo.
1: Jsi úplnej fanoušek jejich.
0: To bylo taky jedno takový období, kdy jsem to velmi aktivně jako sbírala. Za poslední třeba 2 roky jsem si koupila jich třeba 5-6. A to hlavně tady ty zeleninový, protože jsem potřeba, aby mi to ladilo. Jako když člověk vaří, tak vypadá prostě tady brokolice dobře.
1: Jo,
0: trošku bláznivé, ale jako...
1: Hodně to tady jede, ty jídla. Brokolice, avokádo, rajčata, mrkev, pizza, salát.
0: Když jedeme do Paříže, tak mám prostě brož z Paříží. Byli jsme tam jednou, to znamená, že jezdíme do Paříže každý týden. Pak mám tady Koloseum. Tady ty jsou vlastně, některý jsou od český značky Kokeno, to jsem kupovala taky na Design Marketu.
1: A když máš takovouhle sbírku oblečení a broží, máš ještě potřebu nakupovat?
0: No teď mám hlavně potřebu to prodávat všechno. No asi vždycky jako v tom novém období, že jako teď, když jako byl zase jaro, tak jsem zjistila, že ty věci jsem nosila loni na jaro, my jsou jako velký, takže jsem to všechno prostě nafotila, naměřila, naprodávala a teď se mi, ono to nevypadá, ale uvolnilo se mi spousta místa. Takže a myslím si, že z tohohle ještě tak jako půlka mi bude asi velká. Mm-hmm. Myslím si, že tady jsem ještě nedošla, takže tyhle mi jsou určitě velký. Takže to bude jako zase taky pryč, ale pak mi to hrozně vždycky trvá, je to hrozně těžký to vždycky všechno nafotit, natočit, naměřit. To mi dá vždycky docela zabrat. Ale docela to jako funguje. Tak já mám jako výhodu, že to jako zpropaguju přes svůj Instagram, samozřejmě. Mm-hmm. Takže se to docela rychle jako rozprodá. No. Vždycky třeba po 2 dnech, co to tam dám, posílám třeba 20-30 balíčků, což je jako docela dobrý. A pak to tam zase utratím za jiné věci. Ale ty věci samozřejmě dle holčičí matematiky jsou zadarmo, protože jsem si je koupila za ty peníze, které jsem tam vydělala, tím, že jsem prodala to, co jsem vlastnila. Že jo?
1: Takže... Cirkulární ekonomika v praxi.
0: Přesně. Člověk poslal dal, co nepotřeba, koupí si to, co nepotřebuje někdo jiný, takže super. Mm-hmm.
1: Tak to může být možná příjemný slyšet pro posluchače některý, že to může takhle krásně cirkulovat a nemusí vlastně člověk být smutný, že mu to zase není, protože pak si zase můžeš koupit něco nového a když vybíráš takovýhle kvalitní kousky, barevný, zábavný, tak potom není problém, často je prodat, poslat dál.
0: Teď se mi dokonce podařilo koupit si šaty, které jsem tam jednou prodala.
1: Wow.
0: Jsem tady říkala, wow, to jsou dobrý šaty, ty jsem měla, když jsem byla na výšce a pak jsem je prodávala, když jsem se stěhovala do Prahy. Pak mi došlo, že to jsou úplně ty stejný, protože měli něco s rukávem, měli prostě. A teď mi došlo, a já to koukám a já říkám, po 8 letech vítejte zpátky doma.
1: Wow.
0: Po 8 letech se vrátila. Jo, tak já tím musím donést. Moje kamarádky říkaly, že v těchto šatech nemůže nikde vypadat dobře a já jim říkám, že jednou zhubnu natolik, že v nich budu vypadat dobře, protože jsou pouzdroví. A tohle můj úplně jako jeden úplně takový typický vzor. To vypadá hrozně moc jako kroj od nás z vesnice. A já to mám, já myslím, že to mám jako stama, jak jsem jako hodně nosila jako ty spodničky. Teď už moc spodničky nenosím, ale když jsem nosila hodně jako spodničky a tak. A myslím si, že to jako tím, že jsem vyrostla v té vesnici, kde se jako nosila hodně ty kroje. A já jsem jich měla hodně těch krojů. Moje babička byla taková, jako měla velkou jako sbírku. Takže jsem měla kroje třeba od svých jako fakt od 1 roku, úplně takový mini kroje, až pak jako do svých třeba 20. Pak už jsem přibrala moc a nebylo mi to. Ale teď si myslím, že by mi zase mohly být, takže zpátky do kroje. Takže tohle jsou moje šaty, které jsem si pořídila. Já je obleču, ale nevypadá to moc dobře. Takže můj cíl je vypadat v nich jednou dobře.
1: Světle modrý, s takovým čtveratým výstřihem, pouzdrový a s kytičkama samozřejmě.
0: Když to nemá puntíky, tak to má kytičky. Možná, kdybych nepotřeboval tolik barev a nosila bych takový jako basicovský, tak bych jich mohla mít třeba třetinu, že jo? Ono jako člověk moc nenakombinuje prostě tady žlutý šaty s obrázkama mrkve. Asi tak jako třeba černou obyčejnou sukni, že? A možná proto mám pocit, že to musím jako víc točit to oblečení. Mm-hmm. Že jako jak mám pocit, že je jako výrazný, tak já se vždycky ptám, je třeba manžela, říkám, no a když jsme minule byli u nich, neměla jsem tyhle stejný šaty. Mm-hmm. A on říká, co nikdo na tomhle světě prostě nepamatuje. A já, no já nevím, já si myslím, že si budu pamatovat, že jsem měla minule tyhle stejný šaty jako dneska. No, že mám jako pocit, že jako, jak ty šaty jsou jako výrazný, takže jako když jdu někam na nějaký stejný místo, tak musím mít nějaký jiný, aby to nebylo, že jsem pořád to stejné. Což je všem asi jedno a nikdo to na světě asi nepamatuje, ale takhle funguje můj mozek už 10 let, takže...
1: A radši nosíš šaty nebo sukně?
0: Dřív šaty určitě, ale teď sukně, protože je to jako jednodušší při tom hubnutí. No. Mm-hmm. Jako, a ještě mě jednu dobu hodně jinak hubly prsa a pas, takže jsem měla jako hodně jinou velikost jako všude a vlastně jako pořád tam takhle, že jako všechno mi jako přes ten pas jako plandá, takže pak musím nosit pásky, takže teď je to jednodušší asi s těma sukněma. Ale přijde mi, že šaty jsou jednodušší na nošení, protože mi přijde, že se strašně jako, že je hrozně těžký zkombinovat sukně jako s nějakým hezkým jako vrškem. Mm-hmm. Jak mám ty sukně hodně vzorový, tak ten vršek musí být jednoduchý, ale zase ne moc jednoduchý, protože ten styl to pak jakoby, tak jako vyvažuje. No je to takový komplikovaný. A pak mám tady, to jsou moje oblíbené pásky. Já vypadám jako pan největší propagátor slovenských firm dneska.
1: No to je dobře.
0: Já mám, někdo si myslí, že je to nějaká pomůcka, ale jsou to normální pásky a je to slovenská firma Zrzaky a mi to přijde právě k, tak jako k nějakým jednoduchým šatům úplně jako super kombinace.
1: To je krásný.
0: Že mi to přijde jako, já jsem se je pořídila minule a jsou mi jak vidno trošku velké a když nosím jako jednoduchý oblečení, tak se to dávám k tomu, protože mi to přijde jako, že to vypadá hrozně dobře. Já jsem velký fanda nošení batohů totiž, takže asi možná jak mi to evokuje ten batoh, tak je to to, tak mi přijde, že je to takový jako hezký, že to jako ozvláštní ten outfit, ale přitom to jako, někomu to přijde vulgární, mi to jako nepřijde, protože je to prostě kožený pásek. Mm. A je to super věc, protože tehdy, když jsem si pořizovala, ještě než jsem začala hubnout a oni mi, myslím si, že pořád jsou, takže je to dobrý, že to člověk nemusí kupovat pořád nový.
1: Jsou to takový pásky, který vás zdobí nejen v pase, ale i kolem ramenou. Že se to nasadí jako batůžek a pak se to obepne kolem pasu. Ještě by mě zajímalo, jaký boty se nosí teda k takovým hlašatům.
0: Jo, tak na boty jsem úplně hrozná. Já miluju tenisky a miluju adidasky. Takže v tom úplně jako neposloužím. Mám jedny takový trošku jako reprezentativnější takový jako polobotky. Tak to je asi jako jediný, co k tomu zvládnu nosit. Nenosím nikdy podpatky. Podle mě, kdo nosí podpatky v Praze, tak ho úplně nebetyčně obdivuju. Hrozně se mi to líbí, vypadá to podle mě úplně super, ale vůbec to nezvládám. Takže jako maximálně, když jsme měli nějaký to. Dokonce jsem si vzala, pořídila jsem si podpatky na svatbu. 2 hodiny jsem se s nima fotila před tou svatbou a u toho 2hodinového focení mi odpadl nehe, takže jsem se musela vdávat v teniskách, ve kterých jsem ještě krvácela, protože jsem přišla o nehet.
1: Wow.
0: Takže to je tolik můj vztah k podpatkám. Ne.
1: Tak jsme tady u bot v chodbě. Obrovská 2metrová police plná bot. Krásných barevných.
0: Nahoře jsou boty manžela, protože já nedosáhnu nahoru. tak tohle jsou takový, myslím si, že docela jako reprezentativní boty, taky prostě černý hnědý polobotky, co člověk může nosit i k těm jako retrošatům. No a pak jsem milovník tenisek, takže mám tady tenisky v různých barvách, tohle byly má svatební tenisky, ty mají kytičky, aby mi ladily, vypadají hodně.
1: Vyšitý kytičky, to jsi nechala asi dělat na míru k šatům.
0: To mi nechala udělat moje máma na míru k šatům. A pak jako, když už teda nemůžu mít tenisky, tak zvládnu ještě něco jako takového tady na podpatku, ale 2,5 cm asi. Mm-hmm. Tak tím asi tak jako končím. Vtipná věc, když člověk zubne 57 kg, zmenší se mu noha.
1: Nekecej. Mm-hmm. Tak to by mě nenapadlo.
0: Mně taky ne.
1: A o kolik čísel?
0: O 2.
1: To je hrozně moc?
0: Jo, já jsem nosila 40 a teď mi jsou 39 velký, takže musím mít na 38.
1: Tak to bych vůbec neřekla.
0: Mě to taky jako...
1: To je fakt hodně.
0: Mně to fakt přijde, mě to jako přijde divný, přemýšlela jsem nad tím, ale jako fakt mi jsou všechny ty boty, které jsem měla předtím jako hrozně velký. Mm-hmm. A není to podle mě jenom tím, jako že ta noha jako uší, ale mám pocit, že přijde si nějak zhubla na patě, já nevím, prostě je to fakt divný, ale fakt všechny prostě boty se mi jako začaly vyzouvat. To jsou takové věci, jako že člověku dojde, že bude potřebovat jako nový šaty, ale pak to je takový věci, jako já spodní prádlo a já mám štěstí, že pracuji pro obchod se spodním prádlem, ale já mám třeba 8. velikost podprsenky. A jako když člověk jako sportuje a potřebuje ty sportovní, tak jako je to docela jako drahý humor, jako si pořád jako pořizovat ty nový velikosti. Spodní prádlo taky, ale pak třeba silonky. Jak nosím šaty, tak jako nosím spoustu silonek, takže jsem všechny musela obměnit, protože všechny se mi začaly rolovat a dělat mi prostě takový ty prostě srolovaný ty na kotníkách, to padá prostě strašně. Takže úplně všechny nové silonky, které jsem měla třeba 30. takže jsem musela všechny jako obměnit. Mm-hmm. Je to jako fakt hrozně divný věci, které člověku na sádku vůbec nepřijdou, že bude jako potřeba.
2: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
1: Super, no tak jo, tak moc děkuju za nádhernou ukázku tvojí nádherné sbírky. A ještě na závěr mám tady nějaké klasické šatníkové otázky. Zajímá mě, kdyby byl požár, jaký kousek bys ze skříně zachránila?
0: Teď už momentálně asi ani jeden. Teď už mám, no možná bych se vzala, u východu mám kabát, ten byl fakt drahý, ten bych se vzala. To byl můj vysněný prší plášť od jedné estonský nebo litevský, já nevím, asi tyhle země platu, značky, a ten stál spoustu peněz a je hned u východu, takže bych ho stihla asi vzít.
1: Super, a kdyby jsi měla možnost nahlédnout k někomu známému do šatníku, ke komu bys nahlédla?
0: Mám ráda Ditu von Teese, tak bych chtěla vidět sbírku Ditty von Teese, kdy se sem dělala marketing pro její vystoupení, a tam má spoustu kostýmů a chtěla bych vědět, jak se leze do té skleny.
1: Super.
0: A jestli tu sklenice má doma v šatníku.
1: Tak já ti hrozně moc děkuju, že jsi byla hostem v podcastu Šatníky. Děkuju za ukázku tvojí krásné sbírky. Přeju ti, ať se ti moc daří, a děkuju.
0: Já moc děkuju za příjemný rozhovor.
1: Vám posluchači děkuju za poslech. My to teď jdeme všechno nafotit, tak pak koukněte na fotky na web nebo Instagram Šatníku. A uvidíme se zase příště, ať už u klasického návštěvnického dílu se mnou nebo s Veronikou Rupert, a nebo v naší společné reakční epizodě, kde se vždycky nějakému tématu, minule to byl třeba Fashion Week nebo restaurování stoletých vintage šatů, věnujeme do hloubky. Tak se zatím mějte.
2: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.

0: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a vy posloucháte Nádech na rádiu Wave. S párovým terapeutem a zakladatelem Institutu párové terapie INPAT Pavlem Ratajem dneska proberu téma hranic. Jak si je nastavit, jestli jich máme málo, nebo naopak, jestli jich poslední dobou nemáme nějak moc. Dobrý den, Pavle, moc vás tady vítám ve studiu.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Jsou hranice the thing, nějaké jako hlavní téma současné terapie?
2: No v párové terapii určitě, tak hranice, my se můžeme ve vztahu potkat jenom na hranicích, takže pro mě jako párového terapeuta je to každodenní setkání.
1: Co to znamená, že se můžeme potkat jenom na hranicích?
2: Tak kontakt, který je základní stavební jednotkou vztahu, tak může proběhnout jenom na hranicích mých a tvých. My se nemůžeme propojit, i když na chvilku se snažíme se propojovat různýma částma tělama, snažíme se ovlivňovat myšlenkama, snažíme se infikovat emocema, ale vlastně jako to setkání těch dvou bytostí, dvou identit je vždycky jenom na hranicích té identity.
1: Tak si vlastně pojďme vysvětlit, co ten pojem hranice v psychologii vlastně označuje. Jak tenhle pojem můžeme chápat nebo definovat?
2: No já myslím, že jako psychologicky to je vlastně to zajímavé, protože jako psychologie se nezabývá primárně nějakým pojmem hranice. To je vlastně jako spíš takový pop psychologický pojem, jako, který vzniká, ale na úrovni psychologických konceptů hranice moc není. To je spíš hranice nějaký skupiny nebo hranice těla, hranice identity. Takže to je jako velmi nadužívaný pojem, ale primárně by nás mohlo zajímat třeba, kdyby jsme chtěli jako mezi dvouma lidma setkání dvou lidí, no tak jako je to setkání identity, to setkání myšlenek, kde končí jedna strana, kde začíná druhá. V partnerském vztahu velmi často jeden je za hranicema druhýho a ten první je za hranicema svýma. Máme jako vnitřní hranice, vnější hranice. Takže těch pojmů, kde bychom slovo hranice nalepili a kde bychom o nich mohli přemýšlet, je spousta. Ale jako psychologický koncept sám o sobě to není pro psychologi tolik zajímavý.
1: A kdybychom mohli zkusit popsat vlastně, co se těmi hranicemi myslí, když se o tom mluví právě třeba na internetu, nebo když to lidi používají, vy říkáte nadužívají, tak čemu odkazují?
2: Já myslím, že vlastně jako o hranicích člověk, který je v bezpečí, který je v pohodě, který ho netrápí, který dokáže mít, je ve své identitě, má nějaké schopnosti a kompetence, kterým asi sklidňuje, reguluje, kterýma se dokáže prosadit, tak vlastně téma hranic neřeší. Téma hranic začíná u lidí, kteří cítí, že druzí je nerespektujou nebo nemůžou zažívat pocit respektu v momentě, kdy se třeba vyjeví. Nebo mají příliš pocitu, že se přizpůsobují druhým a ztrácí sami sebe. Jo, tak to je to, co často lidi používají. Nebo když jim něco vadí, mluví o zóně, kde jim vadí něco, co ten druhej nebo ty druzí pokládají třeba za své přirozené, za svoje potřebné, ale mě to nějak tlačí, mě to nějak omezuje, mě to nějak nepřijímá. Tak vlastně v tom prostoru, kde jeden se vyjevuje a druhý se tím vyjevením druhýho vlastně cítí někde tlačený, tak začínáme přemýšlet o hranicích.
1: Takže v tomhle pojetí pak hranice chrání nějakou naši energii, čas, prostor, asi i bezpečí. Je to tak?
2: Vlastně myslím, zdroje. Víte, to je ten, jako, to je zajímavý z toho psychologického hlediska, protože já si myslím, že hranice to neudělají. To je právě ten ohromný zmatek a mýtus. Na jedné straně jsou budování hranic strašně důležitý, ale my nemůžeme stavět hranice bez identity. A pokud já stavím jako identitu, já jsem, já mám, já cítím, já chci, já potřebuju, jak já to s tebou vyjednám, tak já primárně nepřemýšlím o hranicích a hranice mě vlastně jako nepomůžou. Respektuj moje hranice. No to je takový ten jako kýč vlastně, který tam používáme. Ale co je za těma hranicema? Co já to vlastně potřebuju? Co já to vyjednávám? Jak já to potřebuju, aby ten druhý mě v tom viděl, aby mě v tom cítil, aby mě v tom uznal? To není o hranicích. To je to zajímavé vlastně na tom. strašně jako používáme respektuj moje hranice, ale co tím říkám vlastně, co tím chci? Pokud já řeknu jenom jako respektuj moje hranice, tak vlastně je to spíš jako často nějaký zoufalej pokus o to, jak si zjednodušit tu vnitřní práci na tom, jak se víc vyjevit. Nebo jak si víc zajistit třeba co? Přijetí, uznání, respekt, uspokojení, nasycení.
1: Tak mohl byste mi vysvětlit, co se vlastně za tím tématem hranic může ve skutečnosti třeba schovávat? Můžete to ukázat na nějakých konkrétních příkladech, kde vlastně se třeba bavíme o hranicích, ale vlastně je to úplně jiný téma?
2: Mám problém s hranicema na úrovni pracovní doby nebo v práci. Jsem přetěžovaný nebo mám pocit, že druzí dostávají nějak méně úkolů než já. To není vztah, který je emoční nebo primárně, není jako v ocitovém poutu, samozřejmě emoce to probouzí. A já potřebuju s někým, s kým nejsem v emočním vztahu, v emocionálním citovém poutu, vyjednat svoji hranici. A tam zatím, jako, když já se najednou zjistím, že já se bojím, no tak to může být jako, no já možná mám problém jako vyjednávat s autoritou, protože mám pocit, že on najednou má moc a když já se projevím, tak on vlastně mě vyhodí. To znamená, že já mám strach ze selhání, strach z opuštění zatím může být, může tam být strach strapnění, může zatím být jako, mám já vůbec nárok vlastně něco chtít? Jo? Co když vlastně tohle je moje celoživotní téma? Znamená, že i na téhle vlastně jako emočně nepropojený vazební půdě, protože jde o práci, jde o role, jde o výkon primárně, já můžu zažít témata, které jsou pro mě jako hodně bolavý. Jo? Nebo co když mi ten šéf vlastně řekne, co si to jako dovoluješ, tady všichni takhle jako pracujeme a takhle tady budeme pracovat. Najednou já jsem zkusil si dát hranici, ale co když nemám jako tohle diferencovaný a řeknu, aha, takže on si myslí, že se takhle to mám furt, jo? Můj vnitřní kritik, nebo se mi tam spustí vlastně úzkost na typu vlastně, aha, tak on si myslí, tak to o mě nebude mít rád. Jo? Znamená, tady vidíte všechny jako různý témata, které se mě tam můžou ukazovat. Mám málo bezpečí, mám málo odolnosti, mám málo vnitřní sebedifferenciace, mám málo oddělený, jako že tady jde o roli nebo identitu vlastně. Já přece nejsem jako jenom ten pracovník, já jsem mnohem víc. Jo? To znamená, co se mi to děje.
1: A když bychom se bavili o tom, proč někteří tady to automaticky dělají, automaticky s tím pracují a pak někteří ne, já bych použila ten termín hranice, proč někteří mají potíž si ty hranice nastavovat a některým to jde moc dobře. Tak kde se tohle vlastně učíme, nastavování a práci tady s tím vším, co jste zmiňoval?
2: Já myslím, že to je celoživotní příběh a záleží, z jaký rodiny pocházíme, protože pokud pocházíme z rodiny, kdy v období, mohli bychom použít z vývojové psychologie, období vzdoru, je tam, kde se malý dítě začíná separovat, oddělovat od svých původních primárních pečovatelů, od maminky, od tatínka, nebo kdo tam je důležitý. A přichází tam takzvaný zrod sociálního já. To znamená, že primární není, že si vyjednáváme hranice, ale my se separujeme, my se potřebujeme oddělit. Jo? Proto puberťáci říkají, nechte mě bejt, dejte mi pokoj, je to moje, já to chci mít takhle, já si to chci píchnout sem, já si to nastřelím sem, já chci mít takový a makový hodnoty. Jo? To znamená, že primárně to téma hranic je o uznání separace, oddělení se. A pokud tam mám rodiče, který nějak jsou citliví a vnímají to a neohrožuje je to, tak mě můžou podpořit ve větší cílem separace je větší autonomie. A když jsem v dobrý autonomii, tak vlastně jako pak chodím ve světě a nepotřebuju moc vyjednávat ty hranice, protože vlastně jsem tam sám sebou a tím už se hraničím. Tak jako nemusím vyjednávat hranice svýho těla většinou, protože tělo mě hraničí kůží. Jo, nemusím se hraničit. Jo? Kdybych se začal roztejkat nebo mi začalo utíkat moje tělo, tak ho musím nějak chytat vlastně. Jo? Takže ten vývojový aspekt je spíš jako do separace, do oddělení se a zážitek oddělení je, potom potřebuju, že v tom oddělení jsem jako přijatý. Já se oddělím a dostanu potvrzení, že jsem OK, že mě ten druhej unese, že mě uslyší, že se na mě nebude zlobit, že nejsem moc, že nejsem málo, že mě nabídne vlastně, že zažiju lásku, přijetí, zažiju uznání, zažiju dotyk vlastně, jo? Znova na hranicích těla můžu zažít dotyk. Je tam někdo. Nebo když se zaplavím, mám strach, mám úzkost jako dítě, tak je tam někdo, kdo mě utiší, vstoupí na moje hranice a přijme mě a já se přes ní můžu koregulovat. Jo? Znamená, že ten vývoj je v oddělení a v touze po přijetí. Když to vezmeme v obráceně, když dítě vlastně nemá rodiče, se kterýma tohle mohlo vyjednat, tak jeho adaptabilní mechanismy uvnitř udělají, že skončí v úzkosti, v potlačení sama sebe, nemůže trénovat a růst do vyjevení, do autonomie a musí fungovat, aby si udržel protože je závislý na těch nejbližších, tak pro ně udělá skoro cokoliv. Hlavně, ať je v bezpečí a má jeho rádi. Ale on udělá to, že třeba obstarává maminku, která je v depresi. Nebo stojí na straně tatínka, protože má pocit, že maminka mu ubližuje. Protože on potřebuje lásku, přijetí, bezpečí od jednoho a od druhého. A tak je tam pro druhý. Ale on nepřirozeně vlastně nemůže trénovat svoje hranice, nedostává potvrzení a je vlastně za hranicema, slouží tomu rodiči v tu chvíli. A takhle vlastně velmi často jsou hodní holky, hodní kluci, úzkostní lidi, kteří se vydávají a žijou pro druhý. To není deficit, to není špatně. Každý máme nějaký příběh. Ale mnoho lidí vlastně se ukáže, mají potom jako potíž v období dozrávání, dospívání, tak to je období, kde vlastně vývojový úkolem je budování identity. Kdo jsem já? Co jsem já? A ne, že si to řeknu, ale hranice identity se buduje vlastně jako, že já musím získat nejenom, že položím značku a řeknu respektujte to. Já potřebuji získat jako kompetenci, potřebuji získat v tom tu sílu, to znamená, já si to potřebuji trochu vybojovat, protože pokud jsou tam znova vlastně jako rodiče, kteří všechno jako respektují a jasně, tak vlastně já nebuduju jako kvalitu, já nebuduju odolnost, já nebuduju jako schopnost, že hranice je o zátěži, hranice je o učení jako citlivosti. Hranice je o tom, že jak to mám já, ale zároveň sleduju, co to dělá s tebou. Jo, to znamená, že to není jenom ustavení si, kde to mám já, ale ustavení si, ty to máš nějak, já to mám a co my s tím oba dva uděláme. Jak my se v tom oba dva cítíme. Jo, velmi často se objevuje takovýto pojetí hranic. Budujte hranice, stavte si hranice, jako by to znamenalo, že takhle se budujou vztahy. Tak to není, jako, to je část, jako postavíme hranici, ale potom potřebuji ještě obstarat napojení. Jo, jako protože to, že si postavím hranice, mě nechá v samotě, sice v bezpečí, ale v samotě, a druhý ho to odmítne, on zůstane teda jako za hranicema venku. Takže je to z tohle vývojového hlediska je velmi zajímavý vlastně jako rozumět tomu, že jde spíše o separaci, o oddělení a pak o získávání pozornosti, uznání, lásky, bezpečí, že to není, že bychom budovali primárně hranice.
1: Pojďme se dál bavit o tom, jak chráníme naše osobní limity, třeba čas, kapacitu, prostor, a ne o morálních hranicích nebo těch, které mají chránit naše bezpečí nebo zdraví, protože na sociálních sítích se objevuje názor, že jsme zašli moc daleko a máme těchhle hranic příliš. Ve stylu nepůjdu nejlepší kamarádce na oslavu, protože jsem po práci unavená. Tak máme v tomhle ohledu tendenci se chránit až moc?
2: Pokud vezmete tenhle příklad, tak je to otázka, jako proč ten člověk se potřebuje ochraňovat a co střeží vlastně. Je v nějakém období, kdy je vyčerpaný, je unavený, no tak pro něj je důležitý možná, když sebe dá na první místo svoje limity a energii a ochrání energii a je v konfliktu. Já potřebuju energii pro sebe, potřebuju bezpečí a potřebuju vztahy. Jo, znamená, že to je o vnitřním konfliktu, který já potřebuji vyřešit, abych mohl odmítnout jednu část, OK, nepůjdu kamarádce na oslavu, protože potřebuju uchránit svoji energii, protože mám možná už spousta zkušeností, že když jsem to udělal v obráceně, tak potom jsem týden ležel a byl unavený a byl v úzkosti a vedlo to k vyčerpání, jo? Nebo vedlo to jako k nějakému smutku a depresi a ztrátě energie. Takže je to velmi často jsou zatím znova jako nějaký jako vnitřní konflikty. Tohle je potřeba, aby každý posluchač si řekl, jako kde mě to odděluje? Pokud si dávám tolik hranic abych já se ochránil, pokud já používám hranice k tomu, abych se ochránil, no tak možná v tu chvíli jsem si zajistil bezpečí, zajistil jsem si energii, ale zůstávám hodně osamocený a izolovaný a o to víc budu muset jako swipovat, anebo spát, anebo hrát, anebo někam unikat. To znamená, že na jedné straně si dám hranice, na druhé straně zůstanu opuštěný.
1: Já jsem to myslela možná tak, jestli právě tím, že se to téma hranic dostává do čím dál většího povědomí, tak jestli tam pak jako nedochází právě třeba k nepochopení toho, kdy si ty hranice nastavovat, jak moc, do jaký míry. Jestli se to vlastně to téma nedá zneužívat a jestli se tím nedá zakrývat nějaká třeba bezohlednost.
2: Tak určitě jako každý téma jako se dá zneužít a nadužívat a podužívat. Já myslím, že to téma oslovuje lidi, kteří cítí, že mají problém s těma hranicema, že někde vlastně je to, jak jsme říkali na začátku, že tam někde ztrácí sami sebe, nebo že málo cítí uznání, málo cítí bezpečí. To znamená, že pro ně je to téma důležitý, ale je to jenom jedno z vývojových témat. Jo? Když o tom přemýšlel Erikson, tak ten to tak postavil za sebe, říkal nejdřív, jako je potřeba vybudovat identitu a pak budují to intimitu. Jo? Kdybychom se to na chvilku půjčili, tak je to jako z tohohle pohledu zajímavý. Jo? Abych já se nerozplynul v tobě ve vztahu, tak potřebuju možná zpevnit sebe. Tím neříkáme, že potřebuju nejdřív dobře poznat sama sebe a teprve pak můžu mít vztahy. Ne, prosím vás, 50% lidí nemá vybudovanou identitu a žije celkem dobrý vztahy a teprve to pak dožene někdy později, to budování identity. Jo? To je na tom to zajímavé. Jo? Ale ta hranice je, já vlastně vybuduju sebe, ochráním se a co se má dít dál? To je ta důležitá otázka. Když si postavím hranici, vyhovím sobě, ukážu světu, že tady je moje hranice, tak co očekávám dál? Má být klid? Mají mi dát pokoj? Nebo očekávám, že udržíme napojení a blízkost? Jo, jako jak zajistím tu druhou věc? Jak zajistím napojení? Když si partnerka ve vztahu dá hranice, já s tebou nebudu spát, nebo když partner řekne vlastně, mě tyhle věci nezajímají, já to s tebou probírat nebudu, tak vypadá, že si dají hranici, která jim oběma něčemu slouží, ale na úrovni blízkého vztahu, jaký to bude mít důsledek? Ochráním sebe, hranice chrání mě, ale co to udělá s mojí dostupností pro druhýho? A teďka záleží, v jakém vztahu jsme. Jsme v pracovním vztahu, no tak tam toho druhého tolik možná nepotřebujeme. Tam potřebujeme, jako aby nás nějak uznal v roli, ale ne jako v lidské kvalitě v dlouhodobého vztahu. Jo? To je jako velký rozdíl. Takže tam by asi znova záleželo, kde mám ten zádrhel, na jaký úrovni, na veřejné sféře, na blízkých vztazích nebo na nejbližších intimních vztazích. A jak já ošetřím to, až ochráním sebe, jak nestratím to druhýho.
1: K tomu bych se vrátila, ale ještě k té kritice na sociálních sítích. Tam to, myslím, směřuje k tomu, že možná občas zapomínáme, že určitá míra konfliktu nebo nepohodlí nebo upozadění sebe sama, sám sebe je ve vztazích asi přirozená.
2: To je v tom tako vývojová zralost jenom. Pokud já si buduju, že moje téma jsou hranice a učím se vyjevit v té dané konkrétní věci a mám představu, že druhý mi okamžitě jako bude respektovat tu hranici, tak si myslím, že ten vývojový prvek je, že se učím vyjevit. Ale nezralej prvek je v tom, že očekávám, že automaticky ta hranice bude přijmuta. Jo? A to je v těch partnerských vztazích třeba, že to, že se vyjevím, neznamená, že zažiju uznání, ale velmi často se teprve potkáme, až se jeden vyjeví, druhý si vyjeví, tak velmi často se potkáme v odlišný pocitu, představě, očekávání, fantazii, pocitech, které tam jsou, myšlenkách, jo? Nebo kdo co potřebuje prosadit. A setkání teprve, když vyjevíme hranice, tak tady začíná ten kontakt, vlastně o kterém jsem mluvil na začátku, a teďka záleží, co tam jako se bude dít. A mnoho lidí, který má představu, že

0: Tím tebe.
1: Žijeme v době, kdy mnoho lidí se víc cítí. Mnoho lidí je víc v kontaktu, co je jim nepříjemný. Mnoho lidí víc přemýšlí o svých hranicích, potřeb, limitů, co chtějí, co potřebujou. A já myslím, že tohle generace před náma tolik neměly. Proto to vypadá, že víc vlastně jakoby vyjednáváme a já nám všem přeju ve všech generacích, aby jsme, až tohle zvládneme, se mohli posunout naspátek k tomu, OK, jsou to nějaké moje hranice, ale pokud chci žít ve vztahu, tak i ty máš hranice. A vývojovým úkolem je dostat se ke svým hranicím a vyjevit je a vlastně cílem je, abych já se mohl potkat s těma tvýma potřebama. Aby jsme nemuseli mluvit o hranicích, ale abych jsme se mohli bavit, že tě zajímá moje potřeba a mě zajímá tvoje potřeba. Aha, jasně, tady máš jako limit, dneska nemůžeš. A já se nebavím o hranicích, bavím se o tom, že cítím, že nemůžeš. Nepotřebuji se bavit o hranici. A to je ten vývojovější stupeň.
2: Mě k tomu napadá, jestli v tom nehraje roli i současná společnost, protože všichni jsou unavení, máme tady krize, přibývá psychických potíží, taky jsme zahlcený digitálním prostředím, tak jestli ta potřeba chránit sám sebe a nějak se vymezovat může souviset i s tímhle širším kontextem. Jestli třeba proto se o tom tématu hranic vlastně mluví čím dál víc.
1: Já osobně si jako nemyslím, že jako společnost nějak tlačí, jo? Že ano, jsou tady různé nabídky, které tady jsou a teď je otázka, kde jsme se nenaučili nebo kde nám někdo nepomohl, aby jsme se hraničili. Možná jsme kolem sebe měli jako rodiče, kteří nám pomáhali a říkali, nebuď dlouho v tomhletom, nedělej tohle, jdi spát, nebuď na tom mobilu, nebuď u té hry, jdi něco dělat jinýho, jdi se proběhnout, nebuď tady zavřený. Možná nám pomáhali jako v dobrým úmyslu nás nějak limitovat, ale my jsme tenkrát říkali ne, já si potřebuju dát hranice. O 10 let později možná jako sedíme a jsme unavený a vyčerpaný, protože možná ne společnost, ale možná je to jenom znova důkaz, že my sami k sobě nemáme hranice, ne společnost. Jo? My samozřejmě můžeme všechno hodit na rodiče, na společnost, na dobu, ale ten začátek, pokud myslím hranice a chci převzít zodpovědnost, za svoje bezpečí, za svoji neúnavu, za svoje zdraví, tak ta vlastně přichází zevnitř. Ne s tím, že budu říkat doba, možnosti, tohle je zlý a já se v tom ztrácím. To znamená, že já se potřebuju znova, když se mi ptáte, tak za mě je to, já se potřebuju vrátit k sobě a vlastně přijmout jako důsledky toho, co dělám. No pokud jsem 7 hodin na mobilu, tak je jasný, že budu unavený. Jestliže přijdu domů a věnuju se jenom dětem a svýmu partnerovi a mám ještě jako úzkostnou nebo vnitřního kritika a úzkostnou povahu, že musí být všechno perfekcionisticky jako udělaný, no tak mě netlačí jako děti a společnost, no tlačí mě jako vnitřní členové našeho vnitřního týmu, který říkají, musí to být perfektní, protože jinak nebudeš v klidu, jinak to nestojí za to, jinak nemáš svoji hodnotu. A já se potřebuju znova vrátit k sobě, co to je, s čím se to v sobě potkávám, že jsem vyčerpaný, kde mě skutečně utíká energie, jak to, že se tolik vydávám, co zevnitř ze mě vlastně mi to dělá, na co já to tam naskakuju tak jednoduše. To znamená, že pokud to myslím s tématem hranic, já jako Rataj vážně, tak to začíná přemýšlení o tom, kde mám zádrhel, že mě hranice neochraňují zevnitř, moje vnitřní hranice.
2: Já jsem myslela tlak, který na lidi může vyvíjet třeba krize bydlení nebo inflace a tak dále, kdy prostě třeba lidi musí mít několik prací najednou a pak samozřejmě můžou být unavení a tím pádem nemají třeba tolik kapacitu nebo prostor se věnovat vztahu.
1: Já se mám, že vás neuspokojím. Jo? Já si myslím, že znova je to o tom, že mě nějak tlačí. Jo? Jako to tady přece bylo vždycky. Jo? Každá doba nese jako ohromně tlaku. Jo? To není jako nějak nový vlastně. Naši rodiče, prarodiče měli zase svoje těžkosti, které tam byly. Jo? Ale znova, ten tlak tady je od toho, že proč mě tlačí jako krize jako bydlení? Že mám mít představu, že mě bude 25 a já mám mít jako barák s zahradou? No tak mě netlačí jako společnost, ale tlačí mi nějaká moje představa, kterou jsem někde nakoupil, že mám mít vlastně jako tuhletu hranici a něco ve mně si myslí, že to musí naplnit. A tak já musím mít 3 práce, abych si mohl dovolit takovýhle standard, luxus,

0: něco, co ale já nevnímám jako luxus, já to vnímám jako vztah, to je moje představa o tom. Znamená, že znova je to návrat k sobě.
1: Vy jste mi při domluvě rozhovoru psal, že tam, kde hranice jednoho chrání, tak druhého často odmítají, což je i to, co jste už tady zmiňoval. Tak jak najít tu rovnováhu mezi respektem k sobě a péčí o ty vlastně vztahy, které taky potřebují, aby jsme v nich byli aktivní?
0: Čím bližší mám vztah, čím víc cítím, že mě není dobře na hranici, že jsou moje hranice překračované, tak moje otázka primárně je, jak já to udělám se sebou, abych druhému člověku, se kterým žiju 10-20 let, dal nově najevo, že jsem dlouhou dobu byl za svýma hranicema. Nebo, že se mi rodí moje nové hranice a potřebuju ho k tomu. To znamená, čím je to bližší člověk, tak já mu potřebuju nějak vysvětlit, co se mi to děje, a že než jsem se jednoho dne probudil a řekl jsem jako, hele, ty mi překračuješ hranice, tak jako budeš respektovat hranice. Takhle to nefunguje jako v blízkých vztazích. Ten druhý, pokud já vlastně nemám jako pojmenovaný, co, v jakém kontextu se mi rodí ta potřeba hranic, tak já to nedokážu zprostředkovat člověku, po kterým chci, aby tu moji potřebu hranic nějak nově viděl a neohrožovalo ho to. Jo, třeba mám dvě děti, vlastně jsem unavený a vyčerpaný a tím, že se nerealizuju v práci a tím, že mám jako hodně věcí doma, tak vlastně to na mě padá. A tím, že to na mě padá vlastně a jsem přetížený, tak to přetížení dělá, že se necítím jako ve svý kůži, necítím se ve své energii, necítím se ve své hodnotě a jsem celý stažený a v tu chvíli já nemám kapacitu a chuť se napojovat. A proto já nechci jako vyjednávat, jako chci na tebe přehodit a málo mě pomáže, potřebuji tě to vyčíst. Já s tebou potřebuji mluvit o tom, abych měl větší kapacitu a chuť na napojování se spolu, abych měl víc energie i pro tebe, tak já potřebuju tvoji pomoc. Ale zároveň si uvědomuju, že možná ty děláš taky a že jsi taky někde jako na hranicích svých limitů energie. Jak to téma vlastně vůbec zavedeme? Téma hranice zavádí, ne, že se vynucuje a než se tam položí kolíl. To znamená, že to je, že ho tam nějak zavádím. Aby jsme tam oba dva, čím agresivněji to tam přinesu, nebo čím zoufaleji to tam přinesu, tak možná já udělám nějaký pokus, ale ve velký míře je větší pravděpodobnost, že se mi to nepodaří vyjednat, protože druhý mě nebude rozumět. Nebo ho to ohrozí, nebo ho to odmítne, nebo bude mít pocit, co si to tady vynucuju, nebo bude mít pocit, že hrajeme nějaký mocenský hry, nebo nedej bože, když vlastně bude mít sílu, tak on mě začne přebíjet vlastně a vznikne z toho konflikt, ve kterém já zůstanu znova ubitej. Jo? Takže v jakém vztahu? Jednodušší to možná bude někde jako s kamarádama, že jim můžu říct, hele, mám teď jako těžký období, vlastně to není o tom, že vás jako nemám rád nebo že vás nechci vidět, ale v tuhle chvíli potřebuju ten volný čas, který mi tam zůstává, potřebuju na odpočinek, potřebuju víc chodit na jogu, víc potřebuju chodit do přírody, protože jsem vůbec nečekal, že teďka mi to takhle potká vlastně, jo? Nebo ještě mám další komplikace, stresory od rodičů, od rodin nebo z nějakého úvazku, který tam na mě je. Znamená, já jim to nějak můžu vysvětlit, ale tím, že nejsme tak blízko, tak se jich to třeba tolik nemusí dotknout, jo? Pokud nejsou vztahovační. Jo? Oni řeknou, no takže to je, a s tímhle jsi byla na kafi a se mnou nejdeš? Jo? Co to tam může za tu vztahovost? Jako, ale to už je znova, to není o hranicích, to je o nějakém zájmu.
1: Pokud zjistíme, že se nějak ohraničit potřebujeme, protože máme nějakou potřebu, jsme unavený, frustrovaný, tak jaký konkrétní otázky si můžeme položit? Jak se vlastně rozhodnout, kde je ta zdravá míra pro nás?
0: Já myslím, že zdraví a svoboda v hranicích je, že mám pestrost. Pestrost vlastně, jak to dělám. Buď si dám vlastně hranice, že to tam pošlu jako primitivní tříletý dítě. Od tříletého dítěte nemůžeme očekávat, že bude jako empatický, že ještě bude přemýšlet, jak se u toho cítí maminka. Jo, jako to není jako přece. Ale někteří dospělí se hraničí způsobem tříletého dítěte. To znamená, že to tam pošlou vlastně. Jo? Ne. Nebudu. Ne. Nechci. Dejte mi pokoj. Chci mít klid. Jo? To znamená, že oni to tam pošlou. To znamená, oni dají nějakou zprávu o ne. Jiní lidi na jiný úrovni by bylo vlastně jako ne a přidají k tomu důvod. Protože třeba mají zkušenost, že chtějí být aspoň transparentní. Chtějí, aby vlastně jim bylo rozuměno. pomáhá to jim, aby se vysvětlili sami sobě a nějak mají i pozitivní zkušenost, že to pomáhá tomu druhému, že ten druhý aspoň ví, ne, protože jsem dneska unavený. Ne, ale není to o tobě. Jsem dneska naprlej na šéfa. Jo, jako, takže k tomu můžou přidat nějakou úroveň. A pak je tam taky ještě, jako, pak tam může samozřejmě jít do té úrovně, že já můžu dát ne, ale jsem hodně vztahovej na úrovni toho druhého člověka. To znamená ne, protože jsem naštvaný a je mi to líto. To znamená, že já můžu v té pestrosti mít kvalitu, kde já držím svoje ne, nebo tu svoji hranici, kterou potřebuju a zároveň vím, že tobě to je nepříjemný, nebo že tebe to zraňuje, nebo že tebe to bolí, nebo že tebe to cítí, nebo že ti dokonce, protože se známe v tom partnerském vztahu, tak vím, že to trefí tvoji citlivost a řeknu, já ale nechci tě spouštět, jako že tě odmítám, aby to nevypadalo, že tě nemám rád. To jsem nechtěl udělat. Jenom potřebuju dneska si fakt odpočinout, že jsem hodně unavený a vůbec nemám kapacitu a říkám ti to vztahově, že jsem nevztahovej. Ale to je ta kultivace toho. Znamená, že moje svoboda je v tom, když si uvědomuji, v jakém vztahu, z jakého místa to můžu poslat a mám na výběr. A pokud ten člověk vlastně jako dál na mě tlačí, no tak pokud mám ještě jako 12 asertivních technik a královská je ne, jo, tak to je ta 12. vlastně, jo, nebo technika gramofonové desky. Tak to už jsou ale zoufalé techniky u lidí, kde vlastně toho druhého to nezajímá, no tak tam nebudu vysvětlovat furt, že se vyčerpám. Jo? Takže to znamená, že potřebuju mít nějakou pestrost. Ale zároveň si říct, jako kde já teda teďka jsem v tom vyjednávání té potřeby, s kým to vyjednávám, z jakého místa to vyjednávám a v jaký kvalitě to chci vyjednat. Protože já můžu napsat, jak jste říkala, pošlu jako ne, nemám čas, jako ne, ne, ne, jako nezajímá, jsem unavený. Jo? Ok, tak to tam můžu takhle poslat. Ale z jakého místa, z jakého vývojového stádia si to tam jako posílám? Dělám to takhle všem, nebo to dělám jenom jako někomu, nebo to dělám jako naschvál někomu, kdo to dělá takhle mně? Jo? Pokud je to teda moje nejčastější varianta, no tak dostávám možná sám pro sebe zprávu, že nejsem příliš vztahovej ve vyjednávání hranic. Že možná umím dobře vlastně jako poslat hranici, ale neumím ji vztahově poslat. Což není ideálně, což není zdravě, ale vztahově ji neposílám. Protože vztahově znamená, dávám hranici a je mi to líto. Nemůžu, rád tě uvidím za týden. Nebo nabízím, kdy příště se uvidíme my dva. Jo, třeba. A to už je vztahový rozměr.
1: Jak poznat rozdíl mezi situací, kdy opravdu potřebuju vlastně respektovat nějaké ty své potřeby a kdy se třeba jenom vyhýbám tomu vztahování se a té komunikaci a nějakým těžším momentům, nebo tomu, že se právě trochu upozadím, protože vím, že pro někoho jiného je to, co mám udělat, důležitý.
0: Můžete být ještě víc konkrétnější?
1: Jak v sobě vlastně rozklíčovat to, jestli těch hranic mám až moc?
0: Já myslím, že to je někdy strašně těžký a k tomu potřebujeme ty vztahy. Protože velmi často hodně hranicící člověk zůstává dost vlastně jako opuštěný a když tomu má dobrý vzorce, tak ještě řekne, že ho ostatní nechápou.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Protože na vědomý úrovni já si dávám hranice, ale na nevědomý úrovni já nevidím, že ty hranice mě chrání před zraněním, před zranitelností, ale pro vztah je zranitelnost důležitá. Znamená, já se vydám a jsem tam taky u tebe, já potřebuji získat tebe pro mě a já potřebuji jít k tobě. Ale pokud tam jako furt střežím nějaký hranice, v tomhle, tohle říkám, nechci, nemůžu, nepotřebuju, tak v tu chvíli já se ochráním. To je ta iluze toho. Já mám pocit, že jsem se dobře ochránil, ale zůstávám opuštěný. A vedle mě je někdo, kdo vlastně nakonec respektuje moje hranice, ale nemá o mě zájem. Protože jedna ze základních lidských potřeb pro blízký vztahy je dostupnost. Znamená, já potřebuji zažít dostupnost. OK, slyším, že to je o nějaký hranici, ale ukazuješ mi nějakou dostupnost, nebo že tě aspoň to zajímá, že mě neodmítneš jako ne a dej mi pokoj a už o tom se nebavme. Jak se o tom nebavme? Já jsem s tebou, je to pro mě důležitý, je to pro mě důležitý. A já vlastně, když mi řekneš, nebavme se o tom, tak já samozřejmě můžu to potlačit, ale to si vezme svoji daň. Třeba, že se budu muset oddálit. Protože blízkost, čím jsme si blíž s lidma, nebo v partnerských vztazích, čím jsme si blíž, tím vlastně nevzniká harmonie, bezpečí, tím vzniká místo, kde můžeme zažít blízkost, ale polarita blízkosti je zranění. Je pohyb v překračování hranic. Není v romantický rovnováze, ale v neustálém šlapání si na nohy. Chvíli vedeme, chvíli jsme vedení, vlastně přehazovat. Jo? Je to taky postavený na důvěře, že když teďka mám pocit, tak nějak recipročně cítím, že mi to pak můžeš vrátit. Jo? Je tam mnohem víc v časoprostoru sekvencí, o který se můžeme úplně podvědomě opřít. Že to není jenom o tom, že si vztah, kde si vyjednáme respekt, vyjednáme si hranice, je smutný vztah.
1: Říká párový terapeut Pavel Rataj. Moc děkuji za váš čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lucie Zajda. Tohle byl Nádech a budu se těšit příště.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Wake it up, wake it on. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Já se možná cítím ještě víc nejistě a víc nervózní než předtím, že prostě takový pocit, že jako já tohle vůbec nemám mít, nebo nejsem vůbec v pozici, kdybych měla mít nějaké ocenění. Jsem hodně bojovala s úzkostma, takovým jako iracionálním strachem. To se projevovalo i do toho, jak jsem se cítila, o čem jsem psala. No. Asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestraný, když jsou lidi, jako když vidí, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou. A neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
3: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budu ptát, jaké je to vyhrát cenu Anděl vedle studia na Pražské Karlově univerzitě. Zajímat mě bude, jaký jsou hlavní témata pro mladou písničkářku z generace Z a taky, jestli se dá smutek, stres nebo nejistota vyspívat. No a není nikdo lepší, kdo by mi na takové otázky odpověděl, než českoamerická hudebnice Marie April. Ahoj, vítej, děkuji, že jsi přišla.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
3: Marie, v dubnu tě Česká hudební akademie vyhodnotila jako objev roku. Zesílila tě nějak tvůj hlas? Je pevnější, silnější?
2: Neřekla bych, že zesílila můj hlas jako takovej, ale cítím se asi trošku jistěji v tom celém a no, takhle nějak.
3: Znamená něco v dnešní době vlastně tohle ocenění? Mění to něco nějak tvoji situaci?
2: Moji konkrétně třeba jo, já nevím, jestli se to dá úplně vztáhnout.
3: No a jak tvoji konkrétně? Moji, jsme tady kvůli tobě.
2: Moji konkrétně, takže vlastně o mě fakt nikdo moc předtím nevěděl a ten dosah té hudby byl fakt úplně maličkej a zrovna třeba fakt tohle ocenění, myslím, udělá to, co u objevu roku má udělat, nebo u mě to udělalo to, že to prostě dostalo mezi víc lidí a tímhle mi to docela pomohlo, no. Jako.
3: To znamená, že to vidíš třeba i na číslech, nebo jo, že vlastně jo. Je o tobě víc slyšet?
2: To rozhodně na číslech je to vidět. Tam je zároveň otázka toho, jestli tam nehrajou víc roli třeba i ty nějaký spolupráce, co jsme teďka udělali nějaký společný projekt a společný písničky s Matem 213 a s Gufrau, který na tom určitě mají taky svoji roli, ale myslím si, že to ocenění jako takový, to prostě taky dostalo víc mezi lidi, no.
3: Takže z toho máš radost.
2: Mám z toho radost.
3: Ty jsi album Tangerines vydala loni. Do té doby, jak jsem to pochopila, tak jsi byla hlavně úspěšná studentka. Studovala jsi taky díky stipendiu pro nadaný žákyně na škole ve Velké Británii. Mě zajímá, jestli jsi vlastně musela sama sobě dovolit se stát zpěvačkou, písničkářkou. Vlastně otevřít tuhle cestu.
2: Jo, hodně. To je hrozně jsi to řekla hrozně správně, tak jak to bylo, že já jsem fakt roky a roky měla pocit, že to není dost, nebo že to není ta cesta, protože jsem si vždycky myslela, že půjdu mnohem víc nějakou akademickou dráhou a byl to hrozně dlouhý proces toho dovolit si to, že můžeš, že prostě to stačí a stačí být jako umělec v uvozovkách nebo být zpěvák, dělat něco takového. Takže no, to přišlo až prostě po maturitě někdy, dejme tomu.
3: No a proč loni? Co se změnilo? Jak to, že jsi to dovolila loni?
2: No, tak ono, loni to už vyšlo, takže spíš to bylo fakt jako ten rok po maturitě, kdy já jsem odešla z Gimplu a na výšce jsem tak poprvé se začala cítit, že objevuju nějaký víc svůj styl a víc, co mě baví a nevím, no, nějak jsem se začala cítit víc svobodně a sama sebou. Ono to je asi jakoby u spousty lidí, no, že odejdeš prostě ze střední z Gimplu a najednou už tě tak jako něco nesvírá, takže to mi asi taky hodně pomohlo.
3: Ty jsi zmínila už ty poslední singly, já zopakuju, že to je Nezvládám, který jsi vydala s Gufrau a Se zblázním od Mata 213. Ty témata jsou podle mě hodně současný i pro mě, pro celou generaci Z, protože pojmenovávají nějaký velmi brzký vyhoření, nějaký tlak na výkon, na úspěch. Jak silně v tobě osobně tyhle tlaky jsou?
2: Já ti jenom opravdu, ono to se spálil, ale
3: se zblázním.
2: Ale to je hrozně vtipný, protože my jsme si z toho včera v autě dělali taky srandu, že se zblázním má taky prvky Macklemora v sobě. Takže
3: to je od Macklemora.
2: Jo.
3: Takže, tak pardon, se spálím.
2: Úplně v pohodě.
3: Ale ano, ty témata jsou furt stejný, že?
2: Jo. No hele, pro mě to je hodně, hodně aktuální, hodně jsem soucítila s textem, hlavně Matěj teda v té písničce se spálil, protože ten text jsem já vůbec nepsala, celý to jeho písnička, když jsem to poprvé slyšela, poprvé četla, tak to bylo něčím strašně blízký a spíš takový, jak kdyby varování pro mě, co mě třeba možná čeká, nějaký pocity vyhoření a tak, takže to bylo zajímavé, to naspívávat s tím, že víš, že tě tohle možná třeba taky čeká. No a nezvládám, no to už jsem psala já, to jsou takové moje jako dojmy z posledních pár týdnů, měsíců možná, no, jak je všeho hodně.
3: Co nezvládáš?
2: Nezvládám mít správný spánkový režim a nějak si líp rozvrhnout věci, co přes den musím stihnout. Ale myslím, že už to ani v tuhle chvíli není to, že bych prokrastinovala nebo že bych si špatně rozvrhávala ten čas, ale prostě, že toho je hodně, no. Tak nějak to celý nezvládám trošku.
3: Já jsem hodně soucítila na konci minulého týdne, taky jsem si poslouchala, že nezvládám. Je to dobrý slovo, když
2: nezvládám.
3: Já bych řekla, že oproti těmhle dvou zmíněným skladbám jsou ty z alba Tangerines takový mnohem pomalejší, intimnější, ale vlastně velice logicky zapadají do toho kontextu nějakého toho haslu, nějaký kultury výkonu. Mě zajímá, co ty osobně skrze Tangerine otvíráš.
2: Já tam hodně na tom albu mluvím o věcech, co mě se staly, když jsem vyrůstala, nebo mě se staly tak nějak obecně, co se děli kolem mě a u nás doma. A hodně tím dávám prostor prostě o těch věcech mluvit, no. Nějak to jako neskrášlovat, nedělat z toho nic jiného, jenom prostě to tak jako vypustit, jak to bylo a tímhle způsobem se s tím nějak vyrovnat. A myslím si, že to album přesně tohle to pro mě udělalo, no. Že mi hodně pomohlo ty věci nějak tak spolikat a být s nimi už teďka v pohodě.
3: A řekla jsi tam třeba něco, otevřela jsi tam něco, co jsi myslela, že nikdy nahlas neřekneš?
2: Jo, to rozhodně. Vlastně třeba jenom dovolit si říct, že i přesto, že máš některý lidi rád, nebo takhle, i přesto, že třeba chápeš, z jakých pozic někdo vychází, nebo třeba jak se zachovali tvoje rodiče, tak prostě říct, že jsou tam některé věci, které jako jim třeba vyčítáš, nebo tě trápí furt, tak to bylo takový hodně jako zvláštní to říct nahlas a zvláštní jim to pouštět a jak na to budou reagovat, ale no,
3: Jak na to reagovali? Je tam něco, co vlastně ani nevím, jestli tam vyloženě, to možná čteš ty, protože to víš, že jsi to do toho vložila, já jsem to asi mezi řádky nečetla. Je tam nějaká výtka vlastně, je tam něco takového, nebo výtka, řekněme něco, že jsi už třeba zpracovala, ale zpětně vidíš, že to třeba nebylo OK. To tam je směrem k rodičům? Mm.
2: Ono, jako je to tam, ale myslím si, že taky. Oni to tam třeba úplně jako neviděli tak jako jasně, že to je výtka směrem k ním, nebo že to je o nich. A až vlastně třeba bylo vtipný, můj táta si myslel donedávna, že v písničce To Be Your Friend, že tam říkám na konci, tam je taková část, kdy tam jako nadávám různě na věci, to jakoby o vyrovnávání se stezkem po někom, když někdo zemře, a je tam taková finální pasáž, kde já tam zpívám jenom fuck the patterns, fuck the system, něco takového, a on si myslel, že tam je fuck the parents, fuck the sister, a tak si celou dobu myslel, že tam prostě zpívám jakoby ať jde prostě do háje, jako ať jdou do háje moje rodiče a moje sestra, tak to bylo takový vtipný, že jsem mu to musela objasnit, že jako tohle tam není, ale zajímavý.
3: Ale byl s tím v pohodě i s tou verzí, kterou
2: si vytvořil. Jo, právě, že jemu to přišlo strašně cool, jemu přišlo hrozně cool, že tohle je jako by ten způsob vyrovnání se s tím prostě. A bylo jako, no to je super, ne, jako, že prostě si tam dovolíš být naštvaná a řekneš to. A jsem říkala, to vůbec není, jako, ale v pohodě. No.
3: Líbil se mu víc prostě text, fuck
2: jo,
3: the parents.
2: Jo, jo, myslel si, že tam je fuck the parents a pak byl trošku zklamaný, že to tam není, no.
3: Já tam hodně taky slyším téma duševního zdraví, nějaký mentální nepohody. Jak je pro tebe vlastně tohle zásadní téma, který i definuje tvůj život, tvoji tvorbu, tebe?
2: Asi dost zásadně, ale ne nějak, že bych si to asi zvědomovala, že jako tak píšu teďka o nějakých psychických trablech a to je to moje poslání, jako tohle to nějak, nevím, je to jenom hrozně velká součást mýho života, protože prostě jsem se od hrozně úzkého věku vyrovnávala s nějakou ztrátou a s nějakýma takovýma silnýma pocitama úzkosti, prostě po tom, co jako mě zemřela ségra, když mi bylo asi 7-8 a od té doby jsem hodně bojovala s takovou jako paranojou a jako úzkostí, že prostě se to stane znova a jak ten mozek se s tím vyrovnává, tak prostě jsem hodně bojovala s úzkostma, takovým jako iracionálním strachem ze změny a prostě z další ztráty. Takže to jako hodně ovlivňovalo moje vyrůstání a to se projevovalo i do toho, jak jsem se cítila, o čem jsem psala, no. Ale no, nevím, jestli tam v těch písničkách je to úplně tak, že bych jako radila nějak, jak se s tím vyrovnat, spíše to prostě takový můj způsob, jak já jsem se s tím vyrovnávala, no.
3: No mě právě zajímá, protože jsme, prozradím, že jsme spolu nedávno měli debatu veřejnou a já jsem v těch hodně slovech slyšela slovo stres, nedostatečnost, boj s vlastní hlavou, se sebou. Hodně jsem slyšela sebe a zajímalo mě vlastně, jak ti pomáhá se z toho vyspívat, jestli ta tvoje hudba je nějakou cestou, jestli ti to jde vlastně se z toho, jestli třeba nedostatečnosti vyspívat.
2: Nevím, jestli jako to pomáhá úplně nejlíp, jak by, jako pomáhá mi to spíš, je to, než by to byl ten způsob, jak mě to pomáhá v dlouhodobém měřítku, tak když zpívám a když tvořím, tak je to jeden z mála momentů, kde se cítím jako v pohodě se sebou a s tím, že je to dostačující, takže v ty momenty se necítím, jako že jsem někde navíc třeba. Takže tímhle to pomáhá, že vlastně na tu chvíli se člověk tak jakoby zavře v tom, co mu nejvíc asi jde, nebo cítí, že ho naplňuje a necítí se prostě navíc, nebo že je nedostatečný. No, nevím, jestli, asi to pomáhá i v dlouhodobějším měřítku, že potom, když třeba jako si člověk zvykne vystupovat veřejně na koncertech a tak, takže to jako trošinku pošoupává tu sebedůvěru a zlepšuje, ale no, spíš jako je to takový momentální, že vždycky, když
3: takže
2: píšu.
3: Je to takový komplexní proces. A ještě čekáš, co to udělá? Možná?
2: Jo, čekám hodně, co to udělá, jestli to třeba.
3: A bojíš se?
2: Ani ne, jako jenom spíš je to takový hrozně nahoru dolů, no. Jakože občas to pomáhá víc, občas se to zlepšuje a potom najednou, že přesně člověk by řekl, že třeba okay, tak už to dělá deal, nebo že přesně tak dostane nějakou cenu a že teďka se musí cítit, že tak teda, teď je to vyřešený. A já se možná cítím ještě víc nejistě a víc nervózní než předtím, že prostě takový pocit, že jako já tohle vůbec nemám mít, nebo nejsem vůbec v pozici, kdybych měla mít nějaké ocenění, tak je to takový furt nahoru dolů. No.
3: Možná se i zvyšují nároky, když už máš cenu.
2: Asi jo, asi jo.
3: A ty jsi ale při té řeči řekla, že jako je to pro tebe důležitý, protože ti vlastně akademie, někdo externí potvrdil, že to má cenu. A tak vlastně v tomhle tě to nějak upevnilo, nebo vlastně cítíš, že teď už jsi zase o krok dál a už zase je tam větší znejištění, možná proto, že už je na tebe větší spotlight, že už bys vlastně měla dokázat víc.
2: Asi fakt takhle obojí, jako přesně kombinace tohohle, no, že zároveň je to hrozně fajn ujištění a takový nějaký reminder, že někdo tomu důvěřoval nebo důvěřuje a dal tomu nějakou, jako nějaký label nějakého ocenění. A zároveň přesně si říkám, tyjo, teďka cokoliv, co vydám, tak na to bude třeba mnohem větší jako nárok nebo tlak nebo spotlight, ale ono, myslím, že to je asi taky trošku vyhrocený v mý vlastní hlavě, že jako zase tak, že si asi vždycky musím uvědomit, nebo každý si musí uvědomit, že jako zase tak nikoho to jako nezajímá, nebo to tak neanalyzuje, jak si myslíme, takže asi to bude v pohodě.
3: Já jsem na začátku řekla, že jsi česko-americká zpěvačka, a to je proto, že tvůj táta emigroval do Spojených států za minulýho režimu. To znamená, že ty máš dvojí občanství a sama hodně říkáš, že je ti přirozenější zpívat v angličtině, skládat v angličtině. Mě zajímá, jaký máš ale obecně vztah k tomu anglofonnímu prostředí, jestli je ti blízký, jestli tě inspiruje.
2: Jo, inspiruje mě hodně a je mi bližší a myslím si, že to je hodně tím, že jsem na něj zkrátka zvyklejší, že odmala jsem mu byla víc vystavená, že i sama jsem mu šla víc naproti, než tomu, že bych poslouchala a ukotvovala se v té české hudební scéně nebo v té české tvorbě. Takže jsem prostě navyklejší na anglickou hudbu nebo přesně anglofonní hudbu, která už jí mám víc naposlouchanou, víc mám i načteno v angličtině, takže to je takový, že už prostě se v ní hejbu komfortnějc, no.
3: Mě ještě v souvislosti s Amerikou napadá, že ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že vlastně při těch projevech na Andělech si mluvila hodně osobně, hodně intimně a že jsi nebyla zatím politická, hodně to parafrázuju. Tak myslíš si, že jednou v té tvorbě politická budeš?
2: Jo, já myslím, že nevím, jestli vyloženě v té tvorbě, že bych prostě měla nějaký extra statementy nebo něco, to asi nedokážu říct předem, protože si myslím, že je to vždycky ovlivněný tím, co v tu danou chvíli mě fakt ovlivňuje, nebo se mi děje v hlavě, takže je klidně možný, že mě něco tak jako rozhořčí, že to tam projde i do té tvorby, ale jako já myslím, že jak v osobním životě, tak i třeba v poslední době někde přesně v různých jako buď třeba rozhovorech nebo debatách a tak, tak jako ten svůj názor projevuju a asi to prostě, nejsem člověk, co by to dokázal úplně oddělit, no, myslím si, že prostě tvorba politická nebo umění politický bylo a vždycky bude a nejsem člověk, co by to chtěl a dokázal úplně oddělovat, no. Myslím, že tam ty názory moje prostupovat budou.
3: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politický nejsou.
2: Jo, jako asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestranný, když jsou lidi, jako když vidíš, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit. No. To je asi každýho volba.
3: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
2: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat a debatovat, tak to mi přijde docela jako, hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích

0: No, jako já jsem se s tím nesetkala jindy nebo jinde. Myslím si, že to je asi jinačí v tom, že my jsme se fakt poznali, když jsme oba dva byli puberťáci a začali jsme to nahrávání toho alba nebo těch skladeb dělat fakt jenom ze svý vlastní iniciativy, chuti, vůbec jsme nepočítali s tím, že by to bylo na nějaký extra profesionální úrovni nebo že by to bylo něco víc. A jenom to tak zkrátka vyplynulo, že prostě on po mně nic nechtěl, protože věděl, že nevím, jako nejsme ani jeden v té pozici, kdy by jako na tom vydělal nějaký super peníze, který by ode mě potřeboval, věděl by, že by to pro mě byla velká zátěž finanční, takže jsme to zkrátka dělali jen tak jako pro sebe, ale jinak si myslím, že je úplně normální a důležitý, aby v hudbě nebo v umění obecně si lidi uměli říct o to, aby byli ohodnocený, aby by dostali zaplaceno za to, co tvoří nebo co dělají, takže jako asi nechtěla bych tím, aby to vyznělo, takže jakoby je
1: Pomáhat.
0: normální prostě dělat věci zadarmo nebo si neříkat o to, aby člověk dostal zaplaceno za to, co tvoří, protože prostě je to práce, no. Tady.
1: Jo, mně jenom přišlo zajímavé, že jsi říkala, že by vlastně to album asi nevzniklo a přišlo mi to jako hezký moment, že jste to tam vyzdvihli, ale chápu, že nechceš třeba normalizovat to, že přesně je to práce, tak se za ní platí. Vzniklo by to album bez něho teda?
0: Já myslím, že by tak rozhodně by vznikly asi nějaký ty skladby, ale nevzniklo by asi album takhle ucelený, protože prostě je to strašně drahý, no. A já bych rozhodně neměla dost peněz na to, aby v tom věku, ve kterém jsme to nahráli a dokončili, abych těch peněz měla tolik pohromadě, aby to album vzniklo takhle brzo. A je taky dost možný, že kdybych ho dodělávala třeba až teď, takže už spoustu těch skladeb bych tam nechtěla dávat, protože by mi přišly už, že jako už nereflektuju to, co teďka řeším, takže bych tam spoustu z nich nedala a chtěla jsem je dodělat zkrátka v té době, protože byly furt aktuální, byly furt o tom vyrůstání, takže asi by nevzniklo, no, myslím si, že by fakt nevzniklo.
1: To je potřeba říct, že ty jsi říkala, že se na něm pracovala od nějakých brzkých nácti, že to je vlastně
0: No.
1: takový soubor všeho, co jsi nazbírala během dospívání. Je to tak, že tam
0: Jo,
1: jsou
0: jo.
1: vlastně i třeba z 13 let nějaký texty?
0: Jo, já bych řekla, že tak fakt od těch, no, 13 možná moc brzo, ale třeba od 14, 15, takhle nějak, no.
1: Ty do music industry, řekněme, teď vstupuješ, byla jsi tam hozena tou výhrou. Jak se ohledně toho cítíš? Je to příjemný prostředí?
0: Mně se zatím nestalo nic nepříjemného, nebo že bych, no, zkrátka nějaká nepříjemná zkušenost. Spíš jsem tak furt jako na kraji té industry a vlastně mi to nevadí, protože nemám ráda asi nějakou jako strojenost, kterou trošku cítím z té industry, což je úplně normální a běžný. Já myslím si, že jakoby každá nějaká hodně, hodně náročná a ambiciozní kariérní cesta, která třeba v hudbě jako je velice prostě častá, je to tím nějak tak protkaný, tak zkrátka ty ambice a nějaká povrchnost a nějaká strojenost je hrozně častá a není mi to úplně blízký, takže jsem tak spíš na kraji a uvidím, co se stane. No. Jako já do toho fakt zatím moc nevstupuji. Já si myslím, že jako do té industry jsem jako poprvé nahlídla fakt nějak na těch andělech a jinak prostě se tam moc nepohybuju. Prostě tak nějak tvořím furt stranou.
1: Jsi zcela nezávislá, je to tak teďka. Ty jsi ale říkala, u toho Mata si vzpomínám na začátku rozhovoru, že je to možná takový nástin toho, co tě čeká. Co je ho potkalo? Co je to, co tam vidíš?
0: No, tak on tam zpívá o tom, že nahrál a vydal album Nesu oheň a pak nic, třeba že nahrál 300 skladeb za minulý rok, nebo napsal a vůbec nic z toho ho nebavilo, vůbec nic z toho mu nepřišlo dobrý a neustále jako tvořil dál a furt tam prostě, furt to nebylo dost a všechno mu zevšednilo prostě a to jak úspěch, tak čísla, tak ta nějaká energie, atmosféra toho úspěchu, dejme tomu, a všechno to zevšednilo. A tak jsem

0: Co to jako vlastně tak poslouchala, říkala jsem si, že mě to vlastně hrozně děsí, no, že jestli tyhle ty věci prostě zevšední, že to je jako nevyhnutelný, všechno ti jednou zevšední nějak, nebo si navykneš, ale ten hustle a toho prostě ta mě přišla fakt děsivá představa toho, že napíšu za rok jako přes 300 písniček a nic z toho mi nebude připadat dobrý, tak jsem si říkala, to je hrozný, no, to je náročný, musí to být náročný.
1: Ještě se krátce vrátím k naší debatě, protože vlastně pro mě tam zaznívaly hrozně zajímavé věci od tebe i v tom, že jsi popisovala jako velmi pragmatického člověka, nebo co jsem chápala, že vlastně, jak jsme se už bavili o tom, že jsi musela vůbec dovolit být vlastně ta kreativní Marie, ta, která umí vlastně zpívat, že do té doby jsi byla ta akademička. Říkala jsi, že si vlastně tu i potřebu té hudby dávala roky na druhou kolej, že prostě muselo to dojít do toho momentu pomaturitního, kdy jsi řekla, teď to vydám. Tak mě zajímá, jestli si dovedeš představit, že ta hudba bude tvůj život, že se to stane vlastně tvým stálým zaměstnáním, že budeš music industry plně.
0: Dokážu to představit, ale myslím, že tam pořád budu potřebovat asi nějaký stimuly i odinut a spíš se asi těším na ten moment, kdy to nebude vlastně takovej chaos, který to je teďka, že se to vlastně furt snažím nějak skloubit s tím, že třeba teďka mám zkouškový, do toho mám dvě práce a do toho dělám hudbu a je to vlastně takový, že na nic člověk nemá úplně 100% času a nedává do toho 100% pozornosti, protože je tak jako roztroušená po všech těch věcech, co dělá. Tak spíš se asi těším na to, že když bych byla schopná se tou hudbou živit, nebo aspoň částečně živit, tak bych potom měla i víc přesně té pozornosti a soustředěnosti do těch jiných věcí, takže by to bylo takový, ne tak chaotický, no.
1: Takže si to dovolíš, myslíš, když tak, když to
0: Jo.
1: bude generovat peníze, abys mohla žít
0: Jo.
1: normálně. A těch strašně moc věcí, co teď děláš, to je, protože chceš nebo protože musíš? Nebo obojí?
0: Asi obojí. Jako, tak kdybych vyloženě nechtěla, tak to asi nedělám, ale spíš je to zároveň hrozně příjemný pro mě mít furt co dělat a zároveň hrozně nerada přestávám s věcma, protože mám pocit, že když už to jednou začnu, tak to jako musím dokončit a musí to fungovat. A nerada mám taky ten pocit toho selhání, že jsem něco nedodělala. Takže no, taková jakoby kombinace asi, že zároveň chci, zároveň mě to baví a zároveň nechci mít ten pocit toho, že jsem to nějak nezvládla, prostě něco z toho.
1: Zajímalo by mě, s kým by si zpívala, kdyby si mohla zpívat s kýmkoliv.
0: Zpívala bych, s Adele bych zpívala asi, nebo hrozně bych chtěla být ve studiu se Sufjanem Stevensem, což je člověk, který napsal třeba soundtrack pro Call Me By Your Name, nebo vlastně některé ty skladby. A jsou to takový strašně zasněný folkový skladby. A ne multi-instrumentalista a hrozně by mě bavilo být jako v jeho blízkosti a toho procesu, jak tvoří, to by mě hrozně zajímalo. Takže to, anebo potom jako třeba nějaký psychedelický hudby by mě hrozně bavilo být s Labyrintem ve studiu a jako zažít ten proces toho tvoření, tak to by bylo taky cool.
1: A s někým by si nespívala? Někoho by si vyřadila? Třeba z politických důvodů.
0: Jo, s kým bych nespívala?
1: S kým bys nespívala?
0: Asi tam bude pár lidí, ale jako nevím, jako mě nenapadá asi nikdo konkrétní, s kým bych nespívala. Teďka mi nikdo nenapadne, ale já se zamyslím,
1: Mě
0: myslím si,
1: vždycky
0: že
1: napadne
0: to...
1: Nicki Minaj, ale...
0: Jo, no jo, no tak s tou bych
1: ale tak to je
0: nespívala,
1: hodně
0: no.
1: takový...
0: S tou bych nespívala. A ono bylo, já
1: Očividně.
0: vím, s někým z těch lidí, co byli během toho, co byl letošní Super Bowl, tak tam byl, že jo, Bad Bunny a oni ve stejnou dobu udělali takový ten nějaký jako All American prostě já nevím, show a tam byly prostě takový strašně bizární country zpěváci a taková jako
1: Takže ten
0: fakt,
1: křesťanský pop.
0: no, jako fakt to bylo příšerný, takže s nikým z těch lidí bych jako rozhodně nic dělat nechtěla,
1: Tak tam teda kolábku očekávat nebudu.
0: no. Ne, prosím ne.
1: Prozradíš nám, co tě čeká do budoucna? Co plánuješ?
0: No, plánuju teďka nějak zvládnout festivalovou sezónu, že máme víc koncertů, než jsme měli dřív, a ty koncerty odehrát hezky, že třeba budeme na Rock for People, což je pro mě takový osobní nějaký achievement a hrozně se na to těším a zároveň chci, aby to bylo dobrý, abychom to prostě nepodělali. Takže tyhle ty všechny festivaly nebo Kamenice a tak. A jinak tvořím tak simultánně anglický a český album a vlastně nevím, jestli třeba nakonec to nebude jedno album, nebo jestli se to bude třeba jazykově i prolínat. A no, nějaký bych chtěla udělat i klipy, tak uvidíme, no prostě spousta hudby, uvidíme, jestli vyjde jako jeden projekt nebo víc projektů a tak, no.
1: A hudba bude prostě.
0: Hudba bude.
1: Jupí. Tak jo, moc děkujeme, Marie April, děkuji, že jsi přišla.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: A tohle byl pořad Impact. Dneska jsme se bavili o tom, jaký je to v dnešní době dělat intimní hudbu. A já jsem Adela Šponerová, jsme moc rádi, že nás sledujete, posloucháte a budeme se těšit zase za týden.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

vysvětluje, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, si oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: Tak, máme vypráno. Dobrý večer, posloucháte Radio Wave, posloucháte modeláře, pořadové číslo 290. Viktor zdraví od mikrofonu, jedním dechem zdraví Banána, který tady dneska nemohl být, protože je někde na cestách. A taky zdravím člověka, se kterým si budu následující hodinu povídat o praní prádla a taky o samplování a taky o tom, proč jít 25. června do Archi Plus na koncert té kapely, která právě dohrála a které věnujeme celý dnešní díl. Vašek Adam je hostem, čau.
1: Zdravím tě i posluchače.
0: Vaška můžete znát samozřejmě z enigmatického kolektivu Jednota, který tady tuhle kapelu přiveze, taky ho můžete znát z Noční hodin na Rádiu 1 a taky ho můžete znát ze všech míst, kde se servíruje Hemenex. Stejně jako Honzu Starého, který tady před, co to je, 14 dní, 3 týdny zpátky představoval zase Richarda Youngse, který právě teď hraje v Meat Factory, pokud posloucháte modeláře v premiéře. Každopádně Matmos je ta kapela, na kterou budeme zvát dnes. Já se přiznám, že to je jedna z mých jako velmi oblíbených kapel, která mi vlastně od té doby, co jsem je objevil, se trvale baví a vlastně překvapuje, respektive u nich to překvapení je podstatná část toho, co dělají, k tomu se dostaneme. Ty se poprvé s Matmos setkal kdy a skrze kterou hudbu? Pamatuješ si to?
1: No, přemýšlel jsem nad tím, mám pocit, že jsem to jméno určitě zahlídl vlastně kolem portálu Brainwashed, kde se prostě probírali tehdy tak pro mě velmi zajímavý projekty jako Coil, Karen, Nighty Free a podobně. Takže tam jsem to registroval, ale vlastně mám pocit, že jako poprvé její hudbu jsem slyšel vlastně až ostudně na albu Vespertine od Björk, protože jsem neznal jejich solovou tvorbu jako jejich vlastní, ale až vlastně, když produkovali tuhle tu nahrávku.
0: To si myslím, že je cesta, kterou se k Matmos dostala vlastně docela dost lidí. Pokud jde o tu jejich autorskou tvůrčí dráhu, tak to vlastně bylo v době alba The Rose's Teeth in the Mouth of a Beast, těch šesté desky, která byla ta moje iniciační, a za chvilku se k ní ještě taky dostaneme. Viděl jsi vlastně Matmos někdy dříve naživo?
1: Jo, viděl jsem je dvakrát. Jednou na Donaufestu, to bylo myslím 2007, tehdy to byl právě v Donau Festival, který kurátoroval David Tibet z Karen Nighty Free. A musím říct, že přiznám se, že mě tam ty Matmos vlastně až tak nebavily, ale byl jsem hodně unavený a nevěděl jsem moc, co čekat, ale právě, že jako rozhodně zaujali a potom, když jsem jako se vrátil z toho festivalu, tak jsem začal docela naposlouchávat vlastně, co dělají.
0: My jsme zmínili, že Matmos jsou kapelou, která se trvale překvapuje. Pokud je neznáte, tak vlastně ten nejsnažší způsob, jak je představit, je teda v prvé řadě jmény, jsou to Drew Daniel a Martin Schmidt, dva muzikanti, pedagogové a taky životní partneři už nějakých 30 let. Během těchto 30 let vytvořili, tuším, 15 řadových nahrávek. Do Prahy teď přijedou představit tu poslední loňskou. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem se chtěl zeptat. Jak je představit vlastně jako někomu, kdo Matmos nezná, tak teda kromě těch jmen, co říct jako to lákavé intro?
1: Mě na nich fascinuje, že i když vlastně sám si myslím nadhodil, že mají akademický background, oni vlastně jeden z nich učí hudební technologie a druhý anglickou literaturu, ale jako i ten jejich přístup k hudbě je sice poměrně akademicky, že si opravdu vybírají hrozně moc jako pečlivý samply a potom je zpracovávají, ale na rozdíl od spousty podobných konceptuálních věcí, tohle je fakt vždycky hrozná zábava. Mě vždycky fascinuje, že oni dokážou z těch jednotlivých zvuků složit něco, co je vlastně hrozně chytrý a zábavný zároveň, což je kombinace, která nebývá až tak obvyklá.
0: Souhlasím, to je ta část fascinace, kdy opravdu dva jako učení pánové, které je radost poslouchat, protože je prostě vidět, že to jsou chytří lidé a vtipní krom jiného, dokážou přijít vlastně s velmi sofistikovaným konceptem, my se o mnohých z nich budeme také ještě bavit, a udělat z toho desku, která je prostě fun, udělat z toho nekonečně zábavné nahrávky. Na začátek jsme si teda hráli z desky Ultimate Care 2. O té pračce jsem mluvil proto, že to je album, na kterém oni, které celé postavili na samplování jejich vlastní pračky, která se jmenuje Ultimate Care 2, proto ten název. A Pokud jde o to, řekněme, umělecké vedení těch Alp, tak Drew a Martin se střídají v tom, kdo přichází jako s těmi koncepty, a v nějakým třeba 10 let starým rozhovoru jsem právě poslouchal Martina Schmidta, jak mluví o tom, že tady profesor Drew Daniel je ten jako chytrý, který vždycky přijde s půlhodinovou explikací k tomu, co by mohla být jejich nová nahrávka. A Martin Schmidt je ten muž v domácnosti, nebo v té době právě, když vydali album Ultimate Care 2, byl tím mužem v domácnosti, takže přišel s tím nápadem, že by prostě mohli samplovat tu pračku, kterou už mají v baráku, respektive v tom, tím pádem ten sklep nebo nějaká ta místnost prostě s tou pračkou se stala zároveň nahrávacím studiem, kde ta deska vznikla. Máš se oblíbené desky od Matmos?
1: Určitě, no, a Ultimate Care 2 patří mezi ně. Myslím, že to je pro mě asi vrchol ještě s The Marriage of True Minds, která vyšla předtím, a ta je pro změnu založena na takovým parapsychologickým fenoménu telepatie. Oni se vlastně snažili původně v nějaké smyslové deprivaci přenášet na testovací subjekty svoji představu, jak má to album znít. A potom po těch subjektech chtěli, aby právě vyjádřili, ať už slovy, nebo i klidně jako zaspívali něco. Prostě takhle vznikla vlastně tahle ta deska. Oni zase vzali veškerý tenhle input od nich a potom teda z toho něco dali dohromady.
0: Máš ty desky v nějak v hlavě prostě srovnané, řekněme, skrze, když případě Matmos, to je trošku blbost, ale jako skrze žánry, protože oni dokážou nahrát vlastně jako opravdu taneční richtu, což vlastně je trošku i ten track, který jsme si hráli na začátku. Někdy zase pracují s něčím jako víc prostě orchestrálním, s ambientem.
1: Jo, já mám pocit, že na ně dost sedí taková velmi vágní škatulka, která dnes už se moc nepoužívá, ale kdysi, dejme tomu, kolem těch nultých let byla poměrně oblíbená EDM, jako Intelligent Dance Music. Ta její hudba není vždy taneční, ale většinou tam najdete prostě minimálně nějaký groovy party prostě. Klidně i když je to orchestrální, takže, ale jako ten rozptyl je samozřejmě opravdu od ambientu až po ty richty.
0: Ty taneční momenty jsou určitě i na té desce, kterou jsem zmiňoval já, co by svojí iniciační na albu The Rose Has Teeth in the Mouth of a Beast, a my si teď pustíme úvodní track tady téhle nahrávky, kterou vlastně oni věnovali takovým jako písničkovým portrétům různých queer osobností, povětšinou z kultury nebo z filozofie, a ten první track věnují Ludvíku Wittgensteinovi, a já si úplně jako živě pamatuju, když jsem to přišel poprvé a jak okouzlený jsem byl, tak uvidíme, jak to bude případně fungovat i na vás. Posloucháte Modeláře na Radio Wave dneska s Vaškem Adamem z kolektivu Jednota o Matmos.

0: Má fascinace pokračuje, přiznávám se, Matmos, Roses and Teas for Ludwig Wittgenstein, první track z jejich šesté desky, zhruba kolik, 15 let, možná už víc, staré. Tohle pro mě byla nahrávka, která mě fascinovala jako jednak tou obrovskou pestrostí. Ten koncept jsem tehdy vnímal spíše jako nějak okrajově, nebo pravděpodobně jsem o něm čet, ale prostě já jsem poslouchal ty písničky, což si vlastně myslím, že je pro Matmos docela příznačné, protože oni jsou jako konceptualisté, ale přijde mi, že si vždycky nastaví to téma nebo ty vlastně i bariéry nějaké tak, aby je to v prvé řadě bavilo a potom to, že je to baví, je hrozně poznat z té hudby.
1: Jo, jak jsme tady zmiňovali teda ten akademický background, tak k tomu jsme se v minulém vstupu nedostali. Já mám pocit, že oni si zachovali vyloženě takovou tu dětskou radost z objevování a to tam je fakt poznat prostě. To nemá taky úplně každý, zvlášť ještě v takovém pokročilém věku.
0: Oni někdy pracují vlastně vyloženě až jako bych řekl s infantilními motivy, nebo jsou tam takový jako prostě čvachtavý někdy na některých těch deskách, takový prostě čvachtavý jako roztomilý zvuky, pak to dokáže přejít v něco vlastně i docela temného, ale určitě ta dětská hravost je něco, co je na té kapele vlastně výjimečné a přijde mi, že to je patrné i vlastně z rozhovorů, které oni dávají. My jsme tady zmiňovali tu Björk, to vlastně byl takový, jedna z nejvýraznějších osobností, se kterou oni spolupracovali, k těm dalším spolupracem se také ještě dostaneme. A vlastně ono zase paradoxně to bylo v době, kdy dostávali mužští muzikanti vlastně větší kredit za tyhle ty různé jako spolupráce než ty hudebnice samotné. Myslím, že adresně o Matmos a ne ve zlým jako ve vztahu k ním, ale spíše k těm novinářům, kteří o tom psali. Před pár lety právě Björk mluvila, jakoby, že dostávala mnohem menší kredit za ten svůj jakoby autorský input. Každopádně ten jako jejich vztah byl jako pozitivní už v tom, že oni prostě tehdy snížili turné například.
1: Ono je vtipný, že to zmiňuješ, asi je to pravda, ale zároveň vlastně třeba, když se o Matmos mluvilo tehdy s jejich předchozím koncertem tady v Čechách, což bylo před 18 lety, kdy to dělal Stimul taky v Arše, tak právě, že naopak všude bylo vlastně promovaný, že přijedou spoluhráči Björk, že vlastně jako nikoho moc nezajímalo, nebo aspoň v těch mainstreamových periodikách, vlastně jako nikoho moc nezajímali samotný Matmos, ale důležitý bylo, že jsou to spolupracovníci Björk.
0: Ona myslím, že tahle linie jako funguje obecně tak nějak pořád. Každopádně oni jsou spolupracovníci leckoho, například i divadelního režiséra, dnes již zesnulého Roberta Wilsona. Oni vlastně během těch let těch spoluprací nabrali opravdu hodně. Nedivím se vzhledem k tomu, jak jako zajímavou hudbu dělají a jak jako inteligentně působí. Třeba s tím Wilsonem tehdy pracovali na inscenaci The Life and Death of Marina Abramovič, ve které hrála i Marina Abramovič, taky tam hrál Willem Dafoe nebo Enony, takže tady tyhle dveře, do kterých oni můžou vstupovat, jsou opravdu doširoka otevřené. Co ty další koncepty? Do Prahy přijedou, jak jsme říkali, s albem Metallic Live Review, které když jsem poslouchal, tak jsem si říkal, že by aktuální Neubautni mohli trošku jako až závidět.
1: To je odvážný. No, to oni tam vlastně využívají celoživotní archiv různých nahrávek, který souvisí s kovem, jak název naznačuje. Takže se ho zřejmě rozhodli teď zužitkovat. Jak se tady zmiňovalo, ono vlastně ten koncept je vždycky docela fascinující, ale vlastně na to, aby si to člověk užil, tak myslím si, že vlastně není ani nutný ho znát, jako rozhodně je to příjemná nadstavba, když si to vlastně zjistíš, ale dá se to poslouchat i bez toho a funguje to taky tak. No a já nevím, já jsem třeba první od nich slyšel z roku 2001 A Chance to Cut is a Chance to Cure, který obsahuje zase primárně samply z různých lékařských klinik, je tam hodně liposukce, když už si zmiňovali ty čvachtavý zvuky, tam je toho opravdu hodně. No, hodně mám rád EPčko, který teda není moc poslouchatelný, ale hrozně mě baví právě ten koncept, speciálně RAT Relocation Program, kdy prostě měli v bytě krysu, kterou se rozhodli odchytit a než ji vypustili ven, tak s ní ještě něco nahráli právě, tam je ten proces toho odchycení do pasti a tak.
0: Rostomilé. Drew Daniel, kromě

0: Straight to Hell. A Drew Daniel právě, když nahrávali tady tu desku, tak krom jiného vlastně se vydal do nějakého jako gay klubu, kde se pohyboval s mikrofonem v cruisingových zónách a vlastně snímal někde, prostě byl skovaný někde v plavkách nebo ve spodním prádle nebo tak a snímal vlastně zvuky toho sexu a potom říká, že vlastně někde tam je nasamplovaný i zvuk jeho čerstvého ejakulátu, který dopadá na papír a ten zvuk toho dopadu prostě toho semene prostě na toho hemenexu kvalitního, na ten papír je tam nasamplovaný, což má ještě vlastně vtipný dovětek v tom, že Drew Daniel mluví o tom, že nemá rád svůj hlas, ale zároveň ho fascinuje, jak se může tělesnost promítnout do té autorské tvorby nebo do té hudby a přistupuje k tomu vlastně mimo jiné tím, že teda nahrává tyto situace. V nějakým už pár let starým rozhovoru říkal, že ten papír má stále skovaný, že žloutne.
1: Poctivý archivista.
0: Je to, no. A taky říkal, že má hrozně rád výraz pro výstřih semene v němčině, který jsem ale zapomněl.
1: Bohužel nevím.
0: Ale podle mě se ti líbil taky. A samozřejmě kapele Midi lidi. No, takže zpátky od výstřiku ke kovům. Metallic Live Review je ta deska, se kterou přijedou Matmos do Prahy. Dá se odhadnout, co vlastně čekat od toho koncertu?
1: Jo, bylo slíbený, že vlastně bude to věnovaný právě týhle poslední desce, ale to neznamená doslovný přehrávání těch tracků, ale že si opravdu dovezou i nějaký svoje vlastní objekty. Takže vlastně na tom koncertě rozhodně nečekejte klasicky lidi, co sedí za laptopem a čtou si e-maily, ale bude tam jako poctivá ruční práce.
0: Tak jsme zpátky u toho semene. Tak, výborně. Posloucháte Modeláře na Rádiu Wave. Vašek Adam z Jednoty dneska přišel povídat o kapele Matmos, která přijede po 18 letech 25. června do Prahy a my si jdeme pustit skladbu Steel Tank z jejich aktuální desky.

Zorientujte se v temnotě. S modeláři na rádiu Wave.

0: I'm just so to the gods rock and roll.
1: Nemohl jsem si pomoct a pustil jsem takhle v modeláři na Radio Wave od The Soft Pink Truth song Black Metal, trošku starší teda, ale když jsem přemýšlel nad tím, který track tady od tohohle, řekněme, bočního projektu Drew Daniela jedné poloviny Dua Matmos vybrat, no tak prostě jsem zvolil tady klasický song.
2: Jasně, no, to se dalo čekat. Metalista starý se v tobě nezapřel, že jo?
1: Nezapřel.
2: Ale jako Drew Daniel, ono je vtipný, jak má hodně rád vlastně kromě metalu i starý hardkorový a punkový věci. Není to rozhodně poprvé, co coveruje takovýhle záležitosti. Ale teda na té poslední desce se naopak, nebo ne, nevím, jestli vrátil, vlastně začal spíš objevovat klasiku, takový ten zvuk až jako v soundtracku ze 60. let a je to hrozně hezký, jako ten člověk je evidentně šikovnej. Ono je fakt i vtipný, že vůbec ten Soft Pink Truth bočák vlastně vznikl kvůli tomu, že Matthew Herbert si z něj dělal srandu, že rozhodně nemůže dát dohromady nějaký houseový album, na který by se fakt šlo tancovat, tak on jako řekl challenge accepted a první deska Soft Pink Truth vznikla tak na tenhle poput. Ono ostatně jako s Herbert ten bych řekl, že pojí, kromě toho, že se fakt znají a mají i nějaký spolupráce, tak bych řekl i ten přístup k hudbě a vlastně i ty výsledky nakonec jsou hodně podobný. Asi bych těžko hledal někoho podobnějšího k Matmos než Matthew Herbert, protože ten je schopný vlastně dělat houseové věci, totální richty, postavit celou desku třeba na životu jednoho prasete, One Pig, který je od narození až po zabíjačku a podobné věci, jakože hodně si, vlastně on se zařekl hrozně dávno, že nebude používat žádný přednastavený zvuky nebo zvuky syntetizátoru, že všechno si bude dělat sám, takže všechno jsou to vlastně jako drobný úryvky jeho vlastních field recordings. A vlastně i ten jeho background právě taky v té vážné hudbě, to tam je taky, protože on má několik nahrávek vlastně s regulérním big bandem, takže Drew Daniel se tady s tou poslední deskou Soft Pink Truth vlastně taky posouvá zase do tohohle teritoria.
1: Když se bavíme o vážné hudbě, tak my si tak chvilku budeme hrát ukázku zase z desky, ve které Matmos se k něj přepracovávali skladby Bohuslava Šefra, polského hudebního skladatele. A když jsme si tady hráli Steel Tanks, ukázku z té aktuální kovové teda desky, tak to není první album Matmos, na kterém se věnovali systematicky nějakému jako typu materiálu.
2: Jo, no určitě. Plastic Anniversary, který vyšlo před, myslím, tady to Metallica Live Review, tak to je zase celý, jednak to vzniklo, už ten název napovídá, že to je výročí vzniku plastu a všechno jsou tam zvuky na různý plastový objekty, z nich jeden, co mě opravdu hodně zaujal, tak je i policejní štít a ne ledajaký takový ten, co se používá fakt na těch demonstracích potlačení lidí. Koupili ho, myslím, někde na eBay za směšnou částku a viděl jsem nějaký video rozhovory s nima, kde si to tam brali i do studia a byli úplně nadšený, jak tam můžou předvádět, co všechno jako jde vlastně na ten štít vyluzovat za zvuky.
1: Když jsme se bavili o tom Rideru, ty jsi zmiňoval, že teda vezou sebou nějaké kovové objekty, chtějí i po vás to by pozratelík, abyste s nimi šli do železářství a něco sehnali?
2: Ku podivu ne. Já přiznám se, že jsem to čekal, ale evidentně si vystačí s tím, co si dovezou, ale vlastně by mě nepřekvapilo, kdyby po vzoru třeba i našeho známého Petra Válka jako se vydali do okolí a něco se našli ještě dalšího, protože rozhodně myslím, že jsou schopní vyluzovat ty zvuky na téměř cokoliv.
1: Už jste pozvali Petra Válka, aby se zúčastnil koncertu? To mi přijde, že by si mohli porozumět, no, pánové.
2: Vidíš, to je dobrý nápad. No.
1: Že by to stálo i za cestu. Každopádně Matmos, mně přijde vlastně vtipné, že oni o sobě mluví jako o lidech, kteří jako nejsou dobří hudebníci. Já se nemyslím, respektive jako oni nejsou tím typem těch virtuózních hudebníků, kteří prostě zvládají, nevím, violončelo, ale
2: rozhodně mají ten cit a ví, jak by ta hudba měla fungovat, nebo ta skladba, si myslím, no.
1: Přijde mi, že mají i dobrou míru toho vlastně, jak moc ty skladby nebo i ty koncepty nechat uležet, respektive jak rychle je pustit do světa a právě nechat být nějaký přeanalyzovávání. Víš, že nám přijde metafora, kterou myslím sám říkal Drew, kdy mluvil o Matmos prostě jako o kimči, které se chvilku rozleží a pak jako může prostě vypoptnat do toho světa a to je ten moment, kdy oni jsou s tou hudbou spokojený. Každopádně samplují teda jako místy potěuchle, místy potemněle, každopádně setrvale zručně už 30 let. Já jsem je naživo jako Matmos jako takový vlastně neviděl, takže já se o to víc těším na ten koncert. Respektive viděl jsem je před 10 lety v Londýně v Barbicanu, kde tehda vystupovali s programem Matmos Performing the Music of Robert Ashley. A to bylo představení, ve kterém kromě té hudby šlo hodně právě o takový jako sugestivní recitativ, hodně mluveného slova. A já si od té doby přeju, aby mi Martin Schmidt přijel domů přečítat před spaním, protože jsem neslyšel vlastně tak jako uklidňující a zároveň bohatý vrstevnatý hlas.
2: No, já myslím, že ti to můžu splnit ke konci tohohle pořadu s poslední skladbou, kterou si pustíme, ale to předbíhám, ale tam bude recitace hodně.
1: A já nebudu zastírat, že se nesnažíme dostat Matmos do tohohle pořadu, tak možná, když se poštěstí, tak ten recitativ na spaní nás bude všechny čekat. Každopádně teď si pojďme pustit skladbu z té šefrovské desky Cobra Wages Shuffle. Vy posloucháte Modeláře dneska s Vaškem Adamem z Jednoty a celý tenhle díl je věnovaný Matmos.

0: Nejvíc šestraná kapela tohle z toho. Matmos v modelářích. My jdeme pozvolna do finále. Já jsem poslouchal tu polštinu, kterou samozřejmě považuji setrvale za humorný jazyk. Matmos jsou taky docela šprýmaři. Jak ti přijde, že dokážou jako vybalancovat nějaký ten humor v tom, co dělají?
1: No, jak ty jsi zmiňoval i to, že jsou zároveň i temný, mně právě přijde, že je to dost často ruku v ruce, že to nejsou jako, že nejdřív jako haha momenty a pak temný, ale dost často to vlastně funguje právě symbioticky naraz. Takovej ten temnej humor a no, nevím, jak to dělají, ale přiznám se, že nemám obecně moc rád kapely, které se prezentují jako humorné. Mně to většinou moc humorný nepřijde, ale právě u nich jako mi to přijde tak dobře schovaný, možná i v té temnotě, že to prostě funguje.
0: Já jsem tady tenhle pocit měl právě u té desky The Marriage of True Minds, která mě tehda možná v oslnění tou The Roses Teeth nějakým způsobem zaskočila, protože ona je mnohem víc rozbitá než ta písničková deska předtím. A právě skrze tady tuhle tu rovnováhu, o které ty mluvíš, jste mi potom docenil nějakým způsobem až zpětně.
1: To je zajímavý. Já zase jsem nedocenil právě tu předtím, tu kterou máš tak rád. Jako no. Ale tak je to prostě asi o tom očekávání, to je vždycky, člověk má prostě nějakou představu a je chyba na tom lpět.
0: Každopádně Matmos jsou kapela, která, jak jsme říkali, tak ty koncepty jsou u nich opravdu jenom nějaké východisko, nekončí to u nich, není to prostě kapela kuriozit nějaký, která prostě nahrává divné věci. To v prvé řadě kapela, která dělá velmi jako plnokrevnou, zajímavou, originální hudbu a je radost poslouchat vlastně nejenom tu hudbu, ale i je, když o tom mluví. Oni se prostě neskovávají za nějakou, ať už tu akademičnost nebo nějakou uměleckou prostě enigmatickou mlhu, ale naopak velmi rádi mluví o tom, jak co na těch deskách dělali a jak si brali tu pračku potom na turné a reálně jim měli puštěnou během koncertů. A nebo taky v souvislosti s tím albem Ultimate Care 2 mluvili o tom, jak v té době spolu, poněvadž to jsou chytří lidé, sledovali film Jean Dillman od režisérky Chantal Ackerman, což je takový dlouhý film, který sleduje vlastně hodně detailně akce té protagonistky, řekněme, v domácnosti. A Matmos mluvili právě o tom, že je tady tenhle zážitek nějakým dodal odvahu vlastně na té nahrávce zachytit i zhruba 4-minutovou pasáž prostě toho nepřikrášlovaného pracího cyklu, tedy něčeho, co by možná jinak přišlo nudné, ale tady vlastně díky tomu filmu si dodali odvahu a vyzkoušeli to.
1: Jo, no, ta věc, kterou vlastně máme nachystanou, kterou jsem tady nachystal jako poslední, kterou to uzavřem, tak tam musím říct, že vlastně ona pochází z EPčka Gunsfeld, který vyšlo před tou deskou The Marriage of True Minds. Je to vlastně podobný koncept, nebo stejný koncept. A tam vlastně bych řekl, že vůbec se nebáli toho, že ty jejich testovací subjekty, ty lidi, jako když opravdu tam třeba úplně naivně něco jako začali dělat do mikrofonu, jako no, tak oni to opravdu takhle vzali a prostě to použili a na té desce jsou fakt momenty, kdy si člověk říká, ježiš, to je ale naivní, jako to je ale blbý, ale potom najednou se to vlastně dokáže úplně neuvěřitelně zmetamorfovat do něčeho zas jiného. A třeba ta poslední skladba, kterou budeme končit, je docela vtipný, že je rozhodně ovlivněná tím Robertem Ashlym, kterýho si zmiňoval, že jak si viděl teda ty Matmos v Barbicanu. Tak tam přesně se všechno tohle potkává, protože z velké části je to jenom recitace různých lidí. A jsou tam momenty, kdy právě to si říkám, jako to je hrozně jednoduchý, nějak to nefunguje, ale potom najednou jako ty harmonie, které začnou vznikat, jsou naprosto neuvěřitelné.
0: I proto si vlastně tlačila to, abychom si tu skladbu pustili celou v té kráse těch 13 minut, což za chviličku tedy uděláme. Moje poslední poznámka k Matmos je ta, že mi přijde, že oni skvěle se vyhli vlastně tomu riziku, aby se vlastně vyhli opakování nějakýmu, tak prostě konceptualisti někdy prostě jenom přidávají, že jo? Začnou dělat ty projekty prostě opulentnější, větší, aby vlastně dokázali nějak navázat nebo ještě strumfnout ty předchozí. Matmos nikoliv. Ti si prostě drží nějakou jako příčetnost.
1: Mně přijde, že oni mají docela takový ten přístup, který jsem si všiml u docela hodně těch dobrých konceptualistů, že se naopak rádi omezují, protože ten vlastně to, že když si člověk nastaví mantinely a je mnohem víc omezený na nějaký výrazový prostředky, tak ho to vlastně donutí být mnohem kreativnější s tím málem, co má. A to mám pocit, že se rádi dávají vlastně tyhle ty překážky.
0: My to naživo zažijeme 25. června v Arše Plus jako support.
1: Bude Sorbitol Drops, což si myslím jednak jako je to fajn srovnání, že mnohem mladší krev, je to, že mladý producent z České republiky s Chrudimi stojí taky za festivalem Trať a myslím si, že taky pojí to, že velmi krásně pracuje precizně se svýma samplama.
0: Baltimore Chrudim a dneska taky hostivař Hrdlořezy tvořili osu těchto modelářů, kteří míří do finále. Vašku, díky, že jsi přišel tady pohovořit sofistikovaně o kapele Matmos.
1: No, bylo mi velkým potěšením.
0: A my si pouštíme skladbu Just Waves a uvidíme se všichni, víte kde a víte kdy. Dobrou noc.
1: Čau.
2: I can see just one tone coming towards me. It looks like a spiral. It might be cylindrical though, so it's starting from really far away. I guess it's like a
3: something pulsating. There is a garden,
2: but resonant in a

see things with my eyes, or leaves a white.

And

0: Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot, pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Find your theory. The song.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.